0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tematiky. Vaby Rivola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

Měl jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čert ví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to

se kůň jednou zastavil a nechtěl dále jít. Ke stromu jsem ho postavil, abych měl chvíli klid. Pod tím stromem jsem zakopnul ho zlatý podloží. Tak jsem to všechno vykopnul.

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona, u nás krásně počištěný Michalem Tučným s Zdeňkem Rytířem.

tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají Jihočeši.

No a tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trumské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

jsem stará Vesta, já jsem člověk spontánní. Vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času bořím,

Takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. Když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Ať je nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

poprvé třídou zvonek zvoní, učitel stiskl kliku a vilné výly, vily věnce zavili.

0: špičce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň veskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Proči, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
6: Ahoj. Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
0: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už... Seznáme na připraveným Martin Zouna?
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Dámy, krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje. Zdravím Sontágu. Z Běle pod Pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsíň, otevřel dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsíň se dostal zpátky. Jako. No, a on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva, no ježiš, no hodinky otevře, zavře, teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? A dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, mám se to trošku jako, no tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád nic, no tak on začne ťukat, ono se musí ťukat potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý, ne. No to, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom hajzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar, Martičko, nazdar. Co pak si už vzhůru? Ale nic, to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se neví, co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý, no a to jdete k nám se vyčurat nahý. My jsme celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říkám, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsunel do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zaboukne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostal. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Voleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový byt, nějakou historii?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, a to všechno ten den zvládneme odstěhovat. Tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky ty buky. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhované, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
0: Ne.
1: A ona, ty vole, teď jsme u souseda! Takže odešla samozřejmě, byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nastraná, jo. A já jsem do 5 do rána s klukama stěhoval z baráku, do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to si spleteš pod té slovici, si pleteš strany.
0: A sousedí to věděli?
1: David to ví, ten se smál, jako, že ten, přišel ty vole, tady jsou ty, protože ty co tady děláš? A já byl, ne. No, do dneška na to vzpomínám, musím říct.
0: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
1: Pozor. Opití vodky? Tak my jsme tematický uchu.
0: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková, nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo tak na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Připomínám humory a jména, která jsou ve hře v ukázkách Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounár.
5: Zdravím vás.
6: Krásné odpoledne, dobré sedm. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
5: Děkuju.
6: Vás, Patriku.
4: Díky.
6: A prosím Ačko, Volečka.
4: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
5: Hradečák. Také Hradečák.
7: A i vy jste taky Hradečák?
5: A jsem taky Hradečák, vidíte
4: no,
5: to.
4: Jo.
5: Hradecký otrok, no, jak se říká.
7: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Bolkovi Polívkovi.
5: Děkujeme.
4: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
5: Halo, halo.
8: Halo, dobrý den.
5: Dobrý den. No.
8: Dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Halo.
5: Halo, dobrý den.
8: Tak vás zdraví.
5: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
8: Já vás zdravím oba dva, chci to... taky Jáčko.
5: No tak dobře,
4: zapsáno.
5: Budeme pít vodku.
4: A ještě jeden hlas.
9: Dobrý den, tady René Zbyšková.
5: Dobrý den.
9: Já bych chtěl pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka.
5: Děkuju.
9: Martina Zounara.
5: Děkuju.
9: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
5: Dobře, děkuju, dobře.
4: My děkujeme, se. No je to rozhodnuto, bude to ta vodka.
5: Bude to ta vodka, no tak jo, ale to se napijem.
10: Spiro z Prahy?
11: To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
10: Bulharský.
11: Spirov. To nevím. Bartuláška, Spirov.
10: Olivka.
11: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koněk a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už v tom paneláku a nech to. On říká, Spirov, já ještě mám miluju hory, je. Sjezdař. On říká, sjezdař, že tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se jde na hory, on jde léto, jde červenec. Spirov. Čuje se hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse, on říká. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já ty začnu štengrou, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů. Jako.
10: Vnizu.
11: Vnizu. No, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do ty podoby, že ten Spirov normálně... Větrovka. Šponky. Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtka, šup, šup, tak jenom se větrovku, škytne, naskočí do těch lidí, rozumíš? A už ta ušanka za ním svíští, 8. patro, 7. patro, rozumíš? 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš? A bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka. Otřes vosku, chuděrka. Spirov nic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ho vyslečil z té ušanky dole. Probuď se, vstal nitka, Spirov se probudí druhý den. Říkaj, víš, co jsi udělal, co jsem, ty starý jezdil, víš? No neblbni, paní Macha, no neblbni. Že by se, čuče, já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil nohu, otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A on jde do ty nemocnice spírovat, teď hledá paní Macháčko. A paní Macháčko říká, Macháčko, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčko, no počkej, Macháčko, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no čovič, no prosím tě, ona bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
4: Takovéhle nějaké podobné sázky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu, bláznivina.
5: No, my jsme měli s Michalem Dlouhým takový klub Alora Tosa Pere Vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, také recesistka, měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
4: Občance?
5: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali, takže to vždycky policisté jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schvály.
4: Mě takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, na to, tam taková nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
5: Jo. Poslouchej, no, ale my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišly ty okna, že jo, plastový, no. Co tady to, tak ano. Jsem, ale to začalo, to byl zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem to nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal, by jako v pohodě, všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to, hele, uležet. A potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhl, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval jauza.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár, co si vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře.
2: Chcete na to?
1: Jo, dáme jim prostor.
2: Dáme.
1: Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že byste měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivnej. Količka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Nám to nevadilo, nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobrý.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: První zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho
1: co?
2: To bylo hodně neby, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: Ano, to
2: bylo,
1: to je a pro posluchače sanitka seriál,
2: ano,
1: sanitka, třeba
2: tyhle, no, jistě, ty první no, sanitky, se, ano. No, tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý vzadu, to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, jako mezi spolujezdcem. A Latvie byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že volá to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo. A v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Taky Voloha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
2: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky.
2: Ale bylo to,
1: ještě
2: my jsme hráli Mandrágo, no jasně, ježišmarja, to byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd Mandragora, Machiavelliho a jezdili jsme já, Vilma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Velček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čoveče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš, co to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš, co to bylo tenkrát? Ty blázne. To byly krásné peníze, ano. Jsi mohl koupit pak džíny v tu Zexu.
1: Vzpomíná Martin Zounár, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
2: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 011 04, heslo humor, mezera A nebo B. A k tomu Věra Špinarová a její Valentýno.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to humoriáda, bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zounar schvaluje. Tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Slyším. Já zdravím vás, pana Patriku.
1: Ano.
3: A zároveň zdravím Miroslavu Zounara.
2: Martina, to taky někdo je Miroslav. Martina. A děkuji za vzpomínku.
1: A?
3: Velice rád na něho vzpomínám. Osobně jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
2: A co dáte?
3: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, no, teď to je nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kňažkem film
2: Nebo být zabit,
3: nebo
2: ano, máte
3: být
2: pravdu.
3: Zabit.
2: Ano, máte pravdu. Super.
3: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
2: Víte co, nemáme čas úplně pomáhat vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to bylo velký zážitek.
3: Ano.
2: Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
3: Dám si Ačko třeba.
2: Dobře, děkujeme.
1: Děkujeme moc. Díky, mějte se, co daří. Kdo další?
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
2: Děkuju.
4: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale tak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. No. A byla to hra Bosé nohy v parku.
2: Ano,
4: myslím si, že tam
2: s Luzkou Zedničkovou.
4: Tak to bylo, ano.
2: Ježíš, tak vidíte.
4: Tak si to dobře,
2: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
1: Tak třeba na některém ze zámků, protože ano, Martin teď hraje.
2: Měla to paní navdávání.
1: Ano, třeba se uvidíte někde.
2: Mějte se hezky,
1: děkujeme. Ať se daří a děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme a ještě někdo přidá hlas?
5: Tady Roman Myslovec Vysoký, já zdravím pana Zounara.
2: Dobrý den.
5: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
2: Děkujem.
5: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Verunku, do Rokovníko.
1: Ať je dobře a plno Děkujem. Zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
1: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
6: Tak zdravím pana Zounara.
2: Děkujem.
6: Já vás sleduju televizi.
2: Dobře, a co se dáte?
6: A hlasuju pro Ačko.
1: Ano. Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
2: Dobře.
7: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
8: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Až to bylo u vody, ten brák, já jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film 3x, takže jsem

0: Ten byl dopoledne hotov. Ale teď povídám sakra, ale tohle to není možné. Já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten kráklad, trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. A nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňuji vás, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul. A tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
3: v oboru? Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který má tady má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalevo, než se šlo na jeviště. Začal jsem, byl u dveří jsem a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju, to bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, teďka to začalo, to ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no, ti by všichni povídali samozřejmě, a bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to mě vyště, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrat, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, jako o tom říkal, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let. Tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední režii s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Hlaváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, Chuť medu, Čelek Delejnová. Byl to opravdu, byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání, to už se ptám vás, posluchačů, vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála
3: první sobou. A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: jseš proti místo
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
3: Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou, ano, a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmarja, tak no klidně, já bych hledal a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: Vybírejte, 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář. Martin Zouna,
2: z Německa.
1: Ano. Co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Kloskovicích na...
2: Bílý paní.
3: Že Bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. Děkuji. I dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her. Děkuji. Těšíme se na příští rok.
2: Ano, brzy
3: zbudeme. A vybírám Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujeme.
3: Mějte se krásně, naschranou.
1: Děkuji.
4: Zdraví vás Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brano z Martina. Pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
4: Do Martina,
1: ano.
4: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Somba, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, panové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste potřebovali
2: já taky, ne? To skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia.
2: Děkuji.
7: Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Děkujeme. Byl jsem na strašidílku Kentervilském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotným, je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co hlasujete?
7: A budete tam taky alternovat, jestli se...
2: Nebudu, to bych, nejde nebudete. To bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, hezká
1: no, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak tvoje prosba zabrala, Vinklář vyhrál.
2: Děkuju, papíř.
8: Já si všem vzpomínka na Sováka musí být, protože to dopovídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičný. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám, zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzevák, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým Německem a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já? Přišli a tím prošel celým Německem a vymýšlel neskutečný věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Štrázundu, v hotelu Baltic, a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadrák. No Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou pár asi šreklich, ale s Junge, komm her, pojď sem, hoším to. A povídá, ich kaufen eine Miete, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený. Ich geben dich, jo, a ale všech vás to bude, jo. Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina s modrýma šátkama, oni měli ty modrý šátky, říkali, Herr Sovák, já mám ten chrápe nahoře v mým pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat přes kopíra, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. A oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
9: za to, že jim koupili
8: album města Štrálsundu, protože mu věnujou. Tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo. Že jdeme spát a tam a Sovák povídá, ale pojď sem. Ten Cupák je nerozumnej, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že nemáme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát až druhému. Prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nej, tam je věnování, a to vyřízneme. A komu to tady prodáme? Pán norským námořník. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlejvali šampáň na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň, slavnou v té době O Cangaceiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo O Cangaceiro. Nic víc, jo. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, minister kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to by byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá. Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci mít taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Srnku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říká, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne, opa, já nejsem žádný barový hráč, já jsem hudební skladatel.
9: Je to úplně poslá.
2: Humoriáda. Tohle to byl můj Pepiček, Miklář, můj profesor na herci.
1: Hezká vzpomínka. Martin, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústavní soud zamítl stížnost mosteckého autodromu ve sporu kvůli hluku. Hodkovice nad Mohelkou opravují budovu historické radnice. Poslanci by dnes měli hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku. Dnes polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Autodrom Most nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Jeho stížnost ve sporu se soudy dnes ústavní soud zamítl. Zástupci závodiště tvrdili, že hlukové limity stanovené soudem jsou likvidační a zasahují do práva na podnikání. Podle ústavního soudce Tomáše Langáška pouze omezili činnost autodromu.
2: Šlo o kolizi práva bydlení, respektování soukromého rodinného života těch vlastníků sousedních pozemků. Předpokládám, že k dodržení těch hlukových limitů bude muset autodromu Most vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná.
0: 2,5 roku potrvá rekonstrukce historické budovy radnice v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Novorenesanční budova získá výtah, kompletní výměna, čeká i všechna okna a přípojky vodovodů, kanalizace a plynovodu. Nutný zásah si vyžádá také dřevěný krov napadený dřevokaznými houbami. Díky rekonstrukci se pro turisty zpřístupní radniční věž s původními hodinami. Za stavební práce město zaplatí 95 milionů korun, říká to starostka Markéta Kauerová ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: S tím, že bychom měli získat dotaci asi 50 milionů korun. Je to úplná rekonstrukce od střechy po sklep. Budeme to mít rozloženo do 3 stavebních sezon, abychom to zvládli za provozu úřadu, protože ten se bude postupně stěhovat, jak budou postupovat ty práce.
0: Poslanci by dnes měli schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku. Na dvojčata a vícerčata pak ze 700 tisíc korun na 800 tisíc. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Norma předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku. Ruští sportovci se mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po 3 letech tak zrušil suspendování Ruska, která zavedl po zahájení otevřené války proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor také sportovním organizacím doporučil, aby přestali prověřovat postoje ruských sportovců vůči válce. Zatím ale neschválil, že mohou soutěžit pod svojí vlajkou a hymnou. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. V prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží.
1: Počasí.
0: Přes den čekáme jasno až polojasno. Teploty od 22 do 25 stupňů Celsia, na severovýchodě do 23 stupňů. Na horách dnes počítejte s teplotami mezi 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ve Vejprtech čekejte zúžení v pruhu na hlavním průtahu před městským úřadem v ulici Tylova. Je to kvůli opravám. Jeďte opatrně. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezký den vám všem, 4 minuty po 5. hodině, je středa 8. července, jsme v půlce pracovního týdne, přeji vám krásné dobré ráno, vám všem venku prší, o počasí ostatně se dozvíte něco v té následující půl hodině, k tomu přidáme kalendárium a navrch ještě písničky, které nestárnou. Těšte se na Petra Nováka a právě teď na Marcelu Holanovou.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Benátkách, 11 minut po 5. hodině raní. Myslím si, že zbytek rodiny, pokud takhle vstáváte, ještě spí, tak a tě nezbudíte. Dobré středeční ráno, svátek má dneska Nora, je 8. července. A to je všechno, co já vyčtu z kalendáře. Ostatně na kalendáře tady máme jiného experta, a to Petra Jungmana. Právě teď máme pro vás kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa, 8. července. Svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. První české představení v Praze ve vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala Vděčnost a láska k vlasti. Byla přeložena z němčiny. První rozhlasový přenos činohry se u nás uskutečnil přesně před 100 lety. V roce 1926 vysílal radiožurnál z Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo první lety letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem. Dopravní uzel dnes odbaví skoro 65 milionů pasažérů ročně. Tenistka Helena Suková se před 30 lety stala za jediný den dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou. Nejprve s Martinou Hingisovou vyhrála dámskou čtyřhru a večer triumfovala s bratrem Cyrilem ve smíšeném deblu. Raketoplán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
4: Já jsem vám tady ztratil tady takový klíček malej, aluminiovej.
3: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. A kulatou 60. má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Sever.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Mám pro vás jednoduchou radu, neberte steroidy. Rychlejší cesta ke svalu může skončit totiž na operačním sále. Kardiologové varují, že anabolické steroidy a stimulanty zvyšují riziko poruch srdečního rytmu, které můžou vést až ke kolapsu. My pro vás chystáme podrobnosti, které se dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď podrobnosti o dnešním počasí. Aktuálně radarové snímky ukazují dešťové přehánky na Žatecku a Mostecku. Teploty jsou kolem 18 stupňů. 18 stupňů teď máme v Kadani a také v Roudnici nad Labem. Jaká je předpověď pro ten dnešní den? Možná jste na to zvědaví, teda určitě jste na to zvědaví, bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty budou do 25 stupňů Celsia. Hezký den.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Život je pes, tak vám popřeji, aby alespoň ten pes byl přítulný. Hezký den vám všem, 7 minut před 17:30. Posloucháte Český rozhlas Sever. Máme určitě každý svou vysněnou postavu, někdo proto dělá víc, někdo míň, někdo sahá po anabolických steroidech. Ty sice slibují rychlé výsledky, ale tělo si za ně vybírá svou daň. Kardiologové upozorňují, že anabolika zvyšují riziko poruch srdečního rytmu a to může vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Varují, že už nejde jen o problém vrcholových sportovců, ale stále častěji i běžných návštěvníků fitness center.
1: Patřil mezi nejsilnější české kulturisty. Při váze kolem 100 kg dokázal na benchpressu vytlačit téměř 230 kg a při dřepech nosil na ramenou činku těžkou i 280 kg. K takovým výkonům mu pomáhaly právě anabolické steroidy.
2: Musel jsem podstoupit operaci srdce po 22 letech zneužívání.
1: Bývalý kulturista Petr Vaníš je dnes ve svých 54 letech přesvědčený, že právě anabolika stojí za vážným poškozením jeho srdce.
2: Měl jsem hrozný problém, že jsem přestával na pódium slyšet, vidět, nemohl jsem se vůbec dodejchat. Jsem třeba šel trénovat a při nějaký vyšší fyzické aktivitě jsem se rozkašlal a začalo mě pálit na hrudníku a mezi lopatkama.
1: Podle kardiologů nejde o náhodu. Anabolické steroidy totiž neurychlují jen růst svalů, varuje Vladimír Tuka, vedoucí Centra zátěžové kardiologie 2. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakulty nemocnice v Praze.
3: Zároveň tam dochází k tomu, že roste i srdeční sval. Ten růst není fyziologický, to znamená není úměrný té zátěži, zvyšuje se to více. Zvyšuje se tam víc i třeba vazivové tkáně, takže ten sval je potom náchylnější k různým arytmiím.
1: To ale není jediné riziko. Zvyšují také krevní tlak, neplodnost, urychlují ukládání tuků do cév a můžou vést až k infarktu. Zneužívání anabolických steroidů už dávno není jen problém vrcholových kulturistů, pokračuje Vladimír Tuka.
3: Kde vidíme jako zásadní problém, tak je oblast mladých lidí, kteří chodí do fitka i proto, že ta steroidní anabolika se dostávají z různých černých trhů, takže ta kvalita není úplně jasná, jaké preparáty dostávají, v jakých dávkách to užívají.
1: Kardiologové proto připomínají, že při užívání anabolických steroidů neexistuje žádná bezpečná dávka. Cestou k dlouhodobé kondici podle nich zůstává pravidelný pohyb, kvalitní strava a dostatek regenerace. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Za 17:55 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno, v Teplicích rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejnosti. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl od Františka Janačíka. I nadále dobré ráno.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Teplice od 17. července rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejnosti o prostor před hlavním nádražím, včetně parku Milady Horákové a část Řetenic mezi Buzuluckou ulicí a železniční tratí. Město o tom informovalo na internetových stránkách. Dnes je poslední den, kdy se mohou instituce a veřejnost vyjádřit k záměru stavby spalovny nebezpečného odpadu blízko Litvínova. Se spalovnou poblíž skládky Celio nesouhlasí města Most i Litvínov a proti je i Ústecký kraj. 25 organizací z oblastí vzdělávání vyzývají vládu, aby navýšila rozpočet školství. Patří mezi ně třeba Eduin nebo Učitel naživo. Podle nich v rozpočtu chybí přibližně 50 miliard korun. Přidáno by měli dostat třeba učitelé nebo vysoké školy. Po více než 8 měsících se dnes veřejnosti opět otevírá parčík u minerálního pramene Luna. V Lounech je v něm nový altán s výhledem na České středohoří. Nově jsou upravené také přístupové cesty a okolí samotného pramene. V Liberci dnes začíná stavba další části náplavky u Lužické Nisy. Radnice nechá opravit prostor v dolním centru města poblíž sídla správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Dnes polojasno až jasno, teploty od 22 do 25 stupňů. Na severovýchodě kraje do 23 stupňů Celsia, na horách od 17 do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: A dálnici D8 je ve směru od Petrovic na Ústecku na Prahu uzavřený kvůli detekci nadrozměrného vozidla tunel Panenská. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Venku na místy prší, tak zvolte do práce buď to deštník nebo pláštěnku. To by mě ale zajímalo, jestli zvolíte deštník nebo pláštěnku, čemu dáváte přednost, protože já jsem zkusil pláštěnku. Je to super věc, máte volné ruce a dokonce i pláštěnky už jsou teď slušivé a módní. Tak hlavně ať nezmoknete, k tomu přidáme písničky, které nestárnou, bude tu Hana Zagorová a tohle už je Lucie.

0: 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, a to, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině.
1: Celý rozhovor s Daněm Přibáněm. Dneska po 13. hodině budeme cestovat nejen trabanty, to všechno ve znamení žluté barvy. Hezký den.

0: ve 6:15. Příjemné vstávání vám všem s Českým rozhlasem Sever. Vstáváme do upršeného rána.
1: Počasí.
0: Je to tak, když se dívám na radarové snímky, tak nám asi teď nejvíce prší, nebo nějakou přeháníku máme na Mostecku. Teploty, jaké jsou teď po ránu? Tak je chladněji, 13 stupňů nám hlásíte z Varnsdorfu, 18 stupňů máme na Žatecku. A ta předpověď pro dnešní den, ta je celkem jasná, ono se nám vyjasní. Opravdu bude to tak. V tuto chvíli můžeme říct, že ráno bude zvětšená oblačnost s přeháníkami, doznívajícím deštěm, přes den bude postupně polojasno až jasno, nejvyšší teploty do 25 stupňů.
1: Český rozhlas Sever.

0: Hezký den vám všem. Za 10 minut 6 máte chuť na něco dobrého, sladkého, něco se šlehačkou, tak my vám teď poradíme, jak připravit šlehačku, která krásně drží tvar.
1: Babské rady.
2: Konzistence šlehačky se různí podle toho, jaký má obsah tuku. Čím ho má více, tím je přirozeně hutnější, pevnější a žádné zpevňovače nepotřebuje. Pokud tedy pracujete se smetanou, která má 33 až 40% tuku, stačí ji vyšlehat a udrží si svůj tvar sama. V případě smetany s poměrem tuku 30 až 31% se ale bez stužovače neobejdete. Klasický stužovač funguje na bázi modifikovaných škrobů. Vy ale místo něj můžete využít želatinu, ať už tu v prášku, plácích nebo instantní. Podle postupu na obale želatinu zpracujeme a přidáme v poměru půl lžičky na 250 ml smetany a vše vyšleháme. Výsledná šlehačka vypadá krásně, má hladkou strukturu a drží tvar. Pokud chcete, aby měla zajímavější chuť, můžete do ní vmíchat nadrobno nakrájené ovoce, například jahody, borůvky nebo maliny. Barevného efektu, třeba na narozeninové dekorace, docílíte přidáním jednoho balíčku jahodového nebo čokoládového pudinku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 6.6 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Krásný den vám všem. Na jednom z přechodů pro chodce v Liberci funguje nová světelná signalizace přímo na zemi. Jak? To se dozvíte ve zprávách celou. Samozřejmě, pokud jděte přes přechod, tak se pořádně rozhlédněte. Hezký den vám všem, dobré ráno na severu Čech.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finé a Bourville v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček – Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Krajský úřad už jen dnes přijímá připomínky k plánované stavbě spalovny nebezpečných odpadů u litvínovské skládky Celio. Na jednom z přechodů pro chodce v Liberci funguje nová světelná signalizace, je přímo na zemi. Senátoři dnes budou jednat například o zakotvení platby českou korunou do ústavy. Přehánky z noci ustupují, přes den polojasno až jasno s teplotami i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Více než 20 připomínek eviduje Krajský úřad Ústeckého kraje v souvislosti se záměrem stavby spalovny nebezpečného odpadu na Mostecku. Stavět jí chce společnost Zoe Energy v blízkosti skládky Celio. Dnes je poslední den, kdy je možné vyjádření poslat krajskému úřadu. Do 23. července by pak hejtmanství mělo vydat závěr, říká mluvčí krajského úřadu Magdalena Franková.
5: Záměr samotný podléhá posouzení vlivu na životní prostředí automaticky. Výstupem zjišťovat řízení tedy budou zejména požadavky na obsah a rozsah dokumentace EIA. Požadavky stanoví krajský úřad s ohledem na připomínky a požadavky obsažené v doručených vyjádřeních.
4: Společnost Zoe Energy, která chce spalovnu stavět, pak bude muset vypořádat všechny připomínky a podmínky do 3 let. Chodce na libereckém Šaldově náměstí nově upozorňuje světelná signalizace přímo na zemi u přechodu. Speciální LED světla jsou v Palachově ulici, na přechodu mezi Grand Hotelem Zlatý lev a obchodním centrem Plaza, kde o křížení s tramvajovou tratí. Jak řekla mluvčí magistrátu Jana Kodymová, jedná se o 4 světla v dlažbě u vchodu na přechod, která se varovně rozblikají společně s pokynem na semaforu Stůj. Signalizace má být výraznější pro chodce, kteří se například dívají do mobilního telefonu a provoz nesledují pozorně. Město přidanými světly reaguje na 2 smrtelné nehody z posledních let. Jeden chodec sražený tramvají zemřel, druhý utrpěl těžká zranění. Senátoři dnes budou jednat například o návrhu, který by uzákonil možnost vystoupit na obecních zastupitelstvech 16-letým. Předlohu navrhuje Václav Láska ze SEN 21. Plénum ho bude probírat ve druhém čtení. Například podle předsedy ústavně právního výboru Tomáše Goláně z ODS je to zbytečné. Zákony teď 16-letým vystoupení nezakazují. Další 2 senátorské iniciativy pak míří do prvního čtení. Řekl to předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS po jednání organizačního výboru.
6: Tak je to jednak návrh, aby byla ústavně zakotveno právo platit českou korunou, a potom je tam návrh senátního návrhu zákona, který se týká toho, aby činy, které způsobily vraždu, byly nepromlčitelné.
4: Ve druhém čtení senátoři projednají to, aby pracující invalidní důchodci 3. stupně mohli pobírat nemocenskou až 380 kalendářních dnů.
7: Sport.
4: Fotbalisté Argentíny a Švýcarska si proti sobě zahrají čtvrtfinále světového mistrovství. Argentínci v 8. finále porazili po obratu Egypt 3-2, Švýcaři zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Základní hrací doba i prodloužení skončily remízou bez branek. Tenistka Karolína Muchová porazila Japonku Osakovou 2-0 na sety a poprvé v kariéře je v semifinále Wimbledonu. V něm se utká s Američankou Goffovou.
7: Počasí.
4: Po ránu doznívají deště, přes den čekáme polojasno až jasno. Nejvyšší teploty dnes od 22 do 25 stupňů. Na severovýchodě kraje bude chladněji, na horách počítejte s teplotami mezi 17 až 20 stupni Celsia.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na silnici 568 z Kadaně k Nehranické přehradě se u Tušimic srazila 2 osobní auta. Jeďte opatrně.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Možná to taky slyšíte občas, je, půjč mi tu knížku na dovolenou, nebo půjčíš mi, prosím tě, stan, nebo půjčíš mi plavky. Ano, co jste komu půjčili a nevrátilo se vám to? Co byste nikdy nepůjčili? Využíváte třeba půjčovny aut, pracovních nástrojů, sportovního náčiní, půjčky, ale takové ty třeba letní půjčky dneska probereme v pořadu Dáme řeč po 9. hodině. Tak už přemýšlejte, podívejte se, co vám někdo něco nevrátil. Můžete napsat e-mail na dámereč@rozhlas.cz. Hezký den, hezké ráno vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli František Nedvěd, teď Maria Rotrová.
9: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den, 11 minut po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno na severu Čech. Teď se podíváme do mraveniště. Myslím, když půjdete třeba v létě na výlet na nějaké to mraveniště, narazíte. My se podíváme do mraveniště trošičku podrobněji s Martinem Písaříkem. Co v učebnicích nebylo?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý. Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: nádhera. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Za okamžik se vydáme na výlet. Máme tady krásná místa, plná skal, plná lesů. Najdete je třeba nad Libouchcem na Ústecku a my se vydáme na 8-kilometrový okruh kolem skalních věží. Už se určitě těšíte. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí u nás na severu Čech. V tuto chvíli radarové snímky ukazují, že máme nějakou tu přeháňku na Chomutovsku a na Mostecku. Teploty jsou kolem 15 stupňů, v Děčíně 15 stupňů je i v Lounech. Dnešní maximální teploty budou do 25 stupňů Celsia. Bude po ránu převážně zataženo, během dne bude oblačnosti ubývat, protrhávat se bude, no a potom bude polojasno až jasno. Krásný den!
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání Český rozhlas Sever.

0: křížem krajem.
1: Tak jdeme na tu procházku nad a pod skalními věžemi nad Liboukcem na Ústecku. Tuhle procházku pro nás připravila Eva Bucharová. Je to asi 8-kilometrový okruh kolem skalních věží a cestou se můžete osvěžit u Havraní studánky.
2: Vycházíme z parkovacího místa u lesa pod turistickou chatou v Tisé. Do lesa vejdeme po žluté a po pár metrech uhneme doleva nahoru směrem k dědově vyhlídce. Pokračujeme k rozcestí pod silnicí a odbočíme doprava nad skály. Putujeme asi 4 kilometry lesní cestou nebo pěšinou a po pravé straně se nám postupně otvírají výhledy na Liboucec, Jílové a daleké vrcholy Českého středohoří i Krušných hor. Na této cestě zvané Nad stěnami stojí skály s názvy Dědova vyhlídka, Doga, Sobí věž, Nová a Stará bašta nebo Zlomisková věž. Na jedné z vyhlídek jsem objevila lavičku se vzpomínkovým portrétem horolezce Jiřího Kopeckého s nápisem Nic z toho dobrého a krásného, co zučinil, se nestratí. Vše zůstane. Na konci cesty nad stěnami sejdeme opatrně dolů Menzerovou cestou. Napojíme se na žlutou a lesem kolem Havraní studánky se po 4 kilometrech opět vrátíme na naše parkovací místo v lese pod turistickou chatou. Skalní věže máme tentokrát po pravé ruce.
1: Krásný výlet, určitě. Snad bude přát počasí. Rozhodně dneska to na ten výlet by mohlo být, protože to počasí bude ideální a nebude takové vedro. Hezký den vám všem.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Pěkný den, 4 minuty před 6:30, posloucháte Český rozhlas Sever. Říkej mi, co bych vám tak povídal. Řeknu vám, že už na silnicích můžeme potkat kombajny. Zemědělci v Ústeckém kraji zahájili sklizeň obilí. Podrobnosti se dozvíte ve zprávách v 6:30 od Františka Janačíka. Dobré ráno.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Zemědělci v Ústeckém kraji zahájili sklizeň, kombajny zatím vyjeli do polí s ozimým ječmenem. Podle údajů ministerstva zemědělství sklidili už téměř třetinu ploch a průměrný výnos 6,72 tuny z hektaru je zatím mírně vyšší než loni. Poslanci dnes hodinu po půlnoci potvrdili původní novelu zákona o veřejných rozpočtech. Podle ní by vláda mohla v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%, aktuálně o přibližně 240 miliard korun. Nový skatepark vybudovala obec Tachov na Českolipsku. Areál pro freestylové sporty se nachází v areálu místního sportovního hřiště. Práce vyšly na 2,75 milionu. V Klášterci nad Ohří pokračují přípravy 22. ročníku hudebního festivalu Klášterecké hudební prameny. Program festivalu nabídne od 14. do 18. července klasickou hudbu, filmové melodie, populární hudbu nebo melodie z muzikálů. V Turecku druhým dnem pokračuje summit Severoatlantické aliance. Zástupci 32 členských států čeká po včerejší neformální večeři dnes oficiální zasedání, více ve zprávách v 7 hodin. Po ránu doznívají deště, přes den polojasno až jasno, teploty od 22 do 25 stupňů. Na severovýchodě kraje bude chladněji, na horách čekejte teploty do 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 dejte pozor, za 50. kilometrem ve směru na Prahu kvůli porouchanému vozidlu je neprůjezdný pravý pruh. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Ti netrpěliví si říkají, co je to za léto, teď není vůbec hezky, teď skoro pořád prší. Já si vzpomínám, že vždycky na začátku července jako kluk jsem jezdil na tábor a vždycky bylo ošklivě, vždycky nám pršelo. Tak takové normální léto máme. Hezký den, hezké ráno vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Věra Martinová, teď Petr Mouk.

10 minut po půl sedmé, posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den, hezkou středu 8. července, dobré ráno. Co přinese dnešní den? Je léto, to láká k návštěvě letních kin, a tam, kde letní kina nejsou, tam zajíždí kinematograf Bratří Čadíků, který dnes přijíždí do Kadaně. Projekce letního kina bude pod širým nebem na Mírovém náměstí v Kadani. Promítání začíná vždy po setmění, asi v 21:30 tedy o 9:30 večer. Dnes je na programu český film Moře na dvoře. Dnes pokračuje zámecké kulturní léto na nádvoří zámku v Litvínově. V 16 hodin začnou dva krásné koncerty. Nejdřív zahraje Eva Vargo od 16 a od 17 hodin Ina Schirmer a Michael Kalt.

0: Minuta zbývá do 6:45. Já vám prozradím, že za chviličku navštívíme Varnsdorf a v našich příbězích měst a obcí. Je to nádherné město s dlouhou tradicí. Co všechno vypátrala kolegyně Alena Škraňková, to se dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď ale něco o dnešním počasí. Na telefonu je Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to teď po ránu vypadá?
2: Tak teď už v Ústeckém kraji máme téměř bez srážek. Během noci nám pršelo, nejvíc napršelo na severu Ústeckého kraje. Úhrny se pohybovaly kolem těch 2-3 mm. Byly místa, kde nám opravdu vůbec nezapršelo, například na Kadaňsku. Tam opravdu máme nulu. Každopádně teploty teď aktuálně nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia a od severu se nám už oblačnost protrhává a čeká nás poměrně sluneční den, už bez srážek, postupně nějaké polojasno, skoro jasno, teplotně maxima dneska do 25 stupňů Celsia, na severu, severovýchodě Ústeckého kraje tam pouze do 23 stupňů Celsia a ještě nás pozlobí mírný vítr, který během dne může být přechodně až čerstvý, 4 až 9 metrů za sekundu, na horách se můžou objevit i nárazy.
0: Řekla jste to krásně jako kniha, nemám co dodat. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho.

0: Šinasky budou v sobotu mít velký koncert, velký den v Litvínově, tak se máte na co těšit. Hezký den, máme za 11 minut 7 hodinu. Samozřejmě teď ten slibovaný Varnsdorf, návštěva tohoto krásného města s Alenou Škraňkovou.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Na Děčínsku, na jihovýchodě Šluknovského výběžku, najdete město Varnsdorf. Městem protéká řeka Mandava a ze tří stran je obklopeno německým územím. Součástí Varnsdorfu je od roku 1980 Studánka, nejvýše položená obec regionu. Záznamy o původní vsi byste našli už v polovině 13. století. Na město byl Varnsdorf povýšen roku 1868. Od 18. století se tam rozvíjel hlavně textilní průmysl, později také strojírenství a potravinářský průmysl. Už v roce 1777 zřídil Josef Franz Anton Frélich tkalcovskou dílnu, která obchodovala s plátny, bavlněnými tkaninami a později i sametem. Město se zapsalo i do kulturních dějin regionu. Roku 1830 byla v místním kostele svatého Petra a Pavla představena premiéra Beethovenovy skladby Misa Solemnis. Na počest této události byla nad hlavním vchodem umístěná pamětní deska. Na hudební tradice dnes navazují koncertní cykly Varnsdorfského hudebního léta. Za zmínku stojí i novogotický tzv. Červený kostel, jde o unikátní sakrální stavbu z glazurovaných cihel. Turisté si Varnsdorf a okolí oblíbili kvůli krásné přírodě a jedinečným výletním cílům, ať už je to nedaleký vrch Tolštejn a zříceně na hradu, křížová cesta a nebo rozhledna na Jedlové hoře.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Krásný den, Český rozhlas Sever. S vámi v Liberci dnes začíná stavba další části městské náplavky. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách celou. I nadále krásné, dobré středeční ráno vám všem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Skončila letošní zbraňová amnestie. V Ústeckém kraji lidé odevzali přes 400 kusů zbraní a střeliva. V Liberci dnes začíná stavba další části městské náplavky. Írán potvrdil, že v reakci na úder Spojených států zaútočil na americké spojence v Bahrajnu a Kuvajtu. Přehánky z noci ustupují, přes den polojasno až jasno, teploty i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Skončila zbraňová amnestie. Lidé mohli na policejních služebnách bez obav z trestního postihu odevzdávat nejen zbraně a střelivo, ale také munici nebo výbušniny. Šlo o 6. zbraňovou amnestii v historii. Ta poslední se uskutečnila před 5 lety. Podle policie lidé v celé zemi od ledna do konce června odevzdali skoro 6 000 zbraní.
2: V Ústeckém kraji se mezi odevzdanými zbraněmi objevil vzácně se vyskytující samopal německé výroby Vollmer Erma EMP Rage 9 mm Luger. Tento model se vyráběl v letech 1925 až 1940. Cena znehodnocených exemplářů tohoto typu se pohybuje přibližně kolem 24 000 korun. Jan Beneš, Český rozhlas.
1: V Liberci dnes začíná stavba další části náplavky u Lužické Nisy. Radnice nechá opravit prostor v dolním centru města poblíž sídla správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Naváže na loni dokončenou náplavku před krajským úřadem. Stavbou zanikne současné městské parkoviště v ulici Unisy a z tamního parku povede nová lávka. Více říká náměstkyně primátora Šárka Prachařová z Hnutí ANO.
3: Která vlastně ty jednotlivé náplavky nám propojí. Celý ten park bude rozšířen, bude tam nová výsadba zeleně, okrasných květin.
1: Nová náplavka má být hotová v příštím roce. Město za ní zaplatí 64 milionů korun. Írán v odvetě za noční útoky Spojených států zaútočil na americké vojenské základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Jde o odpověď na údery, které podle Američanů zasáhly v Íránu přes 80 cílů, mezi nimi systémy protivzdušné obrany, základny pro vypouštění dronů nebo přístavní infrastrukturu. Spojené státy útok odůvodnili předchozími íránskými údery na 3 obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem. V Turecku druhým dnem pokračuje summit Severoatlantické aliance. Zástupce 32 členských států čeká po včerejší neformální večeři oficiální jednání. Za Česko do Ankary přijel premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a prezident Petr Pavel. Jejich delegace ale na místě nekomunikují. Na skupinové fotografii pořízené po neformální večeři stojí čeští představitelé na opačných koncích stejné řady. Po skončení summitu se pak do Česka vrací opět oddělenými lety.
0: Sport.
1: Poslední čtvrtfinálovou dvojici vytvořili na fotbalovém mistrovství světa Argentinci a Švýcaři. Ti zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu, poté co v základní hrací době ani prodloužení gól nepadl. Obhájci titulu z Argentiny zdolali po obratu Egypt 3-2. V boji o semifinále šampionátu se utkají také ještě Francie a Maroko, Anglie, Norsko a Španělsko s Belgií.
0: Počasí.
1: Po ránu doznívají deště, přes den čekáme polojasno až jasno. Teploty dnes od 22 do 25 stupňů Celsia. Na severovýchodě kraje bude chladněji, na horách čekejte teploty do 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Stále opatrně na dálnici D8 za 50. kilometrem ve směru na Prahu stojí kvůli porouchanému vozidlu neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na silnici 568 z Kadaně k Nechranické přehradě policie stále řeší u Tušimic nehodu dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever, tak nám finušuje mistrovství světa, teda finále bude až za týden v neděli, nebo tu příští neděli, už je jasné, že z mistrovství světa je mistrovství Evropy, ve čtvrtfinále je 6 evropských týmů a jen 2 mimo evropské, Maroko a Argentína. Tak komu budete fandit? Španělským ptáčkům, anglické slanině, francouzským bramborám, belgickým hranolkám, švýcarské čokoládě nebo norským vikingům? Bude to ještě boj? A tak vám do autu hodím další písničky, které nestárnou, budou tu Olympik nebo Lenka Filipová.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

0: 12 minut po 7 hodině, teď už 13 minut po 7 hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Krásný den, krásnou středu 8. července, Nora má svátek, všechno nejlepší. Otevíráme v tuto chvíli další kapitolu, další den. A jak ho otevřít? No samozřejmě, že někomu popřejeme a něco si připomeneme. Mám tu Petra Jungmana.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 8. července. Svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První české představení v Praze ve vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala Vděčnost a láska k vlasti. Byla přeložena z němčiny. První rozhlasový přenos činohry se u nás uskutečnil přesně před 100 lety. V roce 1926 vysílal radiožurnál z Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo první lety letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem. Dopravní uzel dnes odbaví skoro 65 milionů pasažérů ročně. Tenistka Helena Suková se před 30 lety stala za jediný den dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou. Nejprve s Martinou Hingisovou vyhrála dámskou čtyřhru a večer triumfovala s bratrem Cyrilem ve smíšeném deblu. Raketoplán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
4: Já jsem vám tady ztratil, promiňte, tady takový klíček malej, aluminiovej.
3: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. A kulatou 60. má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Krásný den, 10 minut před 7:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Hokejisté Pardubic přivezli do Martinic Krkonoších mistrovský pohár. Už za pár minut o tom v našem vysílání uslyšíte.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Už nám venku v tuto chvíli svítí sluníčko. Radarové snímky ukazují, že nám může sem tam pršet na Podbořansku. 16 stupňů máme v Ústí nad Labem teď, 16 stupňů máme v Bílině. Dnešní předpověď, maximální teploty dnes budou do 25 stupňů Celsia. Bude polojasno až jasno. Krásný den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever i nadále. Dobré ráno vám všem na severu Čech. Martinice v Krkonoších zažili hokejovou slávu. Malá obec na Semilsku totiž přivítala zástupce mistrovských Pardubic. Ti přivezli fanouškům ukázat mistrovský pohár, rozdali autogramy a také cenné suvenýry.
1: Jsme moc rádi, že jsme se sešli tady v Martinicích. Děkujeme za to a bez dalších průtahů bych chtěl přivítat největší hvězdy dnešního odpoledne. Ligové šampiony Romana Vila a Tomáše Vondráčka.
2: Pardubické hokejisty doprovodil majitel klubu Petr Dědek. Pohár Dynamo vybojovalo na konci dubna. On sám si splnil velký sen, se kterým do hokeje v Pardubicích vstupoval.
3: Je to tak, byly to úžasné emoce, ten den toho vítězství a byl to cíl, který se podařilo splnit.
2: K radosti také fanoušků, kteří se na pardubické hokejisty přišli podívat.
4: Vašek.
5: Taky Vašek.
4: Honza.
2: Tak jak jste to prožívali tu sezónu?
4: Náročně jako vždycky. Každá sezóna je náročná a tahle byla s dobrým koncem.
5: Ze začátku nebyla to taková ta dominance v těch minulých sezónách, ale vyhráli jsme, no.
6: Já se ta sezóna líbila a konečně jsme to dotáhli až do konce.
2: A řekněte mi, jaké máte oblíbence v týmu?
5: Pro mě to je určitě Honza Mandát.
4: Já mám Honzu Mandáta a pak tam máme ještě kamaráda Daniela Rákose.
6: Pro mě to je Roman Vil.
2: Právě golman Roman Vil a útočník Tomáš Vondráček do Martinic dorazili. Pohár pro oba hodně znamená.
7: Pro mě to je jako velký okamžik, takže já si to užívám. Samozřejmě je s tím spojeno spoustu akcí a já si myslím, že je skvělý, že ty lidi mají tu možnost vidět ten pohár a čekalo se na to dlouho a je to takový ten hnací motor zase do budoucna, aby když dá štěstí, aby se to mohlo zopakovat.
8: Jo, já si myslím, že to jako pořád živý je, že jo, je teď pořád všude vyskakou nějaký videa, takže člověk to má furt v hlavě a je to hezký.
2: Jenže to už je minulost. Hokejisté Dynama pomalu, ale jistě zpřádají plány na další sezónu. A jejich majitel moc dobře ví, že obhajoba bude nesmírně těžká.
3: My už se na to připravujeme a my určitě nechceme usnout na Vavřínech a budeme pokračovat v nastolený lajně a uděláme všechno pro to, abychom zopakovali vítězství, protože nám chutná. Po těch dvou prohraných finále doma, tak bychom rádi, aby taky v brzký době jsme před domácíma fanouškama to udělali.
2: Uzavřel šéf pardubického hokeje Petr Dědek povídání nejen o mistrovském poháru. Z Martinic v Krkonoších, Pavel Petr, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Onkologická centra nemocnic krajské zdravotní v Chomutově a Ústí nad Labem mají nové vybavení za zhruba 177 milionů korun. Jak řekl mluvčí společnosti Ivo Brániš, v Chomutově přibyl s podporou evropských dotací nový lineární urychlovač a v ústecké nemocnici zahájila provoz nová přípravná radiofarmak. Ústavní soud potvrdil, že autodrom Most nesmí obtěžovat okolí hlukem. Firma podala k ústavnímu soudu stížnost kvůli dřívějšímu rozsudku krajského soudu, který stanovil limity maximální hlasitosti. 2,5 roku potrvá rekonstrukce historické budovy radnice v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Novorenesanční stavba bude mít nově výtah. Také kompletní výměna čeká všechna okna, přípojky vodovodu, kanalizace a plynovodu. Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku by dnes měli schvalovat poslanci. Na dvojčata a vícerčata by se pak měl rodičovský příspěvek také zvýšit na 800 tisíc. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Europoslanci dnes projednají možnosti ochrany unijních občanů před vlnami veder a lesními požáry. Evropa zažila jeden z nejteplejších červnů v historii měření. Teplotní rekordy padly v několika zemích, včetně Česka. Po ránu doznívají deště, přes den čekáme polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů Celsia, na severovýchodě kraje čekejte chladněji a na horách do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na průtahu obcí Doksany na Roudnicku po silnici 608 je kvůli opravám zavedený střídavý jednosměrný provoz. S omezením kvůli opravám počítejte nově na kruhové křižovatce Litvínovské ulice pod Krušnohorská na okraji sídliště Janov. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Teď chodíme na ty letní festivaly, na letní koncerty, ale už se připravme na velké turné skupiny Kabát. Ti klasicky výjíždějí jednou za pár let po těch halách. U nás na severu budou v Chomutově, v Ústí a v Liberci a určitě to bude pohoda. Teď pohoda tady u nás na severu Čech v Českém rozhlasu Sever a za chvíli i písničky, které nestárnou. Těšte se na Karla Gotta.

0: krásný den vám všem. Český rozhlas Sever s vámi. Dobré ráno na severu Čech. Včera jsme navštívili Karlovy Vary filmový festival. Dovolal se i náš posluchač Vašek z Postoloprt.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, já vás zdravím. Tak v Postoloprtu máte kousek do Varu?
1: Jo, do Varu se dá dojet, já nevím, za hoďku 10.
0: No. A byl jste tam na festivalu někdy?
1: Ne, nikdy.
0: Nikdy. A koukáte se aspoň na to, jak to tam probíhá?
1: Jako mě to zajímá, vždycky mě zajímá potom v bulváru, co kdo kde proved. No pak mě zajímají filmy a vždycky mě zajímá host. Letos je teda suprovej host, musím říct. Ano. Jeden z mých nejoblíbenějších herců.
0: Fakt? Takže Dustin Hoffman vás potěšil, že je vlastně kousek od vás?
1: Ano. Ne, že bych za ním musel nutně jít na kafe, ale mám radost, že přijel.
0: A který jeho film máte nejradši?
1: Kramerová versus Kramer, Velký malý muž, no, Malý velký muž. Maratonec je výborný, Motýlek je výborný. Vlastně asi nemá špatný film, podle mě.
0: Jasně. Dustin Hoffman dostal křišťálový globus. Komu by byste dal ten křišťálový globus?
1: U nás by se ho zasloužil určitě Bartoška. Minimálně za to, co udělal jakoby pro festival.
0: A díval jste se na ty filmy, co se tam promítají? Nalákal vás nějaký, že na ně půjdete do kina?
1: Většinou, když potom vyjdou recenze, tak se řídím podle těch recenzí a pak jdu do kina jakoby na to, co mě zaujme.
0: A dneska obrátíme list, dnešní téma půjčky, co jste komu kdy půjčili, nevrátilo se vám to, co byste nikdy nepůjčili, využíváte třeba, když jedete na léto, na dovolenou, půjčovny aut nebo sportovního náčiní. Takové ty půjčky, takové, ale ne ty finanční, ale ty půjčky, kdy třeba opravdu si potřebujete půjčit hezkou knížku a tak dále a tak dále. Tak už teď můžete napsat mail na damereč@rozhlas.cz a po 9. budu rád, když zavoláte.

0: Ve 7:45 posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den. Lidé pomohli dětským domovům, kterým organizátor zrušil zaplacenou účast na letních táborech Aurora. Veřejnou sbírku naplnili za jediný den, vybralo se přes 2,5 milionu korun. My pro vás máme podrobnosti, které chystáme a dozvíte se je za pár minut.
1: Počasí.
0: A venku už v tuto chvíli svítí sluníčko, vypadá to, že nás čeká hezký, příjemný den. Aktuální teploty jsou kolem 16 stupňů, 16 stupňů hlásí Teplice, 18 stupňů Litoměřice. Dnešní maximální teploty budou do 25 stupňů, bude většinou polojasno až jasno. Krásný den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut 8, vy jste s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno. Dětské domovy tento týden dostanou první finanční pomoc, aby mohli děti poslat na tábory. V polovině minulého týdne totiž organizátor dětem zrušil v den odjezdu pobyt a přestal komunikovat. Nereaguje ani na opakované telefonáty a e-mailové zprávy reportéru Českého rozhlasu. Celkem 11 domovů napříč Českou republikou přitom zaplatilo na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Peníze se jim teď vrátí alespoň díky veřejné sbírce. Podrobnosti se teď dozvíme od Gabriely Hauptvoglové. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Ta sbírka začala minulý čtvrtek, tedy den po zrušení prvního tábora, a požadovanou částku se podařilo vybrat ještě během 24 hodin. A zájemci přispívali i dál. Teď už je tedy sbírka uzavřená a po sečtení se ukázalo, že lidé poslali 2 miliony 600 tisíc korun. Autor sbírky je v kontaktu s dotčenými domovy a společně domlouvají termín předání peněz.
0: V Ústeckém kraji se tento problém týká 7 dětských domovů. Jak děti tedy stráví prázdniny, když tyhle tábory nevyšly?
1: Na jiných táborech. Mluvili jsme s řediteli všech dětských domovů v našem kraji, kterých se to týká, a shodují se v jednom. Děkují za obrovskou vlnu solidarity, nejen co se týká už zmíněné sbírky, ale sami jiní pořadatelé táborů je kontaktovali, nabízeli místa i snížení ceny. Všechny domovy tak mají zajištěné náhradní pobyty. Třeba z Vlaškovic na Litoměřicku odjelo 35 dětí už v neděli a kompenzaci ze sbírky už mají na účtě. Stejně jako dětský domov ve Vysoké Peci na Chomutově. Tam 8 dětí odjelo na tábor a pro zbývajících 10 zajistili další pobyty během prázdnin. Na tábor právě dnes vyrazí 24 dětí z Lipové na Děčínsku, zbývajících 8 nejmenších zůstává v domově. O peníze ze sbírky naopak nebude žádat dětský domov Krupce. 5 dětem našli náhradou místa v příměstských táborech a také v Krásné Lípě. Tam totiž za ty tábory od spolku Aurora nezaplatili, takže jim nevznikla žádná škoda.
0: Ředitelé a ředitelky dětských domovů podávali na spolek tábory Aurora trestní oznámení. Jak daleko je vyšetřování?
1: Je to pořád ještě poměrně čerstvá věc, takže je to v začátcích. Podle krajského policejního mluvčího Kamila Marka se ještě uvidí, jestli ty případy budou kriminalisté vyšetřovat společně nebo zvlášť. Zpravidla policisté slučují jednotlivé případy, pokud mají společné znaky, osoby, které tam figurují a tak podobně. Kauzou se zabývá také školský ombudsman Štěpán Jílka. Sám zatím trestní oznámení nepodal. Další postup bude záležet na spolupráci s dotčeným organizátorem, se kterým se jemu podařilo spojit. A teď o situaci jednají, pokračuje Jílka.
2: Moje stanovisko je poměrně jasné. Já potřebuji, aby vlastně vrátil veškeré prostředky dětským domům, který se to týkalo. Panuje shoda na tom, že co se týče těch prvních zrušených turnusů, tak tam ten postup takový bude. Co se týče těch dalších dětských domovů, tak tam momentálně vlastně jednáme, jaký ten postup a jaké další kroky budou navazovat.
1: Celkově se chystalo na tábory Aurora odjet podle Jílky skoro 150 dětí, jenom na první turnus jich bylo přihlášených téměř 50.
0: My děkujeme za informace a měj se hezky, naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tak po této písničce nezbývá, než dodat, ať jste dneska z práce brzo doma. Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na severu Čech, blíží se zprávy v celou, za pět minut tady budou. Liberecký kraj uvolní víc peněz na podporu zájemců o studiu medicíny. I tohle se od nás dozvíte.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ještě dnes se mohou lidé nebo úřady vyjádřit k plánované stavbě spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova. Teplice přidali do protialkoholní vyhlášky prostor před hlavním nádražím anebo další prostory v Řetenicích. Liberecký kraj uvolní víc peněz na podporu zájemců o studium medicíny. Přeháňky z noci definitivně ustupují, přes den polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Dnes je poslední den, kdy se mohou instituce a veřejnost vyjádřit k záměru stavby spalovny nebezpečného odpadu u Litvínova. Se spalovnou poblíž skládky Celio nesouhlasí města Most a Litvínov a proti je i Ústecký kraj. Připomínky podali také spolky, říká mluvčí ústeckého hejtmanství Magdalena Fraňková.
3: K záměru spalovna nebezpečných odpadů ZOE obdržel krajský úřad do úterního odpoledne 22 vyjádření. Z toho 5 bylo od územních samosprávných celků, 2 vyjádření od dotčených orgánů a 15 vyjádření od spolků a zástupců veřejnosti.
1: Jak také uslyšíte v ranním vysílání před 9. hodinou do 23. července, krajský úřad stanoví požadavky na rozsah a obsah dokumentace k posuzování vlivu stavby spalovny na životní prostředí. Teplice od 17. července rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejnosti, a to o prostor před hlavním nádražím, včetně parku Milady Horákové a také v části Řetenic mezi Buzuluckou ulicí a železniční tratí. Město o tom informovalo na internetových stránkách s tím, že změna reaguje na opakované podněty obyvatel i zkušenosti městské policie s narušováním veřejného pořádku. Zákaz konzumace alkoholu v Teplicích stále platí v centru města, včetně lázeňských parků. Také v nákupní zóně v Masarykově ulici v Trnovanech, včetně okolí Červeného kostela a v areálu Perla v Řetenicích. Liberecký kraj rozšířil okruh zájemců, kteří mohou požádat o příspěvek na přípravný kurz pro přijímací zkoušky na některou z lékařských fakult. Jejich ceny se pohybují od 6 do 15 tisíc korun. V loni o příspěvek mohli žádat jen studenti gymnázií. Od nového školního roku to budou i studenti zdravotnických škol, diplomované sestry nebo diplomovaní zdravotní laboranti. Kraj reaguje na nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve zdravotnictví, říká náměstkyně hejtmana Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj.
4: Takže ti, kteří studují obory praktická sestra, zdravotnické liceum, podobně, tak si mohou požádat o tuhle podporu, pokud chtějí dělat přijímačky na některou z lékařských fakult. Může mít třeba dva kurzy za nižší částku, jeden za vyšší, ale ta podpora je v maximální míře 10 000 korun.
1: Ministerstvo školství chybí v rozpočtu až 50 miliard korun, upozornilo na to 25 organizací z oblasti školství, mezi jinými třeba Eduin nebo Učitel naživo. Víc peněz by podle nich měli dostat třeba učitelé nebo vysoké školy. Šéf rezortu Robert Plaga z hnutí ANO s připomínkou souhlasí. O navýšení rozpočtu o desítky miliard chce jednat už teď v létě. Dnes bude zasedat Senát. Zabývat se mimo jiné bude i dvěma vlastními návrhy. V prvním čtení projednají senátoři návrh na zakotvení práva na placení českou korunou do ústavy. Jednat by měli také o návrhu, podle kterého by vraždy nebylo možné promlčet.
2: Počasí.
1: Přes den čekáme polojasno až jasno, přehánky už definitivně ustupují. Teploty dnes od 22 do 25 stupňů. Na severovýchodě kraje bude chladněji. Na horách počítejte s teplotami jen do 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 jsou i dnes problémy na průjezdu s úžením u Roudnice nad Labem přes exit číslo 29 ve směru na Prahu. Stojí tam teď porouchané vozidlo. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Co si budeme povídat, každý z nás si někdy musel půjčit peníze od banky, na byt, na auto, od příbuzných. Horší je, když se dostanete do situace, kdy ty peníze nemůžete splácet a pak se to rozjíždí. Dluhová spirála. V některých rodinách se o tom nemluví nahlas, to je chyba, pak dětem chybí finanční gramotnost. Jak toto téma doma otevřít, to probereme s dnešním hostem po 11. dopolední. Do studia přijde Lucie Pastyříková, sociální pracovnice ze sociálních služeb Chomutov. Téma dluhy v rodině jako tabu, děti jako rukojmí dluhů a konfliktů. Teď již pojďme k písničkám, které nestárnou, budou tu Beach Boys a Meky Žbirka.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: to budíš pochváleno, nádherné letní sny od Beach Boys na Českém rozhlasu Sever, 11 minut po 8. Teď se podíváme do mraveniště. Co v učebnicích nebylo o mravencích, to ví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: minutu po čtvrt na devět, posloucháte Český rozhlas Sever. Výletíme, je léto, nemyslíme na školu, na napovídání. V tuto chvíli se pomalu ale jistě vydáme do Desné. Slavnou sklářskou historii rodiny Rýdlů tady připojené nová sklářská pec. Město jí staví v zahradách Rýdlovy vily, pec staví sklo, tak jak se to dělalo v 19. století. My pro vás máme podrobnosti za chvíli. Počasí. Venku trošku vane vítr, svěží vítr bych řekl, v tuto chvíli je to beze srážek u nás na severu Čech, teploty kolem 16 stupňů, 16 stupňů hlásí Duchcov, 16 stupňů je i v Žatci, dnešní maxima 25, bude jasno nebo polojasno.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Když se na Jablonecku zeptáte kohokoliv na rod Rýdlů, všichni budou vědět. Dědictví slavného skláře Josefa Rýdla chce vedení Desné a místní spolek připomenout pomocí repliky historické sklářské pece. Vznikla přímo v zahradě tamní Rýdlovy vily. Využívat se bude při slavnostech a sympoziích. Kvůli udržení vysoké teploty se v peci musí zatopit den předem a celou noc hlídat množství dřeva.
1: Takže na výrobě té pece vlastně spolupracujete i se skláři?
2: No, s panem Štefánkem spolupracuju. Vlastně jsme dospěli k tomu názoru, že nám tady chybí takové zařízení, který sem patří.
1: Říká nezávislý místostarosta Petr Šikola. Teď jsme odklopili ten poklop a díváme se na nádobu, kde se bude tavit ta sklovina, po případě nějaké ty střepy.
2: Se bude ta sklovina na píštělách a nebo na těch želízkách vytahovat a dál zpracovávat.
1: Pec je postavená z tisíce cihel. Technologie výhřevu dřevem má kopírovat technologii z doby skláře Josefa Rýdla.
2: Ten otop odpovídá tomu, jak se ty pece kdysi vyhřívaly.
1: To tady bude muset někdo celou noc asi hlídat dřevo, aby nedošlo.
2: No, musí se stále přikládat.
1: Pec bude město využívat při různých slavnostech, ukázkách řemesel a letos poprvé při sklářském sympóziu.
2: To využití tady bude větší, že máme ten rozsah těch Rýdlů tady a tu historii, že je z čeho si vybírat.
1: Josef Rýdl žil v 19. století a byl přezdívaný jako sklářský král. Jeho syn Josef Rýdl mladší tady v Desné nechal postavit pro svou rodinu vilu, která tu je dodnes. Město tu přiživuje slavnou historii sklářské rodiny. Teď tu v zahradách Rýdlovy vily přibyla pec a vedení města spolu s pracovnicí informačního centra Ingrid Millerovou si od toho slibují, že přiláká turisty.
3: Tak já myslím, že v rámci sklářství a vlastně Rýdlovy vily, to je odkaz sklářů a i křišťálové údolí, že se ta návštěvnost zvýší.
1: Kolik lidí tady obvykle na takových akcích bývá?
3: V rámci toho křišťálového údolí hodně, to jsou stovky lidí, takže věřím, že i na tuto akci přijedou.
1: Křest sklářské pece a slavnostní první tavení skla dřevem bude 18. července. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. Krásný den, dneska můžete si zajít do parčíku v Lounech, který se znovu otevírá. Kde ho najdete, co tam je nového, to se dozvíte ve zprávách v půl od Františka Janačíka. Hezký den.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Obyvatelé Teplic budou moci nově využít bezplatné konzultace v psychologické poradně pro mezilidské vztahy. Město podle webu na pilotní program do konce letošního roku přispěje 151 000 korunami. Konzultace jsou určené dětem, dospívajícím i dospělým. Dnešek je posledním dnem, kdy se mohou instituce a veřejnost vyjádřit k záměru stavby spalovny ZOE nebezpečného odpadu u Litvínova na Mostecku. Se spalovnou poblíž skládky Celio nesouhlasí města Most a Litvínov a proti je i Ústecký kraj. Další informace přidáme ve vysílání před 9:00. Po více než 8 měsících se dnes veřejnosti znovu otevírá parčík u minerálního pramene Luna v Lounech. Je v něm nový altán s výhledem na České středohoří. Nově jsou upravené přístupové cesty a okolí samotného pramene. V Liberci dnes začíná stavba další náplavky u Lužické Nisy. Radnice nechá opravit prostor v dolním centru města poblíž sídla správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. SPD podle svého předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Oznámil to na sociální síti X. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů zapojení do iniciativy oznámil před úterním odletem na summit NATO v Turecku. Více ve zprávách v celou. Dnes polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů Celsia, na severovýchodě kraje čekejte teploty do 23 stupňů, na horách jen do 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 pozor, za 60. kilometrem u Kranice stojí ve směru na Prahu odstavená dodávka, má poruchu. Na silnici 1/7 od Chomutova až ke státní hranici je dnes kvůli údržbě vozovky a mostů omezení na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:58, tak si to představte, lišky, hříbky, masáky, to teď všechno najdeme v lese. Opravdu je tady houbařská sezóna, ale prý si máme pospíšit, protože teď je to tak akorát na houby, na konci týdne se nám znovu oteplí a pak už houby zase růst nebudou. Tak jestli můžete, jeďte na hory. A na hory se teď vydáme i se skupinou Opět a Radeček, připravený i Karel Zich se svou další písničkou, která nestárne.

0: Hezký den, 9 minut po půl deváté. Posloucháte Český rozhlas Sever. My se teď podíváme na důležité silnice v našem kraji, co se na nich v nejbližší době chystá. To nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V Ústeckém Mojžíři na silnici 1/62 stavíme nový 291 metrů dlouhý most, který postupně dostává svou finální podobu. Na jeho výstavbu budou potřeba víc než 4000 kubíků betonu, což je asi 500 plně naložených míchaček. Práce za víc než 250 milionů korun jsou v plánu do podzimu letošního roku. V souvislosti se stavbou je uzavřená silnice 1/62 mezi Děčínem a Ústím nad Labem v městské části Mojžíř. Řidiči osobních aut jezdí po objízdné trase přes Neštěmice a Mojžíř. Transitní doprava a vozidla nad 3,5 tuny po silnici 1/13 přes Libouchec a Jílové.
0: Tak šťastnou cestu, hodně trpělivosti, protože opravdu na mnoha místech se opravuje, staví, přestavuje, jsou tam semafory a kolony, tak si dejte dostatečnou časovou rezervu. Šťastnou cestu.
2: Český rozhlas Sever.

0: Hezký den, 2 minuty před 9:15. Posloucháte Český rozhlas v Sever. Ještě dneska, tedy 8. července, se můžete vy i instituce vyjádřit k případné stavbě spalovny nebezpečných odpadů u skládky Celio na Mostecku. My pro vás máme podrobnosti, které se dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď samozřejmě podrobnosti o dnešním počasí. Je to velmi jednoduché, když se na to dívám. Teď už teploty kolem 16 stupňů. Tato teplota je například v Lavosicích, 12 stupňů máme v Rumburku. Předpověď pro dnešní den, ta je celkem jasná. Dnešní nejvyšší teploty 25 stupňů Celsia, bude polojasno až jasno. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever.

0: Za 12 minut 9. hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dnes je poslední den, kdy se mohou instituce a veřejnost vyjádřit záměru výstavby spalovny nebezpečného odpadu u Litvínova na Mostecku. Stát by měla v blízkosti skládky odpadu Celio. Se stavbou spalovny nesouhlasí radnice v Mostě i Litvínově a proti záměru je Ústecký kraj. Více informací má náš reportér Honza Beneš. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Na zaslání vyjádření mají lidé a instituce ještě celý dnešek. Několik jich už ale na krajský úřad přišlo, říká mluvčí hejtmanství Magdalena Franková.
2: K záměru spalovna nebezpečných odpadů ZOE obdržel krajský úřad do úterního odpoledne 22 vyjádření. Z toho 5 bylo od územních samosprávných celků, 2 vyjádření od dotčených orgánů a 15 vyjádření od spolku a zástupců veřejnosti.
1: Po skončení lhůty, tedy po dnešku, začne krajský úřad vyhodnocovat jak samotné oznámení závěru, tak obsah všech doručených vyjádření. Zjišťovací řízení pak ukončí vydaným závěrem. Lhůtu mají krajští úředníci do 23. července. Ve zvláště složitých případech ale může být tato lhůta prodloužená.
0: Jaké jsou ty hlavní námitky měst a kraje?
1: Podle hejtmana Richarda Brabce z hnutí ANO už v kraji jedna spalovna nebezpečného odpadu je a stačí. Další by podle hejtmana znamenala ještě větší ekologickou zátěž pro region. Mluvčí firmy Zoe Waste Miroslav Beneš říká, že tato chystaná spalovna nebezpečného odpadu bude mít srovnatelné emise jako už teď fungující spalovny komunálního odpadu. Zároveň dodal, že do roku 2030 budou průmyslové firmy potřebovat spalovnu pro odpad, který už nebude možné dál skladovat. Společnost také tvrdí, že po zprovoznění zařízení dokáže do 5 let odstranit nebezpečné styreny ze skládky Celio. Ročně by měla spalovna zpracovat až 50 000 tun nebezpečného odpadu.
0: O čem tedy bude rozhodovat krajský úřad? Co by mělo být v jeho závěru?
1: Podle Magdaleny Frankové bude závěr obsahovat hlavně požadavky na obsah a rozsah dokumentace vlivu stavby na životní prostředí, takzvanou EIA.
2: Záměr samotný podléhá posouzení vlivu na životní prostředí automaticky. Výstupem zjišťovacího řízení tedy budou zejména požadavky na obsah a rozsah dokumentace EIA. Požadavky stanoví krajský úřad s ohledem na připomínky a požadavky obsažené v doručených vyjádřeních.
1: Společnost Zoe Waste, která chce spalovnu nebezpečných odpadů stavět, pak bude muset vypořádat všechny připomínky a podmínky do 3 let. Pokud se jí to nepodaří, Ústecký kraj celý proces ukončí.
0: Honzo, děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Milujte život z plných plic. Hlavně ten dnešní den. Hezký den, 8. července. Po 9. hodině dáme řeč, co jste kdy komu půjčili a nevrátilo se vám to, co byste nikdy nepůjčili nebo co byste si nikdy nevypůjčili. A to všechno mezi 9. a 9:45 dáme řeč. Přichází v tuto chvíli pomalu, ale jistě zprávy v celou. V Tachově na Českolipsku vybudovali nový skatepark. I tohle se od nás dozvíte. Příjemný den.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Ústeckém kraji začala sklizeň ozimého ječmene, výnos je zatím mírně nad republikovým průměrem. V Tachově na Českolipsku postavili nový skatepark, stál přes 2 miliony korun. SPD podle předsedy Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Přes den polojasno až jasno, teploty i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Zemědělci v Ústeckém kraji zahájili sklizeň obilí, kombajny zatím vyjeli do polí s ozimým ječmenem. Podle údajů ministerstva zemědělství sklidili téměř třetinu ploch a průměrný výnos téměř 6,75 tuny z hektaru je zatím mírně vyšší než loni. Pěstitelé odhad letošní úrody zatím nechtějí zveřejňovat, podle nich bude záležet na dalším vývoji počasí. Ozimým ječmenem oseli farmáři přibližně 7300 hektarů, žádnou jinou obilovinu zemědělci v regionu zatím nesklízejí. Nový skatepark vybudovala obec Tachov na Českolipsku. Areál pro freestylové sporty se nachází v areálu místního sportovního hřiště. Práce stály 2,75 milionu korun. Celou částku obec získala na dotacích, říká nezávislý starosta Martin Píša.
3: My jsme vlastně tuto dotaci pořídili 100%, takže obec pouze předfinancovala a veškeré vlastně peníze byly proplaceny prostřednictvím státního zemědělského intervenčního fondu.
2: SPD podle svého předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu, oznámil to na sociální síti X. Podle něho jde o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů a nikdy nebylo projednáno na koaliční radě. Macinka zapojení do iniciativy PURL oznámil před úterním odletem na summit NATO v Ankaře. Evropští spojenci a Kanada skrze ní můžou nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je Ukrajině poskytovat. Účast v iniciativě je dobrovolná. Česká vláda dosud odmítala dávat peníze na zbraně pro Kyjev, nepřispívá ani do vlastní muniční iniciativy. Česko na financování amerických zbraní pro Ukrajinu přispěje podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jednorázově. Nejvyšší povolené ceny paliv pro dnešek opět stouply, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou dnes čerpací stanice prodávat maximálně za 41 korun a 31 haléřů. Je to o více než 20 haléřů více než v úterý. Nafta také podražila o 13 haléřů, litr může stát dnes na nejvýš 37 korun a 29 haléřů. Cenové stropy paliv má rezort financí určovat do 19. července. Opatření zavedla vláda v první polovině dubna.
1: Sport.
2: Fotbalisté Argentiny a Švýcarska si proti sobě zahrají čtvrtfinále mistrovství světa. Argentinci v osmifinále porazili po obratu Egypt 3-2, Švýcaři zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. V základní hrací době i v prodloužení branka nepadla.
1: Počasí.
2: Přes den čekáme polojasno až jasno, nejvyšší teploty od 22 do 25 stupňů, na severovýchodě kraje bude chladněji, na horách čekejte teploty maximálně do 19 stupňů Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 136 cm, průtok 91 metrů krychlových za sekundu, předpověď je 130 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav Ústí nad Labem pro dnešek je 135 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 jsou problémy na průjezdu s úžením u Roudnice nad Labem přes exit číslo 29. Ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. V Mostecké ulici Jiřího z Poděbrad pozor na nehodu dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 9. posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký dobrý den, hezké dobré dopoledne vám všem. Co jste komu kdy půjčili a nevrátilo se vám to? Fando, co jsi komu kdy půjčil a nevrátilo se ti to?
2: Prosím tě, mně se to tak stalo několikrát s knížkami, tam ano. Jsem si zavedl seznam, mám ho v telefonu, stěhuju si ho z přístroje do přístroje, seznam je letitý a jeden dlužník už je tam 7 let.
0: Fakt?
2: 6 let, ano, s jednou knihou.
0: No, jmenuji ho.
2: Ne, nebudu. Je to kolega a ještě žije. No a pak se mi stalo v kapele. Já nevím, jak je to mezi muzikanty, ty tak se v tom prostředí taky trošku pohybuješ. Půjčil jsem si v jedné kapele, jsme se dohodli, že půjčím takovou domácí session kombíčko maličké, takové na zkoušení.
0: Jasně. Ten.
2: No do dneška ho nemám, prý mi ho vrátili, ale tak se to tak jako zašmatrchalo, že jsem neuměl říct, jako ano, mám, nemám. Jo, no prostě jo. Už ho doma nemám. No.
0: No jasně, no. Tak co se dá dělat, to jsou věci, které schání Fanda, kdybyste je měli, tak mu to vraťte, zavolejte mu a vy zavolejte 475 212 212, dáme řeč, co jste komu půjčili a už se vám to nevrátilo, nebo co byste si nikdy nepůjčili. Zatím dáme písničky, které nestárnou, za chvíli Václav Neckář, teď Leona Machálková.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Co jste komu půjčili a nevrátilo se vám to? Co byste si nikdy nepůjčili? U mě to začalo už v dětství, když jsem klukům v létě na pískovišti půjčil angličáka, pak mi ho už nevrátili. To byl můj první případ nevrácené půjčky, ale nakonec to jako dopadlo dobře, nakonec se mi ten angličák přes staršího kamaráda vrátil. Několikrát jsem jako půjčil i peníze, ale vždycky jsem měl štěstí na fúzovkách kamarády, kteří otáleli s vrácením, vymlouvali se, posouvali termín vrácení. Jeden takový kamarád mi to vracel rok. Po roce přišel s tím, že mi konečně vrátí ty peníze, které už mi vrátil. Měl v tom trošku nepořádek, tak se ani nevdívím, že potřeboval půjčovat. No, půjčky, ono to nemusí být jen o penězích, Jitka Asterová teď je důkazem toho, že půjčovat si můžete od leckoho i od svého učitele.
1: Byl opravdu úžasný a si pamatuju, jednou nám říkal nějak z kraje na nějaký druhý, třetí hodině, tak kdybyste měli jakékoliv problémy, tak za mnou přijďte, já vám pomůžu, jakékoliv problémy, ano. No a tehdy já jsem viděla, já si myslím, že to můžu říct, já jsem viděla v Tuzexu takový krásný džíny, jako. To byl můj problém. A neměla jsem na ně. A teď si představte, že džíny, kdo neměl džíny, tak nebyl nikdo, jo. A já jsem ji potřebovala nutně mít kvůli Markovi Vašutovi, jo, abych se mu líbila. A neměla jsem na ně. A tohle to ti nabídne málo kdo, když budeš ti s čímkoliv pomoct, tak jako se na mě obrat, jako.
2: Ano, ano.
1: No tak mě to napadlo, po pár vinných střicích jsem za ním jako šla ho oslovit, říká, pane profesore, tak já jsem se k němu blížila tak jako s takovým provinilým výrazem, pane profesore, a on jak mě viděl, jak se k němu blížím, tak říkal hned, kolik? Přísahám. A já jsem říkala, pane profesore, nějak 3000, co mě chybělo na ty bony. Dobře, 3. Budu přesně v 18 hodin před rozhlasem s obálkou a se psem. Buďte přesná. Takže opravdu tam byl. Půjčil mě ty peníze, no neuvěřitelně. Děkuju, pane profesore, děkuju. No a asi za měsíc jsem na něj mávala takhle, říká, pane profesore, říká, já jsem to chtěla vrátit, ty peníze. Říká, Asterko, teď nemůžu, mám rozpůjčovaných 20 tisíc.
0: Tak kvízová otázka, poznali jste, kdo byl panem profesorem? Pan profesor Jan Přeučil. Tak komu jste kdy co půjčili a nevrátilo se vám to? Co byste si naopak vy nikdy nepůjčili? A využíváte třeba, když jedete na dovolenou, já nevím, půjčovny aut, půjčovny sportovního náčiní. Volejte 475 212 212 Dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Co jste kdy komu půjčili, nevrátilo se vám to, co byste si nikdy nepůjčili, tak jako je mi jasný, že když jako teď přijdu v práci za někým, že chci půjčit 10 korun na auto a na kafe, takže jako to nikdy nevrátím. Ani neočekávám, že mi někdo těch 10 korun vrátí. A samozřejmě hodně se půjčují knížky. Některé knížky v naší knihovně mi stále chybí. Například mou oblíbenou knížku Láska je jen slovo od Simela. Už jsem kupoval 3x. Vždycky jsem ji někomu půjčil a nevrátila se. Pojďme na první telefonát. Paní Irena z Roudnice nad Labem je na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Dobrý
1: Já
0: den.
1: Jsem byla vyučená jako pekařka, ale mezi tím jsem měla kus i pečivářky a cukrářky. Takže jsem měla výborného pana profesora a ten mi sehnal nádherný formy na pečení dortu na svatbu.
0: Ano.
1: No já jsem to půjčila, do dneška formy nemám.
0: Jo. Hm.
1: Protože té paní, který jsem to půjčila, tak ona to půjčila dál. No a už pak nevěděla komu a tím pádem se mě to nevrátil.
0: Aha.
1: Mrzí mě to, protože to byly formy na knihu, vějíř, půl litr, různý potom ještě byly postavičky pro děti, jako udělat, jo, to opravdu se nevěděla. A nejvíc mě mrzelo, byly to 3 formy na dort patrovej, ale mezi tím byly takový jako stojánky,
0: ano.
1: Takže vlastně jste měl, že když přesto potom byly kytičky nebo něco naaranžovaného, byl to nádherný dort, no bohužel už to nemám.
0: Hmm, tak to asi už se vám nevrátí. Je to už dlouho, co se to
1: píšela? To víte, že jo, to mě bylo takové před 30 lety, je mi 71, no. Takže to už se nevrátí, to už jsem oželila. Mám akorát 3 formy, ty teda peču, mám motorku, auto,
0: ano.
1: Mám srdíčka a takový to, jako mám, to se i sežene, že jo, klasika, ale ty autíčka, to jsem sehnala taky přes toho pana profesora, bohužel on už zemřel, takže to vůbec nevím, kde by. Ale jak se říká, co nechceš mít, tak půjč.
0: Ano, a vy sama si něco, půjčujete třeba, půjčala jste si někdy naposledy něco, nevím.
1: No, tak jako jsem si půjčila od kamarádek třeba ty formy některý, ale že bych peníze nebo toto ne. Ano, půjčila jsem kamarádce, tenkrát jsme se složili ještě v práci, došly vazky, takže potřebovala nějaký peníze, tak nás bylo 8, tak jsme každý dali 500. No jenom, že ona mezi tím umřela, takže tím pádem to zůstalo v bytě. No přeci nepůjdeme po jejich známých a nebudeme chtít, že jsme jí půjčili 500, že to chceme vrátit. To jako ne, ale jinak jsem se nesetkala s ničím, že bych něco.
0: Dobře,
1: takhle
0: já vám děkuji za telefonát, díky moc
1: taky,
0: za vzpomínku a mějte se hezky.
1: Taky, děkuji, nashledanou a krásný zbytek dne.
0: Taky, Zdenka napsala, nikdy bych už nepůjčila knihu nikomu, ostatní ano, když bych měla. Tak, zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč. Co jste komu půjčili, už se vám to nevrátilo a jestli vy si sami půjčujete, třeba i na dovolené, když jedete, jestli byste se odvážili půjčit si auto nebo půjčit si nějaké sportovní náčiní, jako třeba od známýho stan a tak dále a tak dále. Co vás napadne, to zavolejte, dáme řeč. Máme na to ještě tak nějak plus minus 20 minut, protože ve 9:45 u nás začíná zámecké léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Děkuju ti.
1: Děkujeme, díky, že voláte. Co jste komu půjčili, nevrátilo se vám to? Jelikož mám s kolegou divadlo pro děti, hrajeme pohádky, často se stane, že někdo chce půjčit nějaký kostým. Už nám takhle ve fundusu jako chybí několik kostýmů a od té doby fakt kostýmy nepůjčujeme, to říkáme nahlas. Pojďme na další telefonát. Míra z Mostu je na telefonu, hezký den.
2: Krásný den, pane Zdenečku, zdravím vás i posluchače.
1: Dobrý den, tak co jste kdy komu půjčil a už se vám to nevrátilo?
2: Tak já musím říct, že jsem o tom přemýšlel a že se mi vybavily dvě věci. Tak první věc byla stan, takový malý iglu, moc jsem ho měl rád, to jsem někomu půjčil a to se mi bohužel už teda nevrátilo, ale už vůbec nevím, komu jsem to půjčil a kdy jsem to půjčil a vím, že to nemám už strašně dlouho, že jsem to hledal, ale nenašel, tak to byla první věc, kterou jsem půjčil a už jsem nedostal nikdy zpátky. A druhá věc byla anatomie čihák. To je, když jsem se učil na vysoké škole anatomii, tak tu jsem pak taky někomu půjčil ten první díl a ten se mi taky už nevrátil. Nevím, komu jsem to půjčil samozřejmě. Nicméně jsem si udělal radost a koupil jsem si na bazaru všechny tři díly čiháka, které už byly vytrhaný, podtrhaný, zvýrazňovačem, zvýrazněný a popsaný. Takže to bylo přesně jako v těch básníkách, kdy růžové zatažení, to se chtěli slyšet asistenti a zeleně cítit si, že profesoři, takže také přesně na ty konci knížky a jsem moc spokojený. Takže jsem na jednu stranu rád, že mi to někdo nevrátil, protože jsem si pořídil takovouhle fantastickou knížku tady s těma zvýrazněvačema.
1: Já vím od dcery, která studuje medicínu, je to strašně drahá záležitost tyhle tři knížky jako dohromady.
2: Ano, musím potvrdit, ano, je to tak.
1: No a vy si půjčujete, když třeba někam jedete třeba na dovolenou, že si půjčíte auto v autopůjčovně, nebo půjčíte si, já nevím, nějaké sportovní náčiní?
2: Půjčuju si přímo na místě, když člověk letí jako letadlem někam, tak tam třeba to auto si jako musí půjčit, takže to si jako půjčuju, ale jsem vždycky dobře pojištěn, kdyby náhodou cokoliv se stalo a vždycky si to dobře vyfotím. Takže teď jsme si třeba s manželkou půjčovali skútra v Indii a musím říct, že všechno proběhlo bez problémů, přesně jako tam všichni toubí, takže všichni to mají oboukaný stejně, jako jsem to měl oboukaný já, když jsem si to půjčoval. Takže tam si půjčuju skútra, ale že bych jako vyloženě si nějak jako věci půjčoval, to spíš se snažím to řešit koupí nebo jako ne od kamarádu půjčení.
1: Jasně. Takhle. Dobře, tak já vám popřeji, ať třeba ten stan ještě někdy potkáte, někde v kempu třeba ho uvidíte a díky za telefonát. Mějte se hezky.
2: Díky, mějte se naschledanou.
1: Tolik Míra z Mostu. Napsala nám i Terka, nikdy bych nikomu nepůjčila na dobré slovo jen tak peníze. Leda tak mamce nebo ségře. Ale nikdy jako bez potvrzení nebo bez nějakého razítka bych peníze nikomu ani kamarádovi nepůjčila. Jaké vy s tím máte zkušenosti, co jste kdy komu půjčili, už se vám to nevrátilo nebo naopak? Půjčujete si třeba v zahraničí, teď jsme narazili na auto nebo na sportovní vybavení, volejte 475 212 212, dáme řeč.
3: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Co jste komu půjčili a už se vám to nevrátilo? Taky, jak už jsem říkal, když si od někoho půjčíte 10 korun, asi ten druhý neočekává, že mu to vrátíte, ale když pořádek dělá přátelé, chápu, že taky, když přijde sousedka, že chce půjčit cukr nebo mouku, že asi už to nikdy neuvidíte na zpátek. Několikrát se mi stalo, že když jsem někomu něco půjčil a připomněl jsem, že jako už by to mohl vrátit, tak ten dotyčný se ještě urazil. Co bych asi nikdy nepůjčil, to je auto. Kromě rodiny, ale na druhou stranu mám kamaráda, když jsem měl porouchaný auto, tak nepřišel klíčky od svého vozu, že má dvě auta a ať tohle používám, dokud potřebuji, to jako opravdu to mi pomohlo. Když už jsme u těch aut, pokud si plánujete na dovolené půjčit si auto nebo motorku, teď pro vás máme několik tipů, jak se vyhnout případným problémům. Redaktorka Bára Kvapilová se na zkušenosti zeptala Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra.
1: S jakými problémy se na právníky Evropského spotřebitelského centra lidé nejčastěji obracejí při půjčování vozů?
2: Nejčastěji to bývá situace, kdy už se z dovolené vrátí a autopůjčovna jim z platební karty strhne zpětně 500-600 eur za poškození karoserie, kterou ovšem spotřebitelé nepoškodili.
1: Na co dbát při uzavírání smlouvy a při případném převzetí vozu?
2: Při uzavírání smlouvy je důležité podívat se na to, co například pokrývá pojištění, a potom je potřeba si přímo na místě při převzetí ohlídat případná poškození vozu, karoserie, kol, světel a tak dále. Určitě je vhodné si to projít, podívat se a nechat do předávacího protokolu zanést ta poškození, která vidíme. Mnohdy se tam označuje, kde je jaký škrábanec na které části vozu. Totéž je vhodné udělat při předání, projít to s tím pracovníkem a stejně jako při převzetí si všechny škrábance, všechna poškození nafotit nebo případně natočit na video. Mnohdy se nám stalo, že spotřebitelé argumentovali právě tím, že mají nějaké video, i když nebylo dokonalé, tak tam ty škrábance byly vidět a my jsme dosáhli ve spolupráci s našimi kolegy v zemi, kde sídlí daná autopůjčovna, ukončení takového sporu a vrácení peněz zpět na kartu spotřebitele.
1: Spotřebitelé, když si tady na dálku objednávají vůz například přes internet, tak tam se ty půjčovny předhánějí v tom, jak nízké mají ceny. Na místě ale můžeme být nepříjemně překvapení.
2: Spousta lidí nakupuje přes různé zprostředkovatele, kteří uvádí cenu, která ve výsledku nemusí být akceptována tím, kdo skutečně vůz poskytne, to znamená ta autopůjčovna, se kterou ve výsledku máme smlouvu. Je důležité podívat se na recenze, v nich můžou být příklady příplatků, které spotřebitel zaplatí extra, může to být třeba příplatek za autosedačku, za řízení druhým řidičem, za překročení hranic a podobně. Je důležité podívat se také na pojištění, jestli pokrývá to, co myslíme, že by se mohlo stát, třeba dejme tomu poškození předního skla a tak dále, podívat se také na cenu toho pojištění a případně zda někde jinde nedostaneme nějakou výhodnější nabídku.
1: Čím dalším můžeme být na místě zaskočení?
2: Například tím, že na místě jsou nám předloženy dokumenty pouze v místním jazyce, kterému spotřebitel nemusí rozumět. A můžou nám třeba říci, že to je vratná záloha a nakonec se ukáže, že to je pojištění. Zde se dají využít technologie, jsou různé překladače, které dovedou i pomocí fotografie přeložit daný text. A zde bych nabádal opravdu, aby spotřebitelé to využívali, aby na to pamatovali, že tyhle nástroje dneska máme. A jsou to nejen nástroje na zachycení rodinného videa, ale je to také nástroj, který nám může pomoci zachránit naše peníze.
1: Radí zástupce ředitelky Evropského spotřebitelského centra Ondřej Tichota. Hezký den přeje Bára Kvapilová.
0: Tak tohle jsou vyloženě rady nad zlato. A jelikož už za chvíli začíná zámecké léto, tak už jenom jeden mail od Jany. Já mám doma jednu knížku. Už jí mám 25 let. Vím, či je. Nejspíš dotyčnou nikde neuvidím. Není to nic světoborného, dívčí románek, ale kdykoliv mi přijde do ruky, ozvou se ve mně lehké výčitky svědomí. Tak teď už víme, kdo si půjčuje a nevrací. Hezký den za dnešní příspěvky a díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
3: Český rozhlas Sever

0: Hezký den vám všem za 5 minut zámecké léto. Znovu navštívíme jeden z krásných českých či moravských zámků. Znovu od nás budete moc vyhrát cestovatelský balíček. Díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč a zítra si budeme pochutnávat na lokálních regionálních potravinách. Co vám od nás ze severu Čech nejvíc chutná? Koho byste rádi pochválili? Možná narazíme na výborné maso, na výborné uzeniny či sýry. Už zítra po 9. v pořadu Dáme řeč.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pěknou středu vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já dnes zámecké léto začnu takovou malou statistikou. Pražský hrad je absolutně největším hradním a zámeckým komplexem zemi. Kombinuje prvky hradu, zámku a paláců. Státní hrad a zámek Český Krumlov pak drží druhou pozici. Zahrnuje 40 budov a palácových stavení soustředěných kolem 5 nádvoří a zámeckou zahradu. No a státní hrad a zámek Jindřichův Hradec drží pozici třetího největšího zámeckého komplexu. Rozkládá se na ploše více než 3 hektarů a nabízí přes 300 místností. A právě tam se dnes podíváme s Františkem Kinským.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
3: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
4: No je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniknul někdy už v půlce 10. století jako knížecí přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat ty další stavby, které jsou tím zámkem. A díky tomu my jsme vlastně v interiéru, který se stavebně nezměnil někdy od té druhé čtvrtiny 13. století.
3: Je tady nádherná, nejenom akustika to možná bude slyšet, ale i výmalba. To jsou události z dějin nebo biblické události.
4: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických

0: k rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
1: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
0: Tohle to je první z pěti dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. Předtím jsem zmiňoval právě Jindřicha, který byl zakladatelem rodu Hradeckých a ten Adam byl naopak jeho předposledním členem toho rodu. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Je to nádherný komplex. Pokud jste tam byli, tak mi asi dáte zapravdu i to divadlo. No a pak to otáčivé hlediště, tak to taky je taková veliká kuriozita. Stále se mluvilo o tom, bude se rušit, nebude se rušit. Tak je to památka. No, tak my budeme soutěžit, máme připravený zámecký balíček, vy už víte, co v něm všechno je. Jsou tam sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky, batoh. Tak to je denní výhra, pak v pátek losujeme prohlídku a tak dále. To vy už možná všechno znáte, já to i za chvilku upřesním. Tak pojďme na soutěž. Chcete-li soutěžit, zavolejte 731 800 900. No a držím palce, abyste byli třetí, protože to je naše podmínka. Třetí, který se dovolá z vás, tak jde do vysílání.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dofidlat, dotoulat, soutěžit se bude, ano, součástí zámeckého léta je tedy i soutěž, nezbytná soutěž a oblíbená, já to vidím podle monitoru, tady jak mi naskakují telefony. Třetím volajícím byl pan Zdeněk z Říkonína. Dobrý den, pane Zdeňku.
1: Dobrý den, vás zdravím.
0: Já vás taky zdravím, já se přiznám, já jsem v životě neslyšel Říkonín, kde je Říkonín?
1: Říkonín to je 10 kilometrů od Tišnova.
0: 10 kilometrů od Tišnova, to už je jasné. Tak, pane Zdeňku, jste připraven na soutěž?
1: Jsem, děkuju.
0: Tak ta otázka, jak se jmenoval zakladatel rodu Hradeckých, který působil na zámku v Jindřichově Hradci? Za A. Adam, za B. František, za C. Jindřich.
1: Já bych řekl, že za C. Jindřich.
0: Jindřich. To říkáte správně, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, takže brýle, deka, termoska, letní ponožky, batoh. V pátek budete ve slosování, tam pravidelně celé prázdniny hrajeme o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad ulicí, je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin budete rovněž ve slosování a tam můžete vyhrát zámecký pobyt, bude to pro tři výherce. Tak já vás zdravím, mějte se moc pěkně, zdravím do Říkonína, pane Zdeňku. Nemáte zač? I vám přeji hezký den. Jinak mě zaujal ten Adam, ani ne Jindřich. Stavební mánie, všechny málem zadlužil, všechno přetvořil. No a teď to Národní památkový ústav tak krásně všechno opatruje, je to tam moc pěkné. Já vám přeju pěkný den, ať se vám daří. Zítra se vydáme na zámek v Čechách pod Kosířem. Mohu vám slíbit také zajímavou návštěvu. No a pochopitelně i soutěž. Pavel Kudrna přeje pěknou středu.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Skončila letošní zbraňová amnestie. V Ústeckém kraji lidé odevzali přes 400 kusů zbraní a střeliva. Evropské dotace pomohly se zlepšením onkologické péče v nemocnicích v Ústí nad Labem a v Chomutově. Maďarská státní televize v úterý přerušila vysílání zpravodajství. Přes den polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Skončila zbraňová amnestie. Lidé mohli na policejních služebnách bez obav z trestního postihu odevzdávat nejen zbraně a střelivo, ale také munici nebo výbušniny. Šlo o šestou zbraňovou amnestii v historii, ta poslední se uskutečnila před 5 lety. Podle policie lidé v celé republice od ledna do konce června odevzdali skoro 6 000 zbraní.
2: V Ústeckém kraji se mezi odevzdanými zbraněmi objevil vzácně se vyskytující samopal německé výroby Vollmer Erma EMP ráže 9 mm. Luger. Tento model se vyráběl v letech 1925 až 1940. Cena znehodnocených exemplářů tohoto typu se pohybuje přibližně kolem 24 000 korun. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Onkologická centra nemocnic krajské zdravotní v Chomutově a Ústí nad Labem mají nové vybavení za zhruba 177 milionů korun. Jak řekl mluvčí společnosti Ivo Brániš, v Chomutově přibyl nový lineární urychlovač pro ozařování nádorů a další takový přístroj nemocnice vylepšila. V Ústeckém areálu v Podhájí je od 1. července v provozu nová přípravna Radiofarmak. Podle ředitele Ústecké Masarykovy nemocnice Aleše Chodackyho společnost na zvýšení kvality onkologické péče získala evropskou dotaci ve výši 145 milionů korun. Severočeské muzeum v Liberci v hlavním sále nabízí výstavu o hradech na Liberecku. Součástí je kromě informačních panelů také replika hradní brány v reálné velikosti nebo 3D modely 6 hradů, například Friedlandu, Jezce nebo Grabštejna. Co dalšího na výstavě lidé uvidí a dozvědí se, říká její kurátor Zbyněk Hubínka.
3: Co bylo potřeba pro založení hradu, respektive, že existovalo něco na způsob stavebního povolení. Horkovzdušný vytápění, to se málo ví, že něco takového středověku vůbec znal. Tady zase mýtus o věži Indice ve Friedlandu.
0: Maďarská státní televize v úterý přerušila vysílání zpravodajského kanálu. Je to kvůli zahájeným reformám, které mají zajistit nezávislost a nestrannost státem provozovaných médií. Televize M1 vysílala pouze černou obrazovku s textem, ve kterém se omlouvá, že několik let divákům lhala. Maďarská média současně informují o personálních změnách ve vedení státní mediální skupiny. Maďarský premiér Péter Maďar a další představitelé jeho strany TISA před volbami slibovali, že ukončí politickou propagandu placenou ze státního rozpočtu.
1: Počasí.
0: Přes den čekáme polojasno až jasno. Nejvyšší teploty od 22 do 25 stupňů. Na severovýchodě kraje bude chladněji. Na horách počítejte s teplotami mezi 16 až maximálně 19 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice mezi Dolní a Horní Policí u Žandova na Českolipsku je uzavřená, spadl na ní strom, hasiči už jsou na místě. V Teplické ulici Štúrova se blízko křižovatky s ulicí Modlanská srazila 2 osobní auta. Pozor na průtahu obcí Doksany na Roudnicku po silnici 608. Kvůli opravám je zavedený střídavý jednosměrný provoz. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Do naší rozhlasové stanice právě přijel dopolední expres a je připraven vás dovést až k dnešnímu poledni. Na palubě tohohle virtuálního vlaku se dnes usadil třeba drezínový král z Polerad nebo bavič s nezaměnitelným projevem z Litoměřic. V nabídce našeho vlakového bife najdete opravdu dobrou šlehačku a pokud budete chtít vystoupit a projít se krajinou, máme pro vás tip na vycházku kolem skal u Libouchce. Hrát vám budeme písničky, které nestárnou, třeba od Pavla Bobka, Hany Zagorové a Petra Reska. Na rozjezd si ale dáme jednu od Aniká.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Tahle písnička Hany Zagorové a Petra Reska se jmenuje Dotazník. Kdyby nějaký dotazník vyplňoval dnešní slavný Severočech, v prvních kolonkách by stálo pochopitelně jeho jméno. Josef Vohanka. Že vám to vůbec nic neříká, ani když dodám, že je to Vohanka s dvojitým V na začátku. Že ho neznáte, je možná škoda. Svého času to byl opravdu důležitý muž. Konec konců poslechněte si.
1: Slavní Severočeši.
2: Průkopní šlechtění řepného semene a drezínový král. Tak se dodnes říká jedné z nejvýznamnějších osobností českého hospodářského života před první světovou válkou Josefu Vohankovi. Narodil se v roce 1842 v Poleradech u Mostu. Po středoškolských studiích působil ve velkoobchodu Antonína Konstantina Hamera v Praze. Nakonec založil vlastní firmu Vohanka a spol. Obchodoval s cukrem, technickými potřebami pro cukrovary a koženým zbožím. Od roku 1884 začal systematicky šlechtit české odrůdy cukrové řepy, budovat laboratoře a zavádět vědecké metody pěstování řepného semene. Byl vůbec jedním z prvních v českých zemích, kteří spojili zemědělství s moderním výzkumem. Když koncem 19. století vzrostl v Rakousku-Uhersku počet místních železnic, Vohanka se chopil příležitosti a založil firmu na výrobu drezín, motorových lokomotiv a vozíků. Vyvážel je do Číny a na Balkán. Vohanka byl také úspěšným politikem. Měl mandát v Českém zemském sněmu i Říšské radě. Působil jako prezident Pražské obchodní a živnostenské komory. Za své zásluhy získal řadu vyznamenání a byl povýšen do rytířského stavu. Po dovršení 70 let předával řízení firmy svým dvěma synům. Zemřel v roce 1931. Výrobky firmy Vohanka dnes patří mezi nejvzácnější exponáty železničních muzeí.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Po čerstvé osobní zkušenosti s jedním z turistických typů, které pro vás připravuje Eva Bucharová, se trochu zdráhám říct, že na dnešek pro vás máme tip na procházku. Bude to zhruba 8-kilometrový okruh nad a pod skalními věžemi nad Liboucem na Ústecku. A během cesty, alespoň jak Eva tvrdí, se cestou můžete osvěžit u Havraní studánky. Pokud to bude cesta podobná té, kterou jsme podle jejího návodu absolvovali já a moje rodina, tak to osvěžení budete potřebovat.
2: Vycházíme z parkovacího místa u lesa pod turistickou chatou v Tisé. Do lesa vejdeme po žluté a po pár metrech uhneme doleva nahoru směrem k dědově vyhlídce. Pokračujeme k rozcestí pod silnicí a odbočíme doprava nad skály. Putujeme asi 4 kilometry lesní cestou nebo pěšinou a po pravé straně se nám postupně otvírají výhledy na Libouchec, Jílové a daleké vrcholy Českého středohoří i Krušných hor. Na této cestě zvané Nad stěnami stojí skály s názvy Dědova vyhlídka, Doga, Sobí věž, Nová a Stará bašta nebo Zlomisková věž. Na jedné z vyhlídek jsem objevila lavičku se vzpomínkovým portrétem horolezce Jiřího Kopeckého s nápisem Nic z toho dobrého a krásného, co zučinil, se nestratí. Vše zůstane. Na konci cesty nad stěnami sejdeme opatrně dolů Menzerovou cestou. Napojíme se na žlutou a lesem kolem Havraní studánky se po 4 kilometrech opět vrátíme na naše parkovací místo v lese pod turistickou chatou. Skalní věže máme tentokrát po pravé ruce.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever

0: Pruhované tričko, červený šátek kolem krku a silné kulaté brýle a především humor postavený na klaunské tradici, který dodnes baví diváky. Takový byl Felix Holzmann, komik, který se před 105 lety narodil v Teplicích a žil v Litoměřicích. Vytvořil desítky scének, ve kterých mu často nahazovali slavní umělci, včetně třeba Karla Gotta nebo Ivy Janžurové.
1: Co hrajete v sobotu?
2: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, po zejtří?
2: Po pozejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
3: Jak se jmenuje film, který v kině hrají, se snaží přes 5 minut dozvědět od pokladní v podání Ivy Janžurové v nezapomenutelné scénce Včera, dnes a zítra. S Lubomírem Lipským se Holzmannovi zase nepodařilo vyluštit křížovku.
1: Tak to je dost nejasný tohleto, že jo? A jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
4: Tak by tam taky mělo stát jaký, víte?
3: Většinu scének ale Holzmann vytvořil s Františkem Budínem, účetním u drah, jinak kouzelníkem a konferenciérem. Holzmann scénky vymýšlel a do posledního slůvka piloval. Budín mu pak s anglickým klidem přihrával.
5: Řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
1: Addis a kdo?
5: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
1: Jo, kde leží Addis Abeba.
3: Výstupy, které spolu vytvořili, patří do Zlatého fondu Československé televizní zábavy. Tím patrně nejznámějším je následující scénka z restaurace.
6: To pivo má ale divnou chuť.
1: Na hořky, jak pivo, no jo.
6: Dívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
1: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
3: K estrádním výstupům Holzmann tíhnul už od dětství, navazoval na klaunskou tradici, ale jeho projev byl civilnější. O poznání temnější byl jeho soukromý život. Jeho první žena v roce 1970 spáchala sebevraždu. 11 let po komikově smrti v roce 2013 se objevily spekulace, že ve 40. letech minulého století sloužil jako dělostřelec nacistického námořnictva. To loni potvrdili historici z Ústeckého muzea.
7: Já jsem se tady ptal, kdy se dozvěděla poprvé, že tatínek sloužil v německé armádě a řekla, že jí mohlo být tak 8.
3: Říká historik Martin Krsek a listuje Holzmannovou kartou.
7: Rozhodně nebyl vojákem snaživým, dokonce se v jeho kartě objevuje poznámka, že je tedy nicht geeignet, tedy nevhodný k povýšení.
3: Protože se jeho rodiče přihlásili k německé národnosti, musel jako občan Třetí říše v 19 letech narukovat, potvrzuje Václav Houfek, ředitel Ústeckého muzea.
8: Tomu rozkazu se tenkrát prakticky nešlo vyhnout jinak než nějakou sebevraždou, protože pokud byste ho odmítli splnit, tak by vás čekal stejně trest smrti a rodina by mohla skončit v koncentračním táboře.
3: Válečné angažmá se Holzmannovi podařilo utajit nejen před rodinou, ale především před veřejností. Na sklonku života se k námořnímu prostředí svým způsobem vrátil, když svými komickými výstupy bavil německé pasažéry na zaoceánských lodích. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: by, jak žil bych rád.
1: 10 hodin a 40 minut, pěkné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Čas jahod už je tak trochu za námi, ale pokud máte stejně jako my na zahrádce ty stále plodící, tak se úrody ještě letos dočkáte. Ovšem šlehačka, o které teď bude řeč, tak ta se hodí nejen k jahodám. Jak připravit šlehačku, která skutečně krásně drží tvar a přitom do ní nemusíte sypat stužovače, to poradí v Babských radách Jarka Vykoupilová.
2: Babské rady.
3: Konzistence šlehačky se různí podle toho, jaký má obsah tuku. Čím ho má více, tím je přirozeně hutnější, pevnější a žádné zpevňovače nepotřebuje. Pokud tedy pracujete se smetanou, která má 33 až 40% tuku, stačí ji vyšlehat a udrží si svůj tvar sama. V případě smetany s poměrem tuku 30 až 31% se ale bez stužovače neobejdete. Klasický stužovač funguje na bázi modifikovaných škrobů. Vy ale místo něj můžete využít želatinu, ať už tu v prášku, plácích nebo instantní. Podle postupu na obale želatinu zpracujeme a přidáme v poměru půl lžičky na 250 ml smetany a vše vyšleháme. Výsledná šlehačka vypadá krásně, má hladkou strukturu a drží tvar. Pokud chcete, aby měla zajímavější chuť, můžete do ní vmíchat nadrobno nakrájené ovoce, například jahody, borůvky nebo maliny. Barevného efektu, třeba na narozeninové dekorace, docílíte přidáním jednoho balíčku jahodového nebo čokoládového pudinku.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

Za 10 minut bude 11, posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever, který vám pravidelně přiváží tipy na zajímavé kulturní akce a dnes začneme pozvánkou do kina. Filmová kancelář Ústeckého kraje totiž letos v říjnu oslaví 10 let své existence a tohle kulaté výročí připomíná takovým symbolickým dárkem pro veřejnost. Od července až do konce října nabízí ve spolupráci s producenty a distributory projekce filmů, které vznikaly v Ústeckém kraji, a to za stovku. Dneska si tedy za stovku můžete v kině Hvězda v Kadani nechat promítnout film Milion. Projekce začíná o 16:30. No a v rámci stejné akce se promítá i v Jirkovském kině, tam dnes od 8 večer Úsměvy smutných mužů. Z kina pojďme za muzikou, pozveme vás třeba k Bystru Park v Ústí nad Labem. Od 17:30 tady bude zpívat Anna Seifertová, na klávesí doprovodí Dominik Ulbrich a nabídnou vám známé popové pecky hezky pěkně v parku. Já myslím, že proč ne. Kousek od Zámeckého parku, tedy na nádvoří zámku Valštejnu v Litvínově, se dnes taky bude muzicírovat od 4 hodin odpoledne. Tam vystoupí litvínovská písničkářka Eva Vargo se svým popfolkovým programem. No a od 17:00 vystřídají hosté z německého Olbrnau. Hrát se bude taky v chomutovském letním kině, tady to ale bude o velké muzice. Evropská letní filharmonie a sbor na programu skladby Bedřicha Smetany, Claudea Debussyho a dalších velikánů. Chomutovské letní kino od 19:30. Tak pokud si vyberete, dobře se bavte. Tak.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finé a Bourville v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: V Lounech dnes otevřeli obnovený parčík u pramene Luna. Hodkovice nad Mohelkou opraví budovu historické radnice. Poslanci by měli dnes hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna. Přes den polojasno až jasno, teploty i do 25 stupňů Celsia ve stínu. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Po více než 8 měsících se dnes veřejnosti znovu otevřel parčík u minerálního pramene Luna v Lounech. Je v něm nový altán s výhledem na České středohoří, také nově upravené přístupové cesty i okolí samotného pramene. Podrobnosti přímo z místa má naše reportérka Kateřina Kučerová.
5: Dělníci v parku vykáceli část původních stromů, vysadili nové, zaseli trávník a přidali záhony s více než tisícem cibulovin. Součástí obnovy byla také nová dlažba přímo u pramene, upravené cesty, altán připomínající malou kolonádu, závěsné houpací sítě nebo otočná dřevěná lehátka. Celkové náklady jsou kolem 10 milionů korun. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: 2,5 roku potrvá rekonstrukce historické budovy radnice v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Novorenesanční stavba bude mít nově výtah. Kompletní výměna čeká všechna okna a přípojky vodovodů, kanalizace a plynovodu. Odborníci také ošetří dřevěný krov, který napadly dřevokazné houby. Díky rekonstrukci bude pro turisty přístupná radniční věž s původními hodinami. Za stavební práce město zaplatí 95 milionů korun. Jak řekla starostka Markéta Kauerová ze starostů pro Liberecký kraj, stavební práce budou trvat 3 stavební sezóny. Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku dnes projednávají poslanci. Na dvojčata a vícerčata by se pak měl rodičovský příspěvek zvýšit na 800 tisíc. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Návrh předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku. Hlavní důvod, proč vláda novelu zákona předkládá, zopakoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Zhnutí ANO.
6: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi, včetně, bych řekl, lepšího sladění osobního a pracovního života. Zvýšení rodičovského příspěvku rovněž umožní vyšší míru spolufinancování předškolních zařízení pro děti. Tady tímto jdeme vstříc samozřejmě všem rodičům s dětmi.
4: Část opozice má k vládnímu návrhu výhrady. Poslanci Pirátů, starostů nebo KDU ČSL žádají, aby se rodičovský příspěvek taky valorizoval. Přes koaliční většinu to ale nejspíš neprosadí. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte označil obnovené útoky Spojených států na Irán za absolutně nezbytné. Irán podle něho porušil příměří a rázná reakce Spojených států je na místě. Rutte to dnes řekl novinářům před začátkem summitu NATO v Ankaře. Spojené státy v reakci na poškození několika tankerů v Hormuzském průlivu zaútočili přibližně na 80 cílů v Iránu. Ten odpověděl raketovými a dronovými útoky na americké základny v Kuvajtu a v Bahrajnu.
3: Počasí.
4: Přes den polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty od 22 do 25 stupňů, na severovýchodě kraje bude chladněji, na horách čekejte dnes teploty od 16 do 19 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na dálnici D8 stojí před 60. kilometrem ve směru na Německo odstavená dodávka. Pozor, v Teplické ulici Štúrova policie stále řeší blízko křižovatky s ulicí Mudlanská srážku dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Po 11. hodině pokračuje dopolední Express. Zjistit, že váš partner nasekal dluhy, které teď nedokáže splácet, musí být nepříjemné. Co taková situace pro rodinu znamená a jak z ní ven, o tom si dnes budeme povídat se sociální pracovnicí Lucií Pastyříkovou. Právě ona bude hostem Českého rozhlasu Sever už po písničce.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: V generaci mých rodičů byl dluh téměř sprosté slovo. Pořídit si něco, na co nemám peníze, a zadlužit se kvůli tomu se prostě nenosilo. My už s půjčkami všeho druhu žijeme mnohem ochotněji, ale dluh je pořád dluh. Jsou to peníze, které musíme vrátit tam, kde jsme si je půjčili. A právě to vracení bývá problém. O nesplácených dluzích a o tom, co všechno mohou způsobit, si dnes budeme povídat s Lucí Pastyříkovou ze sociálních služeb Chomutov. Pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Jsou dluhy v rodinách často tabu? Je to téma, o kterém se nemluví?
2: Určitě je to tabu. Záleží i na v jaký té části rodiny. Většinou jakoby to tabu vnímají ta starší generace. To znamená, třeba moje babička se o tom by se bála říct, kdyby dluhy měla třeba mámě a podobně. Takže teď ty starší generace o tom moc mluvit nechtějí.
1: Znamená to, že ti mladší, když už dluh mají, tak s tím tajnosti nedělají?
2: Jak do? Někdo se za to pořád ještě stydí z té mladší generace, ale spíš dneska mají ty mladší generace to považujou tak, že mít dluhy je běžný, protože skoro každý je dneska má.
1: Nic proti dluhům, respektive takhle, nic proti půjčkám, když jsme ochotní je splácet. Ve chvíli, kdy se dostaneme na hranici, kdy nám ty peníze nevycházejí, kdy na ty splátky nemáme, jak často to popíráme, zlehčujeme, jak často děláme, že to není problém?
2: Tak samozřejmě záleží, jestli se jedná o muže nebo ženu. Většinou ty jako chlapy to zlehčují, že vždycky ty peníze nějak vydělají, a ty ženy jsou spíš takový, co to chtějí víc řešit. Už s ohledem právě na děti a nebo na celkový jako zajištění rodiny.
1: Jedna kapitola jsou dluhy, které, dejme tomu, partneři zařídí společně. Vezmou si půjčku, aby si koupili auto, dozařídili domácnost a tak podobně. Pak se ale určitě taky vyskytují dluhy, za které může jenom jeden z nich a ten druhý o nich neví. To je asi mnohem horší.
2: Bývá to docela často. Většinou to právě ten protějšek zjistí, až když třeba opravdu zazvoní na někoho exekutoři, anebo exekutoři obstaví tomu protějšku účet, když se jedná v případě manželů. Když to nejsou manžele, tak to právě potom ten protějšek zjistí, takže na něj někdo zaťuká.
1: Jak časté tyhle situace jsou? Je to spíš výjimečná záležitost? A nebo se to dnes skutečně děje často?
2: Úplně výjimečný to není, ale úplně tak častý to zase taky není.
1: No, když se rozhlédnu kolem sebe, tak minimálně jeden takový příběh z praxe znám, takže za mě to znamená, že je to věc, se kterou se skutečně můžeme setkat. Jak je možné, že když spolu dva žijí a sdílejí to nejvíc, co se sdílet dá, nevědí o sobě něco tak zásadního, jakože ten jeden prostě někde dluží a nezvládá ty závazky plnit?
2: Určitě je to tím, že dneska vlastně skoro každý partner má oddělený osobní účet, má každý svůj účet, a i tím, že dneska všechno můžete, nebo většinu můžete sjednat online, takže vy vlastně nevidíte, co ten druhý v tom mobilu dělá. Každý máte svůj e-mail, takže se vlastně nedostanete do té pošty. Datová schránka, která je taky vždycky jenom na to jméno, takže už to není tak typický, jako když domů někomu přišel dopis a ten protějšek o tom věděl. Dneska je to vlastně tak jako víc chráněný, takový víc soukromý si udržujete, telefon taky máte zablokovaný, aby se tam jen tak někdo nedostal. Takže to i teď tím, že nevíte vlastně o něm nic.
1: Vysvětluje Lucie Pastyříková, která je dnes naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Se sociální pracovnicí Lucí Pastyříkovou si dnes povídáme o dluzích, které mohou významně komplikovat rodinný život. A součástí těch rodin jsou i děti. My dospěláci ty dluhy nějakým způsobem zaviníme, ale ovlivní to život i těch dětí. Jak významně?
2: Určitě je to tím, že ten rodič musí tomu dítěti říkat, že mu třeba teďko nemůže koupit tu hračku, mobil nebo oblečení, který by si přál, že je potřeba šetřit, anebo třeba nemůže jít na školu v přírodě nebo na nějaký školní výlet, který škola pořádá.
1: Stává se ještě, že dospěláci zadluží své vlastní děti? Lze to ještě? Já vím, že svého času to bylo docela téma, že děti, které dovršily 18 let a vstoupily vlastně do života, kdy začaly být plně odpovědné za sebe, tak hned takhle na startu měli dluhy, za které ale vůbec nemohli.
2: Teď už to není. Byla velká novela zákona, kdy vlastně rodiče, nebo když rodič nezaplatí třeba odpady za dítě, tak pořád za to jakoby ručí ten rodič, jde to za rodičem. Ale už to nejde za dítětem, který pak v 18 vlastně najednou dostal exekuční příkazy a všechno, že má dluhy.
1: Když rodiče ty dluhy, jak se lidově říká, nasekají a pak se něco stane, onemocní nebo zemřou, pak ta zodpovědnost za dětmi jde?
2: Pokud dítě přijme dědictví, tak samozřejmě ta zodpovědnost za ním jde.
1: Ve chvíli, kdy to ještě není takhle zásadní, ale ta rodina se prostě potýká s placením nějakých finančních závazků, jak tíživě to může na ty děti dopadat? Zmiňovala jste to, že nemají to, co kamarádi, nemohou se třeba účastnit školních akcí, protože ta rodina na to nemá. Jak těžké je to pro děti?
2: Určitě to hodně těžké pro děti. On tam není jenom ten tlak od těch ostatních kamarádů, kdy vidí, že nemůžou mít ten mobil nebo nemůžou mít to, co ostatní děti, ale tam i ten psychický tlak z té strany rodiny, kdy třeba to dítě vidí, že se doma rodiče hádají nebo že je něco v nepořádku, i třeba před ním něco tají a to dítě to jako vycítí, že se v té rodině něco děje, takže tam i ten psychický tlak na to dítě.
1: Zcela logicky z mého pohledu rodiče některé věci před dětmi tají. Kde je ale ta hranice, kdy už bychom to měli řešit i s dětmi a kdybychom jim měli říct, co přesně se děje, co tu rodinu trápí, s čím se musí vypořádat?
2: Ona přesná hranice není daná. Samozřejmě záleží na tom, jak je to dítě vyspělý, kolik mu je let a jak je dítě schopno vlastně pochopit to, co mu ten rodič říká. Taky záleží, jestli je to nějaký krátkodobý problém anebo dlouhodobý problém. Takže záleží na vyspělosti toho dítěte.
1: Je ale vždycky lepší to nějakým způsobem s tím dítětem probrat adekvátně věku, adekvátně situaci, než se tvářit, že se nic neděje a držet to jakoby pod pokličkou, kterou to dítě ale stejně cítí?
2: To dítě to vycítí. Když je to dlouhodobý problém, je lepší to s tím dítětem probrat a třeba mu říct, jaký je plán řešení, nebo ne, jak dlouho to ten rodič vidí, že takovýhle problém bude, aby to dítě za prvý vidělo, že má oporu v té rodině, že se tam nic netají a hlavně on i to dítě do budoucna se učí, že jsou rodiny, kde nejsou problémy, tak to není jakoby rodina, protože vždycky je v té rodině nějaký problém a on od toho rodiče vidí, že se tohle to dá vyřešit a jak se to dá řešit pro svůj budoucí život.
1: Ze sociálních služeb Chomutov dnes do studia Českého rozhlasu Sever přijela Lucie Pastyříková a já si s ní budu povídat zase po písničce.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S Lucí Pastyříkovou ze sociálních služeb Chomutov si dnes povídáme o dluzích, které mohou rodinám velmi znepříjemnit život, zvlášť ve chvíli, kdy za ty dluhy může jenom jeden z dospělých členů domácnosti. Tak je to určitě důvod k hádkám a k nepohodě. Bývá to i důvod k rozpadu rodiny?
2: Bývá, bohužel bývá.
1: Je tohle okamžik, kdy se ti zadlužení dostávají do péče k vám, kdy si přicházejí pro nějakou radu, když už je to tak vážné, že hrozí rozvod, že hrozí vystěhování a podobné věci?
2: Je to různý. Někdo přijde za 5 minut 12 a někdo bohužel přijde až 5 minut po 12. Takže spíš záleží na tom, jak hodně psychicky na tom ten člověk je, nebo co všechno další okolnosti se tam odehrál.
1: Dá se říct takovým tím zásadním impulzem, že si člověk přizná, že má problém, na který nestačí a jde si někam říct o pomoc, o radu?
2: Je to různý, záleží na samotném tom člověku. Někdo si to uvědomuje už u začátku, když si třeba udělá, někdo si ještě doteď dělá svůj jako domácí rozpočet, že najednou zjistí, že nemá na to placení a snaží se vyhnout těm exekucím, tak ty přichází včas, ale pak jsou tam právě tací, kteří nevěděli o těch dluzích a ty přijdou, až když opravdu jim ten exekutor bouchá na ty dveře nebo jim zablokoval ten účet.
1: Z vaší praxe je víc těch zodpovědných, kteří si to počítají a včas zjistí, že mají problém, nebo těch, kteří přijdou, až když je ten problém, tak říkajíc, zavalil.
2: V poslední době spíš chodí ty lidi už jakoby těsně před tím problémem, že si uvědomují, že nemají na to placení těch svých závazků, nebo že najednou zjistí, že nevystačí s těma svýma penězma. Ale není to tak, že by si jako dělali ten rozpočet. To spíš já pak nutím, ať přijdou připravený na tu schůzku, že to chci mít sepsané všechno na papíře a oni až potom vlastně zjistí, do jakého toho problému se dostali, když to vidí všechno sepsané na tom papíře.
1: Vy jste to naťukla. Jakou roli v tu chvíli vy jako sociální pracovnice tam hrajete? Jste dráb, jste poradce, jste učitel?
2: Od každého něco. Záleží samozřejmě, já musím si jako komplexně tu situaci, nemůžu se zaměřovat jenom na ty dluhy, takže já se vlastně pídím po tom, jestli člověk zaměstnaný, jaký má příjmy. I třeba se ptáme na nějaký zdravotní komplikace, který nám ovlivní celkově nastavení ty rodiny. Takže já potřebuji znát celkovou jeho situaci, nejenom tu finanční a dluhovou.
1: Jste schopni kromě té praktické rady poskytnout i psychologickou pomoc, takovou tu podporu, kterou člověk v takové situaci potřebuje a kterou by možná tak úplně na úřadě nehledal?
2: Tak my nejsme úplně jako standardní úřad, jsme sociální služba. Psychoterapeuta ve službě nemáme, ale někdy tomu člověku postačí, že vlastně se u nás popovídá, vybrečí se. Ale někteří už vědí, že jsou, když to řeknu v takovém svrabu, že už si jako dopředu zajistili i nějakého, objednali toho psychoterapeuta, u kterého to můžou taky jakoby řešit a s náma řešit spíš tu praktickou část, jak se těch nedoplatků dluhů zbavit.
1: Nicméně, když k vám člověk jde, když už udělá ten zásadní krok, že si tedy jde nechat poradit, jde si pro pomoc, nemusí se bát toho, že mu vynadáte, že tam budete stát s rukama v bok a pěkně mu vyčiníte za to, kam až to nechal dojít a jak je možné, že si takhle zkomplikoval život.
2: Úplně nenadáváme, spíš jako děláme úplně ty, ale dáváme jako příklad, kdyby přišel dřív, nebo aby se ponaučil, co může udělat do budoucna.
1: Říká Lucie Pastyříková, která je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever. Naším dnešním hostem v dopoledním expresu je sociální pracovnice Lucie Pastyříková, která se potkává s lidmi, kteří se dostali do nějakých finančních problémů, mají dluhy a nestačí na ně. Co mohou dělat ve chvíli, kdy se rozhodnou tu situaci řešit? Manželé zjistí, že dluhy, které si pořídili, ať už společně, nebo jeden z nich za zády toho druhého, jsou velký problém a přijdou k vám.
2: Důležité je, že si uvědomí, že vůbec ten problém mají. To je vždycky to nejzásadnější. A důležité je, aby ho chtěli řešit. Spousta lidí chce řešit dluhy, když nemá třeba finance. Jsou to osoby, které jsou na dávkách hmotné nouze a chtějí řešit dluhy. To pro mě bohužel jako není podstatný, protože oni by se nějakým způsobem měli zajistit tu práci, která jim pomůže setrvat, mít finance, setrvat v bydlení a pak řešit ty svoje dluhy. Takže záleží ještě, co dalšího se v té rodině takhle jakoby prolíná a co tam je. Ale pokud je to rodina, kde jsou všichni zaměstnaní nebo jako pár zaměstnaných, tak s tím už se dá jakoby pracovat a záleží, v jaký fázi se ty dluhy nachází.
1: Znamená to, že lidé, kteří nemají práci, se pomoci od vás nedočkají?
2: To jsem takhle jako nemyslela, ale spíš je to tak, že barák taky nestavíte od střechy. Takže základ je setrvává v dávkovém systému, protože nevíme, kdy nás vypeče, ale najít si právě tu práci, kde si potom spořím na důchod, v případě nemoci můžu dostat invalidní důchod nebo nemocenskou, abych měl vlastně zajištěný to svoje živobytí, pokrytý ty finance.
1: Dokážete i s tím těm rodinám pomoct? Ve chvíli, kdy přijdou, a i to se může stát, že si vezmou nějakou půjčku ve chvíli, kdy pracují, kdy ta situace je normální, pak přijde zdravotní problém nebo výpověď z práce, najednou se octnete na těch dávkách a ta situace začne být neúnosná.
2: To je právě většinový problém. Když se ta rodina dostane do takovýhle problému, že právě vypadne ten příjem z důvodu dlouhodobé nemoci, ztráty, zaměstnání a podobně. A tady, jakmile se tohleto stane, tak je důležitý vždycky hned začít komunikovat s těma věřitelama. A to je základ nebo prvopočátek problému, který ty rodiny nedělají, protože se bojí komunikovat s těma věřitelama. Nebo třeba nevědí, že si můžou požádat o snížení splátek, odklad splátek a podobně. A tam je vlastně, jakoby, když to tak řeknu, je to problém na začátku, který se potom táhne s těma lidma dál a dál, když nejsou schopní komunikovat s těma věřitelmi.
1: A zvětšuje se.
2: A zvětšuje se. Ale samozřejmě druhý problém je ten, že většina věřitelů moc neslyší na tyhle ty žádosti, kdy dotyčný žádá o snížení splátek, odklad splátek a podobně.
1: Proč nejsou svolní přitom ve chvíli, kdy dojde na systém oddlužování, tak oni musí vědět, že z těch svých peněz dostanou jenom naprosté minimum, tak vyjít tomu člověku vstříc někde na začátku toho problému by přece mělo být výhodné i pro ně.
2: Většinou je problém v tom, že dneska, jak je ten online svět, rodina se dostane do problému, sedne počítače a nakliká si, když to takhle řeknu, první půjčku, kterou vidí. Mm-hmm. Většinou si vezmou měsíční půjčky, kdy vlastně nepřemýšlí, kolik budou muset zaplatit ten další měsíc a tam právě třeba ten odklad splátek, snížení splátek nejde. Nebo mají třeba ty rodiny nastavené úplně už ty nejnižší splátky a nedá se právě jakoby snížit.
1: Když se podíváte do té své vlastní praxe u vás v sociálních službách, když už za vámi lidé přijdou a chtějí to řešit, podaří se to? Dokáží se z těch problémů dostat, pokud o to opravdu stojí?
2: Tak většinou jo, kdyby ne, tak potom je to moje špatná práce.
1: Já jsem chtěla na závěr nějakou pozitivní informaci, tak jsem ráda, že jsem se jí dočkala. Lucie Pastyříková dnes byla hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Děkujeme.
2: Naschledanou.

0: Basiková a Monika Absolonová jako královny. Před námi je povídání o králi, respektive s králem. Alespoň pro mě je host, kterého dnes ve svém pořadu přivítá Alex Minářová, králem Trabantů. Když se řekne Trabantem do světa, já nevím jak vám, ale mně se vybaví Daň Přibáň. Právě s ním si Alex bude povídat dnes po 13. hodině.
1: Teď jde o to, která, jo, protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za, my to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo, prostě, jo, protože to bylo jednoduchý, ale třeba tahle poslední to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020.

0: takže do toho letěla válka na Ukrajině.
1: Takhle odpovídal Dan Připáně na otázku, jak dlouho chystá své podivné nebo spíš originální cestovatelské výpravy. Mnoho dalších odpovědí a taky mnoho dalších otázek uslyšíte v pořadu Alex a host na Českém rozhlase Sever po 13. hodině.

0: Poetika v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Sever, písnička O půlnoci, ta je daleko. Za to poledne je blízko, už za 10 minut bude přesně 12 a to znamená, že v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever společně míříme do kuchyně za Slávkou Brádlovou a uděláme si polévku. Já vím, že v létě polévky nejsou zrovna nejtypičtější součástí našeho jídelníčku. Na druhou stranu, proč ne? I v létě si můžeme dát dobrý vývar.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Ani v létě nemusíme vždycky vynechat polévku, ale hodí se spíš vývar než nějaké hutné bramboračky. Takže dnes si dáme kuřecí vývar s olivovými nočky. Nejdřív připravíme litr kuřecího vývaru. Můžeme vyvařit skelet, případně přidáme játra, pokud je máme. Na ty nočky budeme potřebovat jeden sýr žervé, váha 80 gramů, k tomu jedno malé vajíčko, 4, maximálně 5 lžic polohrubé mouky a hrstičku černých oliv. Sůl samozřejmě bude také zapotřebí, no a do toho vývaru bývá zvykem přidat i koření, tak třeba 4 celé pepře, 3 nová koření a na špičku nože mleté chili. Nejdřív tedy připravíme vývar z kuřecího skeletu a pokud máme, přidáme v závěru varu i kuřecí játra a dovaříme. Do žervé vmícháme vajíčko a nadrobno nakrájené olivy mírně přisolíme a postupně zapracováváme mouku, až nám vznikne takové tuší těstíčko. Ještě ho necháme tak 15 minut odstát a pak lžičkou, vždycky předem smáčenou ve vroucím vývaru, odkrajujeme nočky a vhazujeme je právě do toho vroucího vývaru. Když nočky vyplavou, na zkoušku jeden rozkrojíme, jestli je těsto provařené. Do talíře pak ještě přidáme nakrájená játra. No a pokud na těch skeletech zbyde trošku masa, tak tam můžeme přidat i to maso.
1: Vaříme se Slávkou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Podpora na bydlení v superdávce se nově stanoví podle okresů. Do Chřibské na Děčínsku začali dojíždět strážníci městské policie z Varnsdorfu. V Novém Boru se objevilo závažné kočičí onemocnění a pan leukopenie. Bude polojasno až jasno, teploty dnes se do 25 stupňů. Krásné poledne zprávy a Jana Moravcová. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října vypočítávat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Změny v dávce dnes schválila sněmovna v novele o zvýšení rodičovského příspěvku. Teď ji posoudí Senát. Superdávka nahrazuje dosavadní příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Do Chřibské na Děčínsku začali od července dojíždět strážníci městské policie z Varnsdorfu. Podle nezávislého starosty Jana Machače jezdí do města dvakrát až třikrát týdně, převážně v úřední dny. Strážníci na to mají vyhrazených 80 hodin měsíčně. Chřibská za jejich služby zaplatí měsíčně přes 80 tisíc korun.
2: Město má i nadále v plánu zřízení vlastní městské policie. Ta by podle Machače vyšla zhruba na necelé 2 miliony korun. S jejím vznikem chce ale Chřibská počkat, až se jí zvýší příjmy z rozpočtového určení daní. Jeden strážník město momentálně vyjde na 500 korun za hodinu a do budoucna by chtěl jejich působení postupně rozšiřovat. Z Chřibské na Děčínsku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: U koček v Novém Boru na Českolipsku se potvrdil výskyt závažného onemocnění pan leukopenie. Jedná se o virovou infekci přenášenou výhradně mezi kočkami. Podle informací města se nemoc objevila na sídlišti Rumburských hrdinů. Lidé by měli zkontrolovat, jestli jejich zvířata mají platné očkování. V případě zdravotních potíží by měli i hned navštívit lékaře.
3: Pozor by si měli dávat také ti, kteří přikrmují toulavé kočky. Virus se může udržet i ve sdílených miskách. Lidé by je měli důkladně čistit a dezinfikovat. Pan leukopenie se projevuje prudkým zvracením, apatií a třeba i vysokou horečkou. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické státní bezpečnosti. Ten měl v 70. a 80. letech pronásledovat herce Tomáše Töpfera. Řekl to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle něj státní zástupce navrhl soudu schválení dohod o vině a trestu a o dalších dvou bývalých příslušníků. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Podle vyšetřovatelů z úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu nasazovala STB na Töpfera tajné spolupracovníky a opakovaně ho předvolávala k výslechům. Sledovala ho a snažila se ho přimět ke spolupráci.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek, polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, maxima na horách 16 až 19, pované mírný, na horách čerstvý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Šluknova na příjezdu od Rumburku čekejte nehodu na silnici 266. Projedete s opatrností, osobní auto tam skončilo mimo vozovku a na D8 u Velemína ve směru na Ústí překáží porouchané osobní auto. Připravte se na možné zdržení na 56. kilometru. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál, pěknou středu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrý macin.

0: prachy. Si.
1: Nekoupíš. Tolik písnička, která nestárne, to byl Richard Miller a Štěstí je krásná věc. Posloucháte Český rozhlas Sever, teď už jsou tady také polední písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, dobrý den. A jak je zvykem, hned tady máme pro vás nachystané kontakty sem k nám a sem ke mně do studia. Tak pokud si o písničku chcete zavolat, vytáčejte 475 212 212 a napsat si můžete dvěma způsoby. Ten první způsob je SMS-ka, kterou pošlete na 90 011 04 ve tvaru. První slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A také si můžete napsat na e-mail, a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tady kontakty do písniček na přání a než tady budou první telefonáty, mám tady nachystanou hned první SMS-ku. Prosíme něco italského k nám do práce, aby to lépe utíkalo. Děkuju, Marcela z Ústí nad Labem. Tak věřím, že to bude utíkat s hitem z roku 1984. Tady je Eros Ramazzotti a Terra Promessa, neboli Země zaslíbená.

0: Pěkné poledne, pomalu už popoledne, v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever, Ital Eros Ramazzotti a Terra Promessa. No ale s tou další písničkou se vrátíme na naší domácí hudební scénu a také už tady mám na telefonu nachystanou první posluchačku po 12. hodině. Ve vysílání vítám paní Marii z Kamenického Šenova. Dobrý den.
1: Dobrý den do redakce vám
0: děkujeme,
1: a
0: děkujeme.
1: I všem posluchačům.
0: Děkujeme, tak co jste vybrala jako další písničku,
1: tak
0: co pěkného?
1: Tak já jsem poprosila o písničku Stárnoucí mladík od Pavla Bobka.
0: Máme to tam.
1: A tuto písničku posílám všem posluchačům, kteří mají radost, že je dneska hezký den. A všem přeju krásné odpoledne. A vám mnohokrát děkuji.
0: Není zač, až se hezky poslouchá. Zase někdy u nás, naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.

0: písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever Pavel Bobek a Stárnoucí mladík. U těch legendárních českých písniček zůstaneme i s tou následující skladbou. O tu už si volá paní Eliška z Lovosic, kterou také srdečně vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuji i za ně. Tak vy jste tady u mě objednala písničku od Karla Gotta, Jsem na světě rád, jste říkala, abych tam nachystal, tak čeká to tam, koho potěšíme, komu ji pustíme?
1: No, já ji posílám všem posluchačům, ať poslechnou, je krásná.
0: To máte pravdu. A já ji pošlu vám tedy, jo? Abyste měla hezké odpoledne.
1: Ano, děkuju.
0: A pokud možno hezké léto. Tak zase někdy u nás, ať se hezky poslouchá a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho.

0: Golgota, jsem na světě rád, s vámi se samozřejmě jsou tady písničky do přání na Českém rozhlasu Sever a já ve vysílání opět nebudu sám, protože ve vysílání už vítám také paní Marii od Benešova nad Ploučnicí. Je to tak? Dobrý den.
1: Je to tak, dobrý den, zdravím vás, celé vaše Bezva rádio a všechny posluchače a prosila bych klasiku od Aťky Janouškovy Zázračný doktor.
0: A já jsem pro, dobře.
1: Tak. A bylo by to i pro všechny pracovnice Penny Marketu v České Kamenici.
0: Dobře, oni se to tam objednali, takže je tam zdravím. Tak a samozřejmě písnička i pro vás, tak zase někdy u nás, naslyšenou.
1: Tak, děkuji, naslyšenou.
2: Jednou prý v Kentucky pán k doktorovi šel. Měl nervy na cucky a vyléčit je chtěl. Doktor ho proklepal a

0: Aťka Janoušková, zázračný doktor v písničkách Davčádi na Českém rozhlasu Sever. No a pojďme se teď také po pár telefonátech znovu podívat na písemné vzkazy. Mám tady nastavený e-mail, hezkou středu tady čtu, já také přeji. Dnes má 64. narozeniny americká písničkářka Joan Osborne, známá hitem z poloviny 90. let, který se jmenuje One of Us. Ano, mám ho nachystaný. Norám k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům. Sylvie z Prahy.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Joan Osborne, písnička One of Us, věřím, že i ta vám zpříjemnila dnešní už pomalu odpoledne, no ale pojďme se věnovat v písničkách na přání opět dalšímu z vašich telefonátů. Tentokrát ve vysílání vítám a paní Boženu ze Žadce. Zdravím, vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, Mirečko, a vás taky zdravím a vítám, zdravím všechny věrné posluchače. Dneska bych si chtěla nechat zahrát písničku, na které jsme se domluvili, a posílám ji jako poděkování Andělce, Božence, Jarmilce, Pavlíkovi, Honzíkovi a panu Františkovi do Kralup. A všem posluchačům, kterým se bude líbit, a přeju všem krásný zbytek dne a hezký týden a prostě prožívejte lépe, jak se má.
0: Taky dám hezkou středu i vám. A jak jsme se domluvili, teď tam tady budou zpívat Valdemar Matuška s Laďkou Kozderkovou. Písnička se jmenuje Znám tu louku voňavou. Tak hezký poslech a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji, Mirečku.

0: Petra Janů a s láskou má svět naději, tolik další z písniček, které nestárnou, tentokrát s hudebním výletem do roku 1989. No ale pojďme dál plnit vaše písničková přání. Já už tady mám na telefonu také nachystaného posluchače z Ústí nad Labem, Milana. Zdravím, Milane, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Milan z Ústí.
0: Tak co dáme pěkného dalšího a koho potěšíme, komu zahrajeme?
1: No, dáme Vodlou nový narozeninovou.
0: A někdo slaví?
1: A potěšíme moji vnučku, která dneska slaví 18 let, Denisa Hodboďová.
0: Ano.
1: No, takže všecky, mamka s tátou, děda, babičky, brácha, všecky tety, všecky přejeme jen to nejlepší, hodně štěstí. Teď se doučila, tak aby měla v životě hodně štěstí.
0: Tak se přidáváme také od nás z Českého rozhlasu Sever. Tak tady je Olga Lunová, narozeninová.

0: Olga Lounová, narozeninová, jsou tady písničky na přádí na Českém rozhlasu Sever. Ve vysílání opět nebudu sám, já tady teď na telefonu totiž mám také nachystanou posluchačku z Chomutova. Paní Marušku, já vás vítám, dobrý den.
1: No já vás taky vítám, hlavně jste dovolené,
0: jo, děkuju,
1: takže
0: děkuju.
1: Jste odpočinutí, tak je to dobrý. No i zdravím všechny posluchače a dneska bych písničku poslala jako poděkování Marcelce a Radkovi, pak do Jirkova Božence, Maruškám do Děčína a Šestajovic. Ta se včera ozvala, připadá mi paní velice sympatická, kdyby chtěla moje číslo, tak vás poprosím, když taky ho můžete dát. No. A jinak, jestli poslouchá Ivetka a Milenka v Českém ráji, a to je, všechno. Děkuji moc a prosím o písničku.
0: A jak jste si vybrala, tak jsem nachystal, ode mě i pro vás ji budu hrát. Miraj a Cesta z města, tak krásné odpoledne a zase někdy, ať se tady hezky popovídáme a něco pěkného dalšího spolu.
1: Abych se dovolala, děkuji moc,
0: naslyšenou. Vyjde to určitě, naslyšenou.

Tolik tedy Miraja Cesta z města, pomalu se blížíme k závěru poledních písniček na přání. Pojďme se teď také ještě v rychlosti podívat třeba na e-mail s tímto textem. Dobrý den, chtěla bych prosím zahrát písničku od Evy Farné, která se jmenuje Neříkej, co má se stát, pro všechny posluchače, co poslouchají tohle super rádio. Děkuju, Markéta. Markéto, my moc také děkujeme, ale teď už ta písnička.

0: Eva Farná dospívala a polední písničky na přání končí. A pokud se na vás snad nedostalo, tak další tady budou už po 18. hodině. Za chvíli v našem vysílání čekejte další aktuální zprávy. A hned potom už začíná pořad Alex a host. A hostem bude dnes novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň. A po 18. hodině se těším u večerních písniček na přání. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Obyvatelé Teplic mohou využít bezplatné konzultace v psychologické poradně. Horská služba bude v Krušných horách upozorňovat cyklisty na nutnost mít při jízdě přilbu. Dnešek bude polojasný až jasný s teplotou do 25 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc víc, celkem 400 tisíc korun. Na zvýšení se poslanci shodli, opozice ale chtěla výraznější růst a také automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richtrová.
2: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
1: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO řekl, že návrh je maximem možného. Novelu teď posoudí Senát. Obyvatelé Teplic budou moci nově využít bezplatné konzultace v psychologické poradně pro mezilidské vztahy. Město podle webu na pilotní program do konce letošního roku přispěje 151 tisíci korunami. Konzultace jsou určené dětem, dospívajícím i dospělým a zájemci se na ně mohou objednat bez doporučení lékaře nebo školy. Lidé mohou psychologickou poradnu kontaktovat prostřednictvím online formuláře na webu města a domluvit si osobní nebo online konzultaci. Podle policejních statistik v roce 2025 zahynulo na českých silnicích 34 cyklistů. To je o 4 méně než v roce předchozím. Loni nemělo přilbu 59% usmrcených cyklistů. Data tak potvrzují, že ochrana hlavy stále není pro cyklisty samozřejmostí. Horská služba proto bude v Krušných horách cyklistům význam přilby připomínat.
3: Členové horské služby budou v rámci projektu Na koleji s přilbou připomínat základní pravidla bezpečné cyklistiky o nadcházejícím víkendu na Ježíškově stezce na Božím daru v Krušných horách. Horská služba zasahovala v loni u téměř 1200 případů spojených s úrazem cyklisty na kole. V porovnání s předchozími roky počet těchto úrazů roste. Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Rusko nemá podle německého kancléře šanci válku na Ukrajině vyhrát. Friedrich Merz to řekl dnes na summitu NATO v Ankaře. Zmínil i závazek spojenců poskytnout letos a v příštím roce Ukrajině vojenskou podporu za v přepočtu 1,7 bilionu korun ročně. Merz ocenil, že spojenci ve většině členských zemí aliance výrazně posílili výdaje na obranu. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že Česko letos nesplní závazek výdajů 2% HDP na obranu. Na příští rok chce ale přidat do rozpočtu obrany 36 miliard korun.
0: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, výjimečně s přehánkami a teplotou do 26, na horách do 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Čerstvou nehodu máme hlášenou z Chomutova z Jiráskovy ulice. Střetl se tam autobus s dodávkou a v České Lípě na silnici 1/9 mezi 70. a 62. kilometrem probíhají práce údržby, tak čekejte možné omezení v dopravě. To byly zprávy ve 13 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Cestuje proto, aby o tom mohl vyprávět. Se žlutými trabanty projel svět. Pak usedl do auta, které i plave, a vydal se do Mongolska. Vypravěč a filmař Dan Přibáň. Vítám vás, dobrý den.
5: Krásný dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech nakonec, který ten člověk jako potkává, jo, protože třeba Marek, ten náš motorkář, si udělal piloťák, lítá, jenomže vlastně, když jsme řešili jako vážně, že jestli by se udělala nějaká letecká výprava, tak to vlastně člověk nepotkává ty lidi, jo. Prostě teleportem vidí nádherný krajiny, je to úžasný, ale nejsou tam ty lidi. A při tom putování po té zemi je to strašně moc různých jako mikropříběhů jeden za druhým, ať když někdo na to auto zamává, protože to vypadá, že jsme to ukradli z hračkářství, nebo prostě nám ty lidi nějak pomůžou. A je to strašně jako super, jo. A ty auta mají strašnou výhodu, to je jako pejsek, jo, když máte roztomilýho psa, tak lidi mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný, jo, ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit a je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikdo není, ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousty lidí, díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky, jo, kdy prostě oni viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali, takže vlastně jako ty příběhy s těmi lidmi jsou úplně nejlepší.
0: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Luazu.
1: Naopak, my jsme si mysleli, že my jsme se báli, ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vším všudy, ty kulatý očíčka to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu z toho vejfuku se kouří, tak jak když děti malují auto, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch Luazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně nemá, že to krabička. No funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten Luaz vypadá, že ho designovalo šestiletí dítě, který neumí kreslit, jo, jako, jo, protože to je fakt jenom jako kostka s okýnkem. Takže a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami jako nesčetněkrát, jo. Takže i ten Luaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho Luazu to fungovalo naštěstí taky.
0: Tak aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
1: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když nám bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně vzpomínal, to byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říká, já jako můžu mít zařízení, který zaznamenává obraz a zvuk, to je úplně neuvěřitelný, jo. A to byl vlastně takový jako definující moment, jo. Stejně jako jsem vyrost na Verneovkách a těchto těch vlastně dobrodružných věcech, plus jsem vyrost na ABčku, na tom časopise vlastně pro děti, pro ty mladý techniky a přírodovědce, kde se řešily takovýhle dobrodružní věci, byly tam ty komiksy. Takže vlastně u mě je to spíš o tom, že podle mě asi skoro každý, když je malej, tak má tyhle ty sny. A pak toho nechá a já jsem akorát u toho zůstal, jo, to je si myslím, jo, takže, ale jako jo, jo, protože opravdu třeba to, že točíme ty filmy, začalo už někdy v roce 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru a my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizit a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě useče, prostě a my jsme to pojmenovali Klok TV a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV a já mám třeba strašnou radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV, jo, takže to, co my jsme založili s tím kamarádem, tu naší fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
0: Tak tam to asi začalo.
1: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád, jo, mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování, hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v ABčku tehdy bylo strašně, jsem fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta na Vyákov a bylo to úplně, tyjo, to je boj. A nosili ty béžový oblečí, který mám.
0: No, neříkal jste si někdy, že jste měli spíše zvolit Land Rover, než
1: no, tak to celý vzniklo, že jo? Tak to celý vzniklo, protože my jsme v roce asi, to fakt před 20 lety, no, v roce 2006 s kamarádama řešili, že bychom jeli Land Roverem do Afriky a ten nápad pohořel na tom, že nemáme Land Rover. A já říkám, no tak vemem Trabanta.
0: No, lidi říkali, to skoro stejný.
1: A lidi říkali, že to nejde. A tím to celý začalo vlastně.
0: Za malou chvíli budeme pokračovat dál naším v povídání. Samozřejmě naším hostem je Dan Přibáň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který Trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
1: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za... My to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý. Ale třeba tahle poslední to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... Když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme měli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl, nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a ty a člověk by řekl jako výzvy. Ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
0: To už přestávala být pomalu výzva toto.
1: No, ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to děláme?
0: No ano, a proč vlastně Luas? Proč Trabanty nahradili Luas auta, když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
1: 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Ameriku východ, západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsem přijel do Pacifiku, tak tam byla nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyjo, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A ty jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako jakou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No přišel příliv, že jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli, tak stála voda, my jsme vrtali díry do podlahy, aby to z toho vyteklo, prostě a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme nějaký debaty, jako zapíš, že nechceme už nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jako, tak to je jasný, to potřebujeme plovoucí auto. No a teď jsme plovoucí auta jsou drahý, z podstaty, vůči Trabantu tehdejším toplem a Marek Sloboník, ten náš motorkář, a my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit, teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, že viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, že jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně
0: na
1: zápraží a připojovali jsme se tam na data, tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té Hedvábné stezky na Ukrajině a přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007, seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
0: Takže jste měli fotky, takže, měli důkaz.
1: No, je to strašně roztomilý, že opravdu, tak jsem říkal, no, to je znamení. No a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišlo jako dobrý nápad. Tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny. Jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin. Jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich Trabantů, budeme dělat něco s nějakým Luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě velké výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, z Perthu do Bangkoku a potom z celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů, a to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
0: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, říkáte žlutá žába a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli to tak, to byly v té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, že to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No jenomže pak jsme měli veliký problémy s technikou, s motorem, než jsme odjeli a ten test nikdy nedošlo. Takže my jsme prostě odjeli s tím, že to auto se udrží na hladině a to je všechno. A vlastně ten první skutečný test probíhal až v Mongolsku na takový jako poměrně veliký řece, kterou jsme teda, jako vybrali jsme to místo aspoň trochu s rozmyslem, za prvý tam podle mapy byl přívoz, který nakonec ty auta nebyl schopný uvízt, to bylo pár barelů a taková podlážka. Ale hlavně nebylo nutné na ten druhý břeh jet, jo. Vlastně byla jedna alternativa bylo jet tudy, druhá alternativa bylo jet jinudy. Vlastně nebylo to jako bezpodmínečně nutné. Takže jsme jako neměli ten tlak, že se jako musíme za každou cenu dostat na druhou stranu. No, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to pravání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel 12 000 km a tam s tím jel do řeky. Jo?
0: To jste docela odvážný.
1: No, to je nejdůležitější věcí v životě člověka je nutnost, jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
0: No jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
1: No já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec, co to bude dělat, až pojedu dolů. Jo? A vlastně, jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak a je to hezký a strašidelný najednou. A tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako, není to samozřejmě, vyjíždí velmi opatrně, pomalu a teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo? Že to ztratí ten kontakt a najednou je z toho loď a teďka čím je člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. On ten, to je fakt pramice, jo. Ten okraj tý palu nebo toho bortu není moc daleko od hladiny. Nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, řekl, pojďme to udělat znova.
0: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jste jako to i k tomu, abyste nechali vozidlo co nejvíce plavat?
1: No, my jsme v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady. Ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, by to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje. Jsou velikánský pláně a i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo. Tam nejsou vesnice, tam občas je řeka, jo. Když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou. A prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, anebo to přeplavem. Jo, ale takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta, to je takový jako lítání, jo, ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku, nebo několik ramen úzký řeky, znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní.
0: No, jo, a to, přistání. Jo,
1: takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Během písničky jsem se ptala našeho dnešního hosta Dana Přibáně na takovou praktickou věc, jestli když Luas začíná plavat, vstupuje do vody, tak jestli mají na sobě nějaké záchranné vesty, plavací vesty.
1: Ne. A
0: jednoznačná odpověď byla ne. Ono to auto celkově jako je takové neúplně bezpečné. Ono pro představu nemá ani dveře.
1: Já si myslím, že termín neúplně bezpečné pasuje na Trabanta, jo. Ten Luas je jako prostě nebezpečný. Jo.
0: Doslova.
1: Jo, tam jako opravdu, tam nejenom, že nejsou dveře, ale vlastně tam není ani moc jako prostoru třeba těm dvou spolujezdcům, že tam řidič sedí uprostřed, což je taky jako, co jsme zjistili v historii automobilismu, to měli tři sériově vyráběný auta, Luas, McLaren F1, což je supersport, a nějaký francouzský auto předválečný, tak ty dva, co sedí po bocích, těm už kouká rameno ven z toho auta, jo. Takže vlastně jako, i když tam normálně jako sedíte, tak už kus těla máte jako vystrčenou z toho auta jako standardně, jo. Takže stejně jako vedle těch dvou spolujezdců, oni mají, já jen 8-10 cm takový jako, to je fakt pramice. Jako představte si, že sedíte v pramici na tím sedátku, ta pramice má kolečka a jede 80 po D1, jo. To je jako, opravdu to je ono, jo. Takže to není bezpečný, za to je v tom strašlivý hluk, ten motor je vzduchem chlazený a ten horký vzduch proudí dovnitř do té kabiny. Takže čím je větší vedro, tím je vám větší vedro vevnitř.
0: Ano, musíte mít dokonce sluchátka během toho, tak, co jste uvnitř. A vypekl vás někdy Luas na cestě? Koupnul jste do něj někdy a řekl jste už nikdy?
1: No, já jsem si spíš říkal už nikdy, protože k jednomu člověku, kterému jsme dali převodovky a jeden ten motor jako do opravy, a to bylo vlastně největší, to auto, stejně jako ten Trabík, jo, on by vydržel daleko víc, kdyby ty díly se dali sehnat nový a bylo to vlastně jako úplně pintlich, on to už nejde s těma starýma součástkama udělat úplně dokonale, ale my jsme dali repasovat prostě díly jednomu člověku a on to udělal blbě. A my jsme opravdu celou dobu nejvíc trpěli s tím, to je takový motoristický závodníci to říkají, závody se vyhrávají v garáži. Jo, když je to dobře připravený, tak ta možnost toho úspěchu je mnohonásobně větší, než když není. A já jsem chtěl jako, tohohle člověka jsem chtěl zaškrtit a potom jsem teda jako to chtěl rozšlapat, jo, protože opravdu tam se furt objevovaly jako drobný problémy, ale co mě nejvíc iritovalo, jenom na tom jakoby autě, se kterým jsem jel já, jo. Prostě my jsme měli dvě a s tím druhým nebylo v podstatě nic a s tím naším bylo všechno. Jo, a my jsme ho skládali jako první a bylo to částečně i tím, jo, že vlastně už jsme u toho druhého víc věděli, plus jsme tam dávali právě třeba tyhle ty věci, jako co dělá tenhle ten člověk a jo, takže to bylo jakoby opravdu to největší peklo. A když jsme potom jako to řešíte po 350, tak to chcete jako rozkousat. Ono to nevadí, když jsou to jako různý nový věci a vy si s tím jako poradíte a opravíte to, říkáte si, jo, to jsme ale šikovný, jo. Ale když se to, vy to opravíte a ono se to stane znovu, tak za první si neříkáte, že jste šikovný. A za druhý se to dělá po čtvrtý, tak už to jako nenávidíte. Jako.
0: Tak a když pak nějaký ten karambol přijde uprostřed pouště Gobi, tak si říkáte co?
1: A to se stalo na tom druhém autě konečně.
0: Aha, ne, jako, to nebylo,
1: to bylo
0: poprvé,
1: to bylo celou dobu v pořádku a pak se, a uprostřed pouště Gobi se nám vlastně rozbilo řízení na tom jednom druhém autíku, kterým doteďka s ním nebyly problémy. S tím, že rozbitý řízení byla fakt novinka, jo, protože když se rozbije motor, to, co se nám stalo, tak to auto můžete odtáhnout. I když nebrzdí, tak můžete pořád aspoň někam ho dostat, jo. Ale když má rozbitý řízení, tak ono má prostě kolečka v té poloze, ve které se rozbilo a může opisovat jaký zábavný, jako o spirálky a to je všechno. Takže my jsme potřebovali dostat náhradní díly do té Gobi a vlastně jenom díky tomu, že jsme měli satelitní telefon a díky tomu, že Česko má nečekaně silný napojení na Mongolsko, tak opravdu se nám povedlo kontaktovat Mongola z Prahy, který došel na Žižkov, tam vyzvedl ložiska, dal to dalšímu, ten letěl do Ulaanbaatru, ten dal dalšímu, ten letěl k jihu a ten třetí měl tetičku a ta znala někoho, kdo vozí turisty do těch dun, kde my jsme byli. Akorát to byla hodinu jízdy od nás. My jsme věděli, to byla taková veliká křižovatka, my jsme záměrně od toho turistického místa jako odjeli, aby jsme se dostali na to hezký a tam to byl jako takový jako spot, kde oni měli i jurtový městečko. No tak jsme tam asi 3 dny jezdili a bylo strašně vtipný, oni se ptali, jak nás poznají. A my jsme řekli, nebojte, nás uvidíte a poznáte nás. A opravdu třetí den přijel nějaký terénní auto, my nevíme, kdo to byl, odkud byl, prostě takhle z okýnka se vystrčila ruka a to držela ten balíček. A jim trvalo skutečně tomu mongolskému Pony Expressu 7 dní dostat díly ze Žižkova do pouště Gobi. Já vždycky říkám, že už chápu, proč tak rychle dostali z Mongolska až k Vídni, jo, protože zjevně tuhle tu super schopnost má jako pořád i v obráceně.
0: Dan Přibáň je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s vypravičem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, ten dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc. Jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploaduje.

0: úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jak to tak jako vycvaknou, je to odevřou, je to takový ten černý kufřík a v tom jsou ty stříbrné věci a ten displej, který počítá. Tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, to nejsou jako, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém v tom autě je jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a my řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš hard disk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně, jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, který, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje se.
1: Takže přijedete z daty domů a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
0: hned
1: se děje pak?
0: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což je mimochodem, to je vždycky věc, kterou já se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně, u toho našeho obzvlášť, má ten střihač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vězení toho filmu. Takže stejně jako prostě střihač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo střihači seriálu Michal, Petra a Pepa, abych je tady však všechny tři jmenoval, mají jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli a už se tím začíná probírat a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat. A já potom přijedu a vytváří se něco jako bodový scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá. A vlastně se to opravdu opracováváte jako sochařství. Jo? Máte ten blok kamene a vy z něj odebíráte ty věci, které tam nemají být, až vytvoříte tu krásnou sochu. Nebo doufejme, že krásnou. A takže ten stříhač jako opravdu sestavuje ty jednotlivý příběhy a já mu říkám, jo, to je dobrý, ale tady se stalo jako tohle, zkus to najít, nebo hele, tohle bych udělal spíš takhle a pak se řeší, když se z toho vytvoří taky kostičky, jak se to poskládá, jo, tam ne vždycky ty věci jsou chronologicky seřazený tak, jak se staly, protože někdy to prostě funguje líp. Stejně jako se zejména u toho filmu řeší vlastně ty hmoty v tom ději, že třeba tenhle film je dělaný jinak než ty předchozí, kdy my jsme napřed udělali jakoby film o Mongolsku, který měl asi hodinu a potom jsme udělali začátek a pak jsme řekli, jo, má to mít 2 hodiny a vyrobili jsme to mezi tím v takový jako nařachaný formě, kde má být vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, kraje jako písnička, reálně jsou 3 záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, že naši 2 Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou 2 záběry a ta písnička a ty 2 záběry, nebo půlka té písničky a 2 záběry je celý ten díl toho seriálu. Jo? Takže, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
1: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dan Přibáň je naším hostem. Kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film další, dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky. Ale co bude dál? Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme kam, že to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, kde jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo. A nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a za druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo, to je opravdu jako světový rekord v jízdě na této nesmyslnosti.

0: Americký prezident Donald Trump zvažuje, že se Španělskem přeruší obchodní vztahy, řekl to na úvod summitu NATO v Ankaře. Španělsko je podle Trumpa špatným partnerem kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Dodal, že ministru financí Scottu Bessentovi nařídil zastavit obchod s Madridem. Španělská vláda na to reagovala s tím, že s Washingtonem udržuje skvělé hospodářské vztahy a neplánuje na tom nic měnit. Sport. České volejbalistky se připravují na vstup do závěrečného týdne Ligy národů. Na úvod posledního turnaje letošního ročníku prestižní soutěže vyzvou Německo, které má stejně bodů. O síle soupeře před vzájemným utkáním mluví asistent trenéra národního týmu Martin Hroch.
1: Německo hrozně těžký soupeř. Vlastně v minulém kole porazili Brazílii 3-2. Je to velice vyrovnaný tým a mají k dispozici hodně hráček, takže to točí. Jdeme do každého zápasu sice s respektem, ale rozhodně se těch hráček nebojíme, protože naše holky jsou strašně bojovní a já věřím, že to předvedou na hřišti.
0: Utkání Česko-Německo začne v 16:30. Počasí. Zítra bude na severu jasno až polojasno, přechodně oblačno, přehánky výjimečně, ale na horách teploty do 26, na horách do 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dvě dopravní nehody čekejte řidiči v Chomutově, jednu v Kostnické ulici a další potom v Jiráskově. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krásnou středu 8. července a norám všechno nejlepší k dnešního svátku. Posloucháte odpolední Český rozhlas Sever. Se zámeckým létem se dnes už za pár minut vydáme do Jindřichova Hradce. Skončila zbraňová amnestie. V Ústeckém kraji lidé na policii odevzdali více než 400 zbraní. To je další téma pohodového odpoledne za zhruba 15 minut a v tipech tentokrát nabídnu dechovku, několik koncertů i kinematograf Bratří Čedíků a k tomu přidáme písničky, které nestárnou. Zaspívají nám je třeba v duetu Marie Rotrová s Pavlem Bobkem nebo Meký Žbirka. Teď už ale připravený Petr Muk.
2: Pohodové odpoledne

0: Znáš mě nejlíp písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, Marie Rotrová a Pavel Bobek. Naše prázdninové zámecké léto vám každý rok přináší vlastně i tipy, kam se vydat letos o prázdninách na výlet, a ten další má pro nás opět František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
3: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
4: No, je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniknul někdy už v půlce 10. století jako knížecí přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat ty další stavby, které jsou tím zámkem.
3: Je tady nádherná nejenom akustika, to možná bude slyšet, ale i výmalba.
4: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
3: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
4: Tohle to je první z pěti dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově, renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. To byla Eva Farná, máme 14 hodin skoro 24 minut. Skončila zbraňová amnestie. Lidé mohli na policii bez obav z trestního postihu odevzdat zbraně, střelivo, ale také munici nebo výbušniny. Šlo o šestou zbraňovou amnestii v historii a ta poslední se uskutečnila před 5 lety. Podle policie lidé v Ústeckém kraji od začátku ledna do konce června odevzdali více než 400 kusů zbraní. Více teď probereme s reportérem Janem Benešem. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Lidé přinesli v Ústeckém kraji na policejní služebny více než 400 zbraní. Můžeš říct, o jaké zbraně například šlo?
1: Pokud bychom měli být přesní, tak lidé v našem kraji odevzdali do 30. června celkem 408 kusů zbraní, přes 12 000 kusů střeliva a 87 kusů munice. Mezi odevzdanými zbraněmi se objevilo i 16 kusů těch, které donedávna byly zakázané. Dnes spadají do kategorie R1. Jde o zbraně zvlášť účinné, zákeřné a samočinné palné zbraně nebo zbraňové systémy založené na principu laseru. Objevily se i vzácné kusy, například samopal německé výroby Folmer Erma EMP ráž 9 mm Luger. Tento model se vyráběl v letech 1925 až 1940 a využívali ho policejní složky speciální vojenské jednotky. Cena znehodnocených exemplářů tohoto typu se pohybuje přibližně kolem 24 tisíc korun. A policistům se do ruky dostal také československý lehký kulomet vzor 26 ráže 7,92x57 Mauser.
0: Můžeš říct, ve kterém okrese našeho kraje lidé nosili zbraně a střelivo nejčastěji?
1: Podle policejní statistiky vede mezi okresy Litoměřicko. Na tamní policejní služebny lidé za letošní půlrok přinesli celkem 115 zbraní. Na druhém místě skončilo Děčínsko se 74 zbraněmi. V dalších okresech se pak počty podobají, pohybují se kolem 40 kusů. Na Ústecku lidé přinesli nejvíc střeliva, přesně 3000 kusů.
0: Poslední zbraňovou amnestii vyhlásila policie před 5 lety. Můžeš ji porovnat s letošním rokem?
1: Ta letošní byla mnohem zajímavější, určitě co do počtu odevzdaných zbraní, střeliva a munice. Co se týká zákeřných a samočinných palných zbraní, v roce 2021 jich lidé přinesli 6, letos o 10 víc. Zbraní, na které je nutné mít povolení k jejich držení, lidé přinesli letos o 100 víc, celkem 247. Jde o pistole, samonabíjecí pušky a další běžné střelné zbraně. A o třetinu více bylo i zbraní, které podléhají ohlášení, celkem 147. Tato kategorie zahrnuje brokovnice, lovecké kulovnice a nově také tlumiče hluku výstřelu.
0: Zjistil náš kolega Jan Beneš. Děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Švédská čtveřice ABBA za necelou minutu je tady půl třetí, pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever, kde ani dnes nezapomeneme na pravidelné tipy. Tak pokud nevíte, co s odpolednem a rádi si poslechnete hezký koncert, pozorně poslouchejte. Začneme tancem a nejen tancem na terase Krušnohorského divadla v Teplicích. V 16 hodin tentokrát zahraje tedy k tanci, ale i poslechu Krušnohorská dechovka. Dnes pokračuje v Litvínově zámecké kulturní léto, počasí koncertům pod širým nebem přeje a tak vás čekají hned dva. V 16 hodin to bude originální litvínovská písničkářka se svou tvorbou Eva Vargo a v 17 hodin zahraniční host, zpěvačka a kytaristka z Olbernau Ina Schirmer s kolegou Michaelem Kaltofem, kteří přivezou krušnohorské a lidové písně. Živá hudba bude znít i v Ústí nad Labem u Bystra Park, kde vystoupí v 17.30 zpěvačka Anna Seifertová a klávesista Dominik Ulbricha zahrají popové pecky. Děčín má svou živou křížovku a v Křížově ulici si tak dnes poslechnete Křup Křup, tedy instrumentální kvartet chráněné dílny firmy Originální Brambůrky. Začátek je v 18 hodin. Chomutovský městský park ožije dechovou hudbou a v rámci pravidelných promenádních koncertů se dnes můžete těšit na staročeskou dechovku, a to v 16 hodin a 30 minut. Letní filharmonie 2026 Zvuk vody. Tak to je pro změnu nabídka letního kina v Chomutově. Saská Mozartova společnost zve nadšené sborové zpěváky a instrumentalisty z celé Evropy na Evropskou letní filharmonii a sbor v Chemnicu. Závěrečný koncert pak kromě tohoto německého města se pořádá i v Chomutově a nabídne třeba Smetanovu Vltavu, Debussyho Moře nebo Mořskou symfonii. Začátek je tedy v 19 hodin 30 minut v Chomutově v letním kině. A nakonec kinematograf Bratří Čadíků ode dneška se zabydlel na Vírovém náměstí v Kadani a vy se můžete po setmění v 9:30 pobavit u české romantické komedie s Ondrou Vetchým Moře na dvoře.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Další a další písničky, které nestárnou, vám přinášíme ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Tentokrát to byl Miroš Birka a jeho obrovský hit, já bych řekl jeden z největších, s názvem Bělý květ. 14 hodin 39 minut, teď už je čas na dalšího zajímavého slavného Severočecha, kterého nám představí opět Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Průkopní šlechtění řepného semene a drezínový král. Tak se dodnes říká jedné z nejvýznamnějších osobností českého hospodářského života před první světovou válkou Josefu Vohankovi. Narodil se v roce 1842 v Poleradech u Mostu. Po středoškolských studiích působil ve velkoobchodu Antonína Konstantina Hamera v Praze. Nakonec založil vlastní firmu Vohanka a spol. Obchodoval s cukrem, technickými potřebami pro cukrovary a koženým zbožím. Od roku 1884 začal systematicky šlechtit české odrůdy cukrové řepy, budovat laboratoře a zavádět vědecké metody pěstování řepného semene. Byl vůbec jedním z prvních v českých zemích, kteří spojili zemědělství s moderním výzkumem. Když koncem 19. století vzrostl v Rakousku-Uhersku počet místních železnic, Vohanka se chopil příležitosti a založil firmu na výrobu drezín, motorových lokomotiv a vozíků. Vyvážel je do Číny a na Balkán. Vohanka byl také úspěšným politikem. Měl mandát v Českém zemském sněmu i Říšské radě. Působil jako prezident Pražské obchodní a živnostenské komory. Za své zásluhy získal řadu vyznamenání a byl povýšen do rytířského stavu. Po dovršení 70 let předával řízení firmy svým dvěma synům. Zemřel v roce 1931. Výrobky firmy Vohanka dnes patří mezi nejvzácnější exponáty železničních muzeí.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever pokračuje zhruba za 11 minut, už tady bude 15. hodina. V dolním centru Liberce vznikne nové místo pro trávení volného času. Začala stavba další části náplavky u Lužické Nisy. Město nechá opravit břeh v ulici u Nisy a přilehlý park. Naváže tak na loni dokončenou náplavku před krajským úřadem. Jak dlouho práce potrvají a co všechno v místě vznikne, to zjišťovala naše reportérka Kateřina Kubíčková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdy se tedy v místě začne pracovat?
1: Tak stavba sice oficiálně začala dnes, podle stavby vedoucího Tomáše Patočky bude ale místo uzavřené až od příštího týdne.
2: Budeme to někde od příštího týdne oplocovat celý. Musíme tady zabránit, aby nám sem nikdo nalez. No a začneme tady likvidovat tady tyhle staré asfalty a tohle všechno půjde pryč.
1: Lidé už proto nebudou moct využívat cestu podél řeky, park ani parkoviště v ulici u Nisy. To sloužilo mimo jiné i jako nástupní místo pro zájezdové autobusy. Využívali ho třeba dětské tábory nebo sportovní oddíly.
0: Kateřino, co na městské náplavce vznikne?
1: Stavební firma opraví nábřežní zdi, povrchy chodníků a dožilý asfalt vymění za dlažbu z Liberecké Žuly. U budovy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory postaví stavbaři novou lávku. Ta propojí oba břehy, tedy i obě náplavky. Lidé ji budou moct využívat třeba i ve chvíli, kdy budou chtít sejít k vodě. Na městské části totiž přístup k vodě nebude, zůstane tak pouze u krajského úřadu. Firma bude pracovat taky v parku mezi řekou a tramvajovými kolejemi. Kompletně tam vymění trávník, vybavení a taky přidá nové stromy a květiny. Park bude zároveň nově větší, rozšíří se totiž do míst, kde je aktuálně už to zmiňované parkoviště. Místo něj bude v místě trávník s pobytovým schodištěm. Parkovací stání město podle primátorova náměstka Jiřího Jandourka za starosty pro Liberecký kraj nahradí místy v ulici 1. máje.
0: Jak dlouho bude nová náplavka vznikat?
1: Práce mají být hotové příští rok na jaře. Podle stavby vedoucího Patočky bude firma jako první pracovat na lávce a výměně povrchu. Podle primátorovy náměstkyně Šárky Prachařové za hnutí ANO by náklady na stavbu nové náplavky měly být zhruba 64 milionů korun bez daně. Část město pokryje dotací.
3: 20 miliony z programu ITI na zeleň a proto se zavazujeme k údržbě zeleně po dobu 5 let.
1: V parku budou nové trávníky, květinové záhony a taky 27 nových stromů. Současné vzrostlé stromy na místě zůstanou.
0: Prozradila naše liberecká redaktorka Kateřina Kubičková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Rodičovská zřejmě vzroste o 50 tisíc korun, návrh schválila sněmovna. Na nových pohlednicích Loun budou obrázky z výtvarné soutěže. Dobrovolníci ze zahraničí přijedou na 2 týdny do Ústeckých Předlic bavit děti. Zítra bude jasno až polojasno, přechodně oblačno s teplotou do 26 stupňů. Krásné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to měl být dvojnásobek. Vládní novelu schválila sněmovna. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má růst rodičovské snížit dopady inflace. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Louny vydají novou kolekci pohlednic s nejlepšími obrázky z letošní výtvarné soutěže Lounské svátky. Podle členky kulturní komise rady města Jindřišky Rýdlové porota posuzovala 162 výtvarných prací a ocenila jich 62. Právě z nich město, stejně jako v předchozích letech, sestaví novou kolekci pohlednic.
2: Do letošního 4. ročníku soutěže se zapojilo 6 mateřských škol, 5 základních, 3 zájmové kluby, 1 střední škola i dospělí. Nejvíc porot zaujaly práce žáků 2. stupně základní školy Jana Amose Komenského. Z Loun Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Dobrovolníci ze zahraničí pomohou se zajištěním zábavy dětí v Předlicích v Ústí nad Labem. Budou pomáhat s provozem klubu Člověka v tísni, připraví sportovní a umělecké aktivity nebo výlety po okolí. V Ústí nad Labem stráví dobrovolníci z Francie, Španělska nebo Mexika 2 týdny. Dnes o tom informovala nezisková organizace INEX. Česko se má podle předsedy ODS Martina Kupky soustředit na vlastní muniční iniciativu a přispívat do ní. Řekl to v reakci na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Skrze ní mohou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Podle Kupky se má Česko primárně držet vlastních projektů.
3: Především to máme muniční iniciativu, kterou Česká republika iniciovala. A pokud máme někam pomoci, tak je to

0: Nejvyšší denní teploty do 26, na horách pak do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Problémy v dopravě přetrvávají v Chomutově po nehodě osobního vozu s autobusem v Kostnické ulici a dále v Jiráskově ulici, kde se srazil autobus a dodávka. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Středeční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje. Dělníci obnovili parčík u léčivého pramene Luna v Lounech a po několika měsících se opět otevírá veřejnosti. Více se dozvíte už za pár minut. V seriálu Příběhy severočeských měst a obcí se vydáme do Varnsdorfu, kde si například premiéru Beethovenovy skladby roku 1830 připomínají cyklem Varnsdorfského hudebního léta. Podrobnosti před půl čtvrtou a také bude řeč o českém filmu. Státní fond audiovize totiž podpoří další nejen české filmy a chybět nebudou písničky, které nestárnou. Opět třeba Václav Neckář nebo později si poslechneme skupinu Beatles. Teď je ale připravená Ilona Čáková se svým Turnerem.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Mídlový princ Vaška Neckáře, 15 hodin a 10 minut písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Parčík u léčivého pramene Luna v Lounech se po několika měsíční obnově znovu otevírá veřejnosti. Město nechalo upravit zeleň i celé okolí pramene a vybudovalo odpočinkové zóny s výhledem na České středohoří. Celá obnova trvala zhruba půl roku a město za ní zaplatilo kolem 10 milionů korun z vlastního rozpočtu. Více informací připravila reportérka Kateřina Kočerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kateřino, co všechno se v parčíku během obnovy změnilo?
1: Tak obnova se dotkla prakticky celého areálu. Podle vedoucí odboru komunitního rozvoje a participace Petry Kotové přibyly nové cesty, dláždění kolem pramene, altán, který má připomínat takovou menší kolonádu, ale i odpočinková místa v podobě laviček, závěsných houpacích sítí nebo dřevěných otáčecích lehátek. Další změny doplňuje Kotová.
2: V rámci této revitalizace došlo k úpravě zeleně, byly vlastně některé stromy, ty méně prosperující vykázky, ceny, ale byly to minimum, ale hlavně tady máme rozsáhlé nové výsadby, máme tady nové cibuloviny a trvalkové záhony.
1: Vstup do parčíku nebude podle Kotové nějak omezený a bude se na něj vztahovat stejná otevírací doba jako u ostatních městských parků.
0: Před 2 lety získal pramen Luna od Ministerstva zdravotnictví statut přírodního léčivého zdroje. V čem jeho léčebné účinky spočívají?
1: Ano, je tomu tak. Voda z pramene se už v minulosti využívala v baneleologických vanách bývalé lounské nemocnice. Starosta Loun Milan Richtařík z ANO popisuje, s jakými zdravotními obtížemi může voda dnes lidem pomáhat.
3: Jsou pouze 3 prameny na světě, které mají podobné složení. Jeden je ve francouzském Vichy, druhý je v gruzínském městě Boržomy a třetí je v Lounech. A je to dobré na bercové vředy, na takové malé ranky, ale je to dobré i na pohybové ústrojí.
1: Lidé si mohou vodu nabrat přímo v parčíku. Do budoucna chce město hledat i možnosti komerčního využití pramene. Jak říká starosta Richtařík, s vlastními nápady mohou přijít také sami obyvatelé Loun.
0: Zjistila naše kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 3 hodiny odpoledne, 20 minut k tomu pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Vám, kteří jste na cestě kamkoliv u nás na severu Čech, ale teď asi hlavně z práce, přejeme šťastnou cestu. To byly Činasky, čekají nás zpěvačky Marcela Holanová a Iveta Bartošová, ale teď také seriál Příběhy severočeských měst a obcí. A s Alenou Škraňkovou se dnes podíváme do Varnsdorfu.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Na Děčínsku na jihovýchodě Šluknovského výběžku najdete město Varnsdorf. Městem protéká řeka Mandava a ze tří stran je obklopeno německým územím. Součástí Varnsdorfu je od roku 1980 Studánka, nejvýše položená obec regionu. Záznamy o původní vsi byste našli už v polovině 13. století. Na město byl Varnsdorf povýšen roku 1868. Od 18. století se tam rozvíjel hlavně textilní průmysl, později také strojírenství a potravinářský průmysl. Už v roce 1777 zřídil Josef Franz Anton Frélich tkalcovskou dílnu, která obchodovala s plátny, bavlněnými tkaninami a později i sametem. Město se zapsalo i do kulturních dějin regionu. V roku 1830 byla v místním kostele svatého Petra a Pavla představena premiéra Beethovenovy skladby Misa Solemnis. Na počest této události byla nad hlavním vchodem umístěná pamětní deska. Na hudební tradice dnes navazují koncertní cykly Varnsdorfského hudebního léta. Za zmínku stojí i novogotický tzv. Červený kostel, jde o unikátní sakrální stavbu z glazurovaných cihel. Turisté si Varnsdorf a okolí oblíbili kvůli krásné přírodě a jedinečným výletním cílům, ať už je to nedaleký vrch Tolštejn a zřícení na hradu, křížová cesta a nebo rozhledna na Jedlové hoře.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Půl minuta zbývá do půl čtvrté, ladíte stále Český rozhlas Sever a středeční pohodové odpoledne. Od historických dramat přes hollywoodské velkofilmy až po seriálové hity. Česko se v posledních letech stalo kulisou i zázemím pro řadu velkých produkcí. Za jejich příchodem stojí také filmové pobídky. Státní fond audiovize už oznámil, kdy znovu otevře přerušený příjem žádostí.
1: Vlny o novinářích Československého rozhlasu, kteří v srpnu roku 1968 navzdory okupaci nepřestali vysílat.
2: Bojujeme za svobodu slova. Jakoby.
1: Zátopek. Filmový portrét muže, který změnil atletickou historii.
3: His name is Emil Zátopek.
2: Emil Zátopek.
1: A také nový film oscarového režiséra Martina Scorseseho. Na první pohled odlišné projekty, které ale spojuje jedno. Všechny podpořil Státní fond audiovize prostřednictvím filmových pobídek. Od 1. září budou moct producenti o podporu znovu žádat. Fond totiž na jaře příjem žádostí dočasně pozastavil, říká ředitelka fondu Veronika Slámová.
4: My máme přerušeno od 27. března 2026, protože jsme potřebovali nějaký čas na to, abychom se státní správou dohodli způsob, jakým řešit situace, kdy požadavky na pobídky přerostou výši aktuálního rozpočtu a to řešení se našlo, takže my budeme teď otevírat pobídky k 1. září 2026.
1: Díky pobídkám dostávají filmoví producenti 25% slevu na české služby.
4: Byl opravdu velký zájem, logicky, protože se skokově navýšilo z 20 na 25% a zavedly se ty nové sazby třeba pro animaci na 35%, takže ten počet žádostí vzrostl na dvojnásobek.
5: Kolik se vrátilo v minulém roce tedy zpětně ještě do státní kasy díky těm pobídkám, protože ty přilákávají rámcově třeba i 10 miliard korun ročně?
4: Ano, je to zhruba tak nějak. My jsme teď zpracovali takovou studii, ze které vyplývá, je tam teda víc těch dat, ale v tuhle chvíli aspoň můžu říct to, že když na jedné straně vlastně vložíme 1 miliardu korun, stát vloží 1 miliardu korun do pobídek, tak za čas, za nějaký čas formou různých daní a různých dalších efektů se mu zase ty peníze vrátí.
1: Vedle českých filmů pobídky pomáhají do Česka lákat i prestižní zahraniční projekty. Kromě nového snímku Martina Scorseseho se připravuje také adaptace románu Tajemství všech tajemství spisovatele Dana Browna. Kolik peněz bude mít fond na další pobídky k dispozici, oznámí po vyhodnocení letošního výběru poplatků od televizí a streamovacích platform. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.
7: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Beatles, písničky, které nestárnou, na Českém rozhlase Sever, 15 hodin, skoro 38 minut. Pokračujeme s dnešním pohodovým odpolednem, vracíme se do dopoledního vysílání, do pořadu Dáme řeč. Dnes jste si se Zdeňkem Lukeslem povídali o tom, co jste kdy komu půjčili a už se vám to nevrátilo. A do studia se dovolal i posluchač Miroslav z Mostu.
1: První věc byla stan. Takový malý iglu, moc jsem ho měl rád, to jsem někomu půjčil a to se mi bohužel už teda nevrátilo, tak to byla první věc, kterou jsem půjčil a už jsem nedostal nikdy zpátky. A druhá věc byla anatomie čihák. Tady, když jsem se učil na vysoké škole anatomii, tak tu jsem pak taky někomu půjčil ten první díl a ten se mi taky už nevrátil. Nevím, komu jsem to půjčil samozřejmě, nicméně jsem si udělal radost a koupil jsem si na bazaru všechny tři díly čiháka, které už byly podtrhaný, zvýrazněvačem, zvýrazněný a popsaný, takže to bylo přesně jako v těch básníkách, kdy růžově zatažení to chtějí slyšet asistenti a zleleně profesoři.
2: No a vy si půjčujete, když třeba někam jedete třeba na dovolenou, že si půjčíte auto v autopůjčovně?
1: Půjčuju si přímo na místě, když člověk letí jako letadlem někam, tak tam třeba to auto si jako musí půjčit, takže to si jako půjčuju, ale jsem vždycky dobře pojištěn, kdyby náhodou cokoliv se stalo a vždycky si to dobře vyfotím, takže teď jsme si třeba s manželkou půjčovali skútra z Indy a musím říct, že všechno proběhlo bez problémů, ale že bych jako vyloženě si nějak jako věci půjčoval, když se snažím to řešit koupí nebo jako ne od kamarádu půjčení.
2: Jasně.
0: Já bych potřeboval vrátit tu nabíječku autobaterií, tak prosím vás, mý známí, kteří mě teď posloucháte, vraťte mi, děkuju. Zítra si budeme povídat o nejlepších místních potravinách. Dáváte přednost lokálním potravinám, kde je nakupujete? Na jakém lokálním produktu jste si nejvíc kdy pochutnali? Už teď můžete napsat na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz nebo zítra opět po deváté volejte do studia na známou linku 475 212 212, teď už pokračuje Michal David.

0: 10 prstů pro život, hit Dalibora Jandy, teď v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever, 3:15 a 1 minuta k tomu. A vrátíme se k prázdninám. Letní prázdniny jsou časem pro dobrodružství, výlety i nová přátelství. Pro některé děti ale mohou skrývat i nástrahy. Třeba proto, že tráví ještě více času na internetu. Nejen před nebezpečím kyberprostoru varují odborníci i ministerstvo vnitra v programu Bezpečné dětství.
1: O prázdninách odpadá dětem stres ze školy a známek. Mají ale mnohem více času se zabývat sami sebou. Škola ale plní i další funkci. Učitelé mohou přijít na to, že dítě má problém, říká národní koordinátorka pro prevenci kriminality Kateřina Bělohlávková.
2: Během prázdnin místo učitelů volají vedoucí táboru, kteří vlastně vstupují do role těch učitelů a můžou identifikovat takové dítě, které se jim svěří na táboře nebo v nějakém kroužku na sportovním soustředění.
1: Kontakt s vrstevníky hledají děti taky na internetu, jenže tam hrozí podle expertky na kyberkriminalitu Terezy Faladové z ministerstva vnitra nebezpečí.
3: Ti pachatelé se nechovají už tak, že rovnou to dítě požádají o nějakou intimní fotku nebo o intimní video, ale oni moc dobře pochopili, že dětem dneska chybí sociální kontakt.
1: Ten hledají dívky nejčastěji v chatovacích aplikacích, jako je WhatsApp, chlapci u hraní počítačových her, například Roblox nebo Minecraft, říká Faladová. Před nástrahami varují i krizové linky, kam se děti, rodiče i třeba právě vedoucí táborů mohou obracet. Základem je, aby dítě vědělo, co si k němu může jiný člověk dovolit, ať už na internetu nebo i v reálném světě. Pokračuje klinická psycholožka z dětského krizového centra Zora Dušková.
4: Každé dítě by mělo vědět od nejútlejšího věku, co označujeme jako intimní oblasti. A velmi jednoduše to jde i v souvislosti s létem dětem vysvětlit. To jsou ta místa, která si zakrýváme plavkami.
1: Podle Duškové je mnohem větší šance, že se takové dítě svěří. Nejvíc ale děti řeší téma psychické nepohody a to se nemění ani v červenci a v srpnu, říká vedoucí odborných služeb Linky bezpečí Hana Píšová.
5: Co naopak trochu přibývá, tak jsou vztahové problémy, kde děti řeší letní lásky, krachy těch vztahů, nebo se nám objevují častěji témata, kdy děti třeba mají někam odjet, ať už to jsou tábory, soustředění, anebo třeba i dovolené.
1: S dětmi by rodiče podle Píšové měli mluvit o tom, jak prázdniny chtějí trávit a snažit se najít společné řešení. I díky tomu s nimi pak budou děti o případných problémech komunikovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

Slavný zpěvák James Blunt v dnešním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Blíží se 16. hodina a s ní také další díl pořadu Humoriáda. A s Pavlem Kučerou dnes do studia za mikrofon usedne slavný herec, asi nejslavnější český vodník Josef Dvořák. Tak si připravte telefony, já se rozloučím ještě s Bárou Basikovou, Erosem Ramazzottim, ale opět jenom na hodinku, protože po páté v pořadu Den v kraji se budu těšit na slyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Maximální povolené ceny nafty a benzínu znovu porostou. Krajský úřad přijímá připomínky k plánované stavbě spalovny nebezpečných odpadů na Mostecku už jen dnes. V Tachově na Českolipsku vybudovali nový skatepark. Zítra bude na severu jasno až polojasno, přechodně oblačno s teplotou do 26 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy. O nich vás vítá Jana Moravcová. Cenové stropy pohonných hmot zítra znovu stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Oproti dnešku může litr benzínu stát až o 12 haléřů víc. Vyjde na 41 korun a 43 haléřů. Litr nafty můžou pumpaři prodávat maximálně za 37 korun a 45 haléřů. Tedy o 16 haléřů dráž než dnes. Denní cenová maxima paliv má rezort financí určovat do 19. července. Více než 20 připomínek eviduje Krajský úřad Ústeckého kraje v souvislosti se záměrem výstavby spalovny nebezpečného odpadu na Mostecku. Stavět ji chce společnost Zoe Energy v blízkosti skládky Celio. Dnes je poslední den, kdy je možné vyjádření poslat na krajský úřad. Do 23. července by hejtmanství mělo vydat závěr, říká mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková.
2: Záměr samotný podléhá posouzení vlivu na životní prostředí automaticky. Výstupem zjišťovacího řízení tedy budou zejména požadavky na obsah a rozsah dokumentace EIA. Požadavky stanoví krajský úřad s ohledem na připomínky a požadavky obsažené v doručených vyjádřeních.
0: Společnost Zoe Energy, která chce spalovnu nebezpečných odpadů stavět, pak bude muset vypořádat všechny připomínky a podmínky do 3 let.
3: My jsme vlastně tuto dotaci pořídili 100%, takže obec pouze předfinancovala a veškeré vlastně peníze byly proplaceny prostřednictvím státního zemědělského intervenčního fondu.
0: Říká nezávislý starosta Tachova na Českolipsku Martin Píša. Nový skatepark vybudovala obec Tachov. Areál pro freestyleové sporty se nachází v areálu místního sportovního hřiště. Práce stály 2,75 milionu korun. Celou částku obec získala na dotacích. Země NATO potvrzují nechvějný závazek o kolektivní obraně podle 5. článku Washingtonské smlouvy. Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Spojenci ve společném dokumentu taky oznamují nákup vojenského vybavení v hodnotě 50 miliard dolarů, v přepočtu více než bilionu korun. Pro letošní rok taky členové aliance přislíbili, že dodají Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, výjimečně s přehánkami. Nejvyšší denní teploty 23 až

0: krásnou cestu a dál krásné středeční odpoledne s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
3: Dámy a páni, plánujeme s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a vodu každý. Ještě.
1: A vodu?
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak když to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda. Jo. Už i tady bylo teplo. Mm-hmm. No ale já to mám rád. Já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju, to místo. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Asi říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka. Už nešla na odby, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá.
0: No právě.
1: Jenomže to

0: Bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo? Když je zima, když je chládek, jo? Tak přesto ona chodí a odevírá okna. Jo? My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že jo? Počkám, až odejde a zase zabouchnu. Jo?
1: Už se nějaký ten pátek znáte.
0: No.
1: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
0: Je,
1: i přesto, že je léto.
0: Počkej, abych to dal dohromady. Na harfě zítra, na harfě hrajeme Čochtaná a pozítří v tom nádherném amfíku pod věží na Žižkově hrajeme Pidlu s Pidlou v zádech.
1: Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
0: No tak hrajeme jenom dvě.
1: No právě.
0: Už uvidí. Na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno, ona tak jsme udrží. To zmrzkli na dvě představení.
1: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
0: A to mám tady napsané. No. Václav Faltus, Vaška Faltuse, a bude nám vyprávět o setkáních z politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
1: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
0: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takový to setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože... Já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar. Ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech, že jo, perfektně na housličky a krasobruslí. A někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat. Takže
3: ještě máme čas.
2: Takže každý v životě dostane nějaký dar. Jen ho v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako když se člověk vypraví do Bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech, někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když už byla řeč o tom daru životním, no. Kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
0: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale víš, že to bylo nějak na škole. A možná i před školou už. Že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě, a aby se tomu ostatní smáli, no.
1: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Faltus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
0: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestním jménem.
1: No, už to víme, je to už Vladimír ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
5: Miloslav Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Pavle.
4: Dobrý
5: a
4: hlasuju
5: pro pokračování.
4: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Pozdravím zdraví na tvé a zdravím Pavla Kučeru a skvělého Pepu Dvořáka. Ale
6: dobrý den.
7: Kužátka.
6: Jasně.
7: No to se nezapomíná.
4: Ne.
7: A já bych chtěl určitě Pepu Dvořáka, Vladimíra Dvořáka.
4: Jo. Takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Šikovnej člověk.
4: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba, páni kluky zdraví. A chtěl bych pokračovat.
4: Páni kluci zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
6: Hezký den.
4: Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, tady Honza Scholin a zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové vás oba taky.
9: Jste výborný.
8: Moc,
4: ano.
8: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
4: Máme zapsáno.
10: Ano, prosím.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Dobrý den.
11: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
4: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
11: Tak já bych teda Václava Faltuse na
4: ano,
11: Ačko.
4: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně,
11: mějte
4: vám
11: se
4: taky.
11: Naslyšenou,
4: přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře.
9: Hezký, dobrý.
4: Potvrzeno, že jo?
9: Ano.
4: Jdem na něj.
10: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80, tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc. Že
12: to znamená, to... když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
10: Jan Pivec, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde host do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten host povídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že, takže já vždycky tam dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla, to byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
12: to je
10: po boku.
12: Ten ve filmu s Verichem, když jdou vraždit toho psa, aby oživili Goléma, bojím, to je Václav Trégla.
10: Přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na prsou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl. Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku. Ten potlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
0: Humoriáda.
3: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mých.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak to bylo Deja Vu Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No,
1: krásná
2: hezký,
1: to byla.
2: Hezký, hezký.
1: Dokonce Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty hraješ? Nebo to bylo jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, to, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmějte mi být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře, dobře. Jsi herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léků. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to to nejlepší z pořadu politické harašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit teda.
3: Paní Bubílko, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akorát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda, prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju. Potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad?
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout?
4: No tak můžete klidně.
3: Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na Radio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo v letech, na který nerad vzpomínám. To výborná věc. A je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověď. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo, vypadáš výborně, a já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem v kondici?
2: No, možná taky teda. Já jsem tenisu propadnul, no. Propadnul jsem tenisu, ale díky amfoře. Protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, protože tě to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře?
2: Ale no tak...
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne. No to nejde, to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácený hry, jo. A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne. A to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávil jednu příhodu, ale to asi nemůžu.
1: Můžeš, pojď,
2: říkej. Představ si, my jsme byli v Kapském městě. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázne. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. to je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se. Loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku. Tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňskýho, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu. Ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: Je proti mořské nemoci? Nebo
2: no to já nevím, no a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně my měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
2: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat.
1: Aha.
2: Touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ po tom všem. A to bylo s Amforou?
2: S Amforou.
1: A s Petrem Salavou?
2: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Hele, třeba, protože už jsme s ním najezdili léta, jsme s ním jezdili po světě. Někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti. Petr Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
2: Jo, ať povídá hodně. Jo.
1: A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
2: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: Turecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když už byla řeč o hvězdách, no. Máte ještě romantické chvilky s jájou, Pepo? Třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se díváte na tvoje reakce.
2: Když tak bleskově odpovídáš. No ona sedí na zápraží. A
1: pláče, že s ní nechceš pozorovat hvězdy.
2: Ne, ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu. Uh-huh. Ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, ano. Prosím, malou, velkou. To jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak ledíte spolu už dlouho a krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do humoriády. Prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman. Aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
2: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Haló. Zdravíme vás.
4: Dobrý den. Zdravím vás, tady Milan ze Soběsuk. Uh-huh. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
4: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Jenom několika slovy.
1: Máme něco z cirkusu?
2: To byl můj splněnej sen, cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když, jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pusť mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
1: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro
2: no,
1: tebe?
2: No, bylo tam.
1: No, bylo tam. Zajímavé pro naše posluchače.
2: To vás teda potěší, protože já měl poslední natáčecí den a takže už jsem šel zvesela na natáčení, přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna v manéži, kdy jezdili na koních, kolem mě byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám poslední, nebo všichni, vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totemu. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, říkal, a kolem krku ti dáme krajtu. Aha. No jo, jenomže to já nemůžu teda. Ale tam opravdu krajta byla. Měl jí tam v bedně a on říkal, pojď se na ní podívat. A já jsem říkal, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říkal, dáme. Já jsem říkal, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
1: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát si krajtu kolem krku.
2: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten den předtím měl na krku a tím no, František argumentoval. Já jsem taky říkal, tu jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malého divadla. Tam my si s krajtama nehrajeme.
1: A jak to dopadlo?
2: Neměl jsem ji na krku. Neměl. Ale víš co? Já to lituju teď. Hmm. Já jsem mu měl udělat radost, měl jsem si dát štamprle, nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
1: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
2: tak tam
1: ta
2: měla být krajta.
1: A i ta krajta.
2: Ano.
1: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den. Haló.
5: Zdravím vás, pánové, oba.
1: Zdravíme, Františku.
5: Zítra bude událost teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte?
1: No, ano, amfory.
5: Amfory, přesně, to je událost.
1: Abychom to upřesnili.
5: To je jedinej pořad, kde vystupuje prezident, který smelí národ. Dejte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
1: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den, haló.
6: Dobrý den, Brenner z Martina.
1: Zdravíme.
6: Hlasujem za Bečko a pohodový den prajem.
1: Nápodobně.
6: Pěkné. Dovidenie.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
2: Děkuji.
7: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
7: Taky, nashledem.
1: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
8: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
9: Jak to, že to nebylo 100%?
8: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudný a mluvil pravdu.
9: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
8: Ano, já vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
9: Co to je?
8: No nesmysl, té politici by nikdy nejeli autobusem, že? Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinného sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
9: No nevím, co by...
8: Hromadné štěstí.
9: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
8: znám
9: ho?
8: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ní dokonce setkal v Los Angeles posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
9: Tak
8: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo, všechno.
9: Ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film, má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
8: No to nevím.
9: Nulová šance.
8: Jo, tak to odpovídá. Tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku. Víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibujou výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
9: No, počkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout, ta cesta změny.
8: Cesta změny, no. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvicích se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Hmm. Říkáte změna cesty.
9: No, ne, cesta změny.
8: Cesta změny. Název je to zajímavý a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
9: Brzlík? Proč brzlík?
8: Chodila jste do školy?
9: No, chodila.
8: No tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne?
9: Aha.
8: No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
9: Ano, bezbrzlíkovec. Ano,
8: typický. Ano. Ten ho snad neměl ani jako dítě.
9: No, ano. On Jan Ruml stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
8: Ne, stále a několikrát to slíbil.
9: No,
8: že aspoň odejde.
9: Čtyřikrát, ano. No. A pak na to vždycky zapomněl.
8: Napomněl, no. Hmm. Víte, kerej to je Ruml? Hlava jako Agassi, tvář jako Rafter, backhand, forehand, nula. Prostě nezbrzlí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelnici. To už dneska asi neplatí.
10: Ježišmarja, a proč?
1: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále jo. V tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televarieté v roce 1980. Už je nějaký ten pátek,
10: zajímavý,
1: 46 ne? let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, ale Trumpa, Trumpa.
10: To může být zajímavý.
1: Pepo, jezdil jsi do přírody pod stan, nebo pod Širák dokonce?
10: Jasně, jezdili jsme na vodu.
1: Znáš to?
10: No.
1: Tak třeba vylovíš nějaký zážitek. Máš na to jednu celou písničku.
10: No, mám na to krásný zážitek.
1: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Botelovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
2: Spoustu jich, spoustu. Tak na to nemáme.
1: Aspoň jeden.
2: Tak aspoň jeden. My jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky. Ale člověče, my jsme, přátelé, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenka vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel. Už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví. A šel jsem člověče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký, a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je. Nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka a mlčení.
2: Já jsem říkal, já je rozpovídám a však jsem a vytáhl jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí a říkal, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním až kublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku před sebou jak Vinetů a zaburácel, odejdi, zneuctil si v oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám.
1: Jsi udělal veselý večer na rozdíl od dní?
2: No.
1: Možná
2: no,
1: tam
2: no,
1: sedí
2: no.
1: Dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte. Ať nám ta příroda zůstane
2: my
1: celá v těch nevedech.
2: My bydlíme na kraji lesa, víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem. To jsou Vítězové.
2: No to je ono. No. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to no. Je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak, buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, nejde to dost.
4: To je taky ale slušná partička, 5 milionů. Je, představte si, že by nám každý spokojený divák poslal 20.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo,
4: no.
3: Spokojený, říkáte.
4: No.
3: To by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář shlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cash, já nevím co. A není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
4: Musíme se víc snažit.
3: Myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už za
4: ty leta. Podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
3: No jo, no to a hlavně já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
4: Ano, to nemyslíte vážně, přece lidi se nebudou smát vtipom, který znají.
3: A to byste se divila. To byste koukala. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. No. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali. A říkají si jenom čísla. Yeah. Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak stál jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý veselý. Ovšem pak stál nějaký pan Holeček povídá 11 a mrazivý ticho.
4: Jak to?
3: A pan Holeček povídá, tak co je, co pak to není výborný fór 11? No. A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
1: Tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku V blbým věku se jmenuje od Xindla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
2: No, říká se to.
1: No a rozloučíme se po horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
2: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte si
1: Hurá, Josef Dvořák, Pavel Kučera, sloučí, mějte se hezky.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: V Málkově na Chomutovsku srazil dnes odpoledne vlak člověka, mezi Kadaní a Chomutovem proto nejezdí vlaky. V Liberci začíná stavba městské náplavky. Evropská unie podle zemědělského fondu proplatila květnové dotace firmám z Agrofertu. Bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty do 26 stupňů, na horách zítra do 19. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Na trati mezi Kadaní a Chomutovem v Ústeckém kraji srazil dnes odpoledne vlak člověka. České dráhy kvůli neštěstí zastavily na trati provoz, informovali o tom na webu. Neštěstí se stalo kolem 13. hodiny ve stanici Málkov. České dráhy zajišťují náhradní autobusovou dopravu. V Liberci začíná stavba další části náplavky Lužické Nisy. Město opraví břeh v ulici u Nisy, naváže na loni dokončenou krajskou náplavku. Stavební firma opraví pobřežní zeď, povrchy a vybuduje novou lávku. Upravovat bude i přilehlý park, ten také rozšíří. Současné parkoviště totiž pokryje tráva. Náhradní parkovací místa vzniknou v ulici 1. máje. Stavba náplavky má být hotová příští rok na jaře. Město za ní zaplatí 64 milionů korun bez daně a zhruba třetinu nákladů pokryje dotace. Evropská unie proplatila všechny dotace, které státní zemědělský intervenční fond poskytl firmám z Agrofertu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí fondu Eva Čespiva. Fond v květnu poskytl koncernu asi 200 milionů korun. Dosud ale nebylo jasné, jestli je Unie Česku zpětně proplatí. Posuzovala totiž možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše s ANO. Podle Čespivy se nakonec rozhodla peníze uvolnit.
2: Mohu potvrdit, že všechny položky obsažené v květnovém reportu předložené Evropské komisi byly Evropskou unii proplaceny, a to včetně dotací pro společnosti z holdingu Agrofert.
1: Babiš akcie Agrofertu na začátku roku vložil do svěřeneckého fondu RSVP Trust. Členské země NATO letos poskytnou Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur. To je v přepočtu více než 1,5 bilionu korun. Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. V dokumentu uvádí, že spojenci se shodnou na neochvějné podpoře Kyjeva a územní celistvosti Ukrajiny.
0: Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo polojasno, během dne může být na horách nebo na severu přechodně až oblačno. Při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytnout výjimečné přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra 23 až 26 stupňů, maxima na horách mezi 16 až 19, pované mírný, na horách čerstvý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na D8 ve směru na Prahu u exitu 48 Lovosice na 48. a půltém kilometru překáží odstavené nákladní auto. Neprůjezdný je kvůli tomu pravý jízdní pruh. A nehodu čekejte řidiči v Chomutově v Kostnické ulici. Havaroval tam autobus s osobním vozem. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěknou středu s námi.
0: Zelená vlna.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn regionálních informací si pro nás připravila Jana Moravcová.
2: Po více než 8 měsících se dnes veřejnosti znovu otevřel parčík u minerálního pramene Luna v Lounech. Je v něm nový altán s výhledem na České středohoří, nově jsou upravené přístupové cesty i okolí samotného pramene. Více informací uslyšíte už za pár minut. Krajský úřad přijímá připomínky k plánované stavbě spalovny nebezpečných odpadů na Mostecku už jen dnes. Stavět jich chce společnost Zoe Energy v blízkosti skládky Celio. Podle mluvčí krajského úřadu Magdaleny Frankové podléhá záměr na posouzení vlivu na životní prostředí automaticky. Výstupem zjišťovacího řízení budou hlavně požadavky na

0: obsah a rozsah dokumentace EIA.
1: Požadavky stanoví krajský úřad s ohledem na připomínky a požadavky obsažené v doručených vyjádřeních.
0: Obyvatelé Teplic budou moci nově využít bezplatné konzultace v psychologické poradně pro mezilidské vztahy. Město na pilotní program přispěje letos zhruba 150 tisíc korun. Uvádí to na svém webu. Konzultace jsou určené dětem, dospívajícími dospělým a zájemci se na ně mohou objednat bez doporučení lékaře nebo školy. Více redaktorka Kateřina Kučerová.
2: Lidé mohou psychologickou poradnu kontaktovat prostřednictvím online formuláře na webu města a domluvit si osobní nebo online konzultaci.
0: Město službu podpoří do konce letošního roku. Poté vyhodnotí zájem lidí a rozhodne, jestli bude bezplatné konzultace financovat i nadále. Onkologická centra nemocnic krajské zdravotní v Chomutově a Ústí nad Labem mají nové vybavení za zhruba 177 milionů korun. Jak řekl mluvčí společnosti Ivo Brániš, v Chomutově přibyl nový lineární urychlovač pro ozařování nádorů a další takový přístroj nemocnice vylepšila. V ústeckém areálu v Podhájí je od 1. července v provozu nová přípravná radiofarmak. Dobrovolníci z Francie, Španělska nebo Mexika přijedou do ústeckých Předlic na 2 týdny bavit tamní děti. Budou pomáhat s provozem klubu Člověka v tísni, připraví sportovní a umělecké aktivity nebo výlety po okolí. Dnes o tom informovala nezisková organizace INEX.
3: Souhrn informací ze severu Čech připravila Jana Moravcová.
4: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas a Sever. Dohráli a dospívali Robert Křesťan s Rangers a nám se rozjel dnešní den v kraji. Parčík u léčivého pramene Luna v Lounech se po několika měsíční obnově znovu otevírá veřejnosti. Město nechalo upravit zeleň i celé okolí pramene a vybudovalo odpočinkové zóny s výhledem na České středohoří. Celá obnova trvala zhruba půl roku a město za ní zaplatilo kolem 10 milionů korun z vlastního rozpočtu. Více informací pro nás má teď reportérka Kateřina Kučerová. Kateřino, co všechno se v parčíku během obnovy změnilo?
1: Tak obnova se dotkla prakticky celého areálu. Podle vedoucí odboru komunitního rozvoje a participace Petry Kotové přibyly nové cesty, dláždění kolem pramene Altán, který má připomínat takovou menší kolonádu, ale i odpočinková místa v podobě laviček, závěsných houpacích sítí nebo dřevěných otáčecích lehátek. Další změny doplňuje Kotová.
2: V rámci této revitalizace došlo k úpravě zeleně, byly vlastně některé stromy, ty méně prosperující vykácené, ale byly to minimum, ale hlavně tady máme rozsáhlé nové výsadby, máme tady nové cibuloviny a trvalkové záhony.
1: Vstup do parčíku nebude podle Kotové nějak omezený a bude se na něj vztahovat stejná otevírací doba jako u ostatních městských parků.
0: Před dvěma lety získal pramen Luna od ministerstva zdravotnictví statut přírodního léčivého zdroje. V čem jeho léčebné účinky spočívají?
1: Ano, je tomu tak. Voda z pramene se už v minulosti využívala v baneleologických vanách bývalé lounské nemocnice. Starosta Loun Milan Richtařík z ANO popisuje, s jakými zdravotními obtížemi může voda dnes lidem pomáhat.
3: Jsou pouze tři prameny na světě, které mají podobné složení. Jeden je ve francouzském Vichy, druhý je v gruzínském městě Boržomi a třetí je v Lounech. A je to dobré na bercové vředy, na takové malé ranky, ale je to dobré i na pohybové ústrojí.
1: Lidé si mohou vodu nabrat přímo v parčíku. Do budoucna chce město hledat i možnosti komerčního využití pramene. Jak říká starosta Richtařík, s vlastními nápady mohou přijít také sami obyvatelé Loun.
0: Zjistila naše kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: kdybych směl. Jiří Korn a Neplakej v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever. 17 hodin 23 minut.
1: Počasí.
0: A my se podíváme na počasí, které venku teď vládne. Na telefonní lince připravená meteoroložka Jana Ehrtová. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: A hezké opravdu je, spousta sluníčka, i ty teploty jsou takové letní, příjemné. Takže co na to meteorolog?
2: Tak meteorolog taky říká, že dneska bylo opravdu slunečno a teploty šly celkem vysoko na nejteplejší stanici Doksany. Tam jsme dneska naměřili dokonce 26,4 stupně Celsia. Na zbytku území se pohybovaly teploty nejčastěji kolem 24-25 a na těch nejchladnějších místech, tak tam jsme měli kolem 20 stupňů Celsia.
0: Takže konečně takové normální léto. Pojďme dál, čili na večerní a noční počasí.
2: Tak během noci neočekáváme žádné srážky, takže dneska nám pršet rozhodně nebude. A co se týče oblačnosti, tak bude většinou takové polojasno, jasno, i když nějaké přechodné oblačno, ale jenom někde se objevit může, ale jak už jsem říkala před chviličkou, rozhodně to bude bez srážek. A teploty ranní doplním, ty se nám budou pohybovat nejčastěji od 15 do 12 stupňů Celsia a na severovýchodě Ústeckého kraje tam bude chladněji, tam k 10 stupňům Celsia.
0: Samozřejmě nás bude zajímat i čtvrtek. 9. července.
2: Tak během čtvrtečního dne očekáváme, že bude víceméně slunečno. Zase opět může se zejména na horách vytvářet taková ta kupovitá oblačnost, takže tam nějaké polojasno až oblačno. A teplotně zítra ještě o stupínek výš, takže ten základní interval 23 až 26 stupňů Celsia a zase opět na těch nejchladnějších místech, tak tam kolem 22-23 stupňů Celsia. A ještě opět stále bude trvat mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. A na horách stále očekáváme, že bude ten vítr čerstvýho charakteru.
0: Tak já moc krát děkuji za předpověď, loučím se, slunce v duši, někdy příště zase naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Jana Bartošová na Českém rozhlase Sever pokračuje dnešní Den v kraji. Přesně za minutu tady máme 17:30. Dětské domovy tento týden dostanou první finanční pomoc, aby mohly děti poslat na tábory. V polovině minulého týdne totiž organizátor dětem zrušil v den odjezdu pobyt a přestal komunikovat. Nereaguje ani na opakované telefonáty a e-mailové zprávy reportérů Českého rozhlasu. Celkem 11 domovů napříč Českou republikou přitom zaplatilo na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Peníze se jim teď vrátí alespoň díky veřejné sbírce. Moderátor Zdeněk Lukesl si o tom povídal dopoledne s reportérkou Gabinou Hopfoglovou.
1: Sbírka začala minulý čtvrtek, tedy den po zrušení prvního tábora, a požadovanou částku se podařilo vybrat ještě během 24 hodin a zájemci přispívali i dál. Teď už je tedy sbírka uzavřená a po sečtení se ukázalo, že lidé poslali 2 miliony 600 tisíc korun. Autor sbírky je v kontaktu s dotčenými domovy a společně domlouvají termín předání peněz.
2: V Ústeckém kraji se tento problém týká 7 dětských domovů. Jak děti tedy stráví prázdniny, když tyhle tábory nevyšly?
1: Na jiných táborech. Mluvili jsme s řediteli všech dětských domovů v našem kraji, kterých se to týká, a shodují se v jednom. Děkují za obrovskou vlnu solidarity, nejen co se týká už zmíněné sbírky, ale sami jiní pořadatelé táborů je kontaktovali, nabízeli místa i snížení ceny. Všechny domovy tak mají zajištěné náhradní pobyty. Třeba z Laškovic na Litoměřicku odjelo 35 dětí už v neděli a kompenzaci ze sbírky už mají na účtě. Stejně jako dětský domov ve Vysoké Peci na Chomutově. Tam 8 dětí odjelo na tábor a pro zbývajících 10 zajistili další pobyty během prázdnin. Na tábor právě dnes vyrazí 24 dětí z Lipové na Děčínsku, zbývajících 8 nejmenších zůstává v domově. O peníze ze sbírky naopak nebude žádat dětský domov Krupce. 5 dětem našli náhradou místa v příměstských táborech a také v Krásné Lípě. Tam totiž za ty tábory od spolku Aurora nezaplatili, takže jim nevznikla žádná škoda.
2: Ředitelé a ředitelky dětských domovů podávali na spolek tábory Aurora trestní oznámení. Jak daleko je vyšetřování?
1: Je to pořád ještě poměrně čerstvá věc, takže je to v začátcích. Podle krajského policejního mluvčího Kamila Marka se ještě uvidí, jestli ty případy budou kriminalisté vyšetřovat společně nebo zvlášť. Zpravidla policisté slučují jednotlivé případy, pokud mají společné znaky, osoby, které tam figurují a tak podobně. Kauzou se zabývá také školský ombudsman Štěpán Jílka. Sám zatím trestní oznámení nepodal. Další postup bude záležet na spolupráci s dotčeným organizátorem, se kterým se jemu podařilo spojit. A teď o situaci jednají, pokračuje Jílka.
3: Moje stanovisko je poměrně jasné. Já potřebuji, aby vlastně vrátil veškeré prostředky dětským domům, který se to týkalo. Panuje shoda na tom, že co se týče těch prvních zrušených turnusů, tak tam ten postup takový bude. Co se týče těch dalších dětských domovů, tak tam momentálně vlastně jednáme, jaký ten postup a jaké další kroky budou navazovat.
1: Celkově se chystalo na tábory Aurora odjet podle Jílky skoro 150 dětí, jenom na první turnus jich bylo přihlášených téměř 50.
2: My děkujeme za informace a měj se hezky, naslyšenou.
1: Hezký den.
4: Den v kraji.

0: Stále příjemnou středu 8. července. Norám také všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Na Českém rozhlase Sever pokračuje dnešní Den v kraji. Skončila zbraňová amnestie. Lidé mohli na policii bez obav z trestního postihu odevzdat zbraně, střelivo, ale také munici nebo výbušniny. Šlo o 6. zbraňovou amnestii v historii. Ta poslední se uskutečnila před 5 lety. Podle policie lidé v Ústeckém kraji od začátku ledna do konce června odevzdali více než 400 kusů zbraní. Podrobnosti má teď pro nás reportér Jan Beneš.
1: Pokud bychom měli být přesní, tak lidé v našem kraji odevzdali do 30. června celkem 408 kusů zbraní, přes 12 000 kusů střeliva a 87 kusů munice. Mezi odevzdanými zbraněmi se objevilo i 16 kusů těch, které donedávna byly zakázané, dnes spadají do kategorie R1. Jde o zbraně zvlášť účinné, zákeřné a samočinné palné zbraně nebo zbraňové systémy založené na principu laseru. Objevily se i vzácné kusy, například samopal německé výroby Vollmer Erma EMP ráž 9 mm Luger. Tento model se vyráběl v letech 1925 až 1940 a využívali ho policejní složky speciální vojenské jednotky. Cena znehodnocených exemplářů tohoto typu se pohybuje přibližně kolem 24 000 korun. A policistům se do ruky dostal také československý lehký kulomet vzor 26 ráže 7,92x57 Mauser.
0: Můžeš říct, ve kterém okrese našeho kraje lidé nosili zbraně a střelivo nejčastěji?
1: Podle policejní statistiky vede mezi okresy Litoměřicko. Na tamní policejní služebny lidé za letošní půlrok přinesli celkem 115 zbraní. Na druhém místě skončilo Děčínsko se 74 zbraněmi. V dalších okresech se pak počty podobají, pohybují se kolem 40 kusů. Na Ústecku lidé přinesli nejvíc střeliva, přesně 3000 kusů.
0: Poslední zbraňovou amnestii vyhlásila policie před 5 lety. Můžeš ji porovnat s letošním rokem?
1: Ta letošní byla mnohem zajímavější, určitě co do počtu odevzdaných zbraní, střeliva a munice. Co se týká zákeřných a samočinných palných zbraní, v roce 2021 jich lidé přinesli 6, letos o 10 víc. Zbraní, na které je nutné mít povolení k jejich držení, lidé přinesli letos o 100 víc, celkem 247. Jde o pistole, samonabíjecí pušky a další běžné střelné zbraně. A o 1/3 více bylo i zbraní, které podléhají ohlášení, celkem 147. Tato kategorie zahrnuje brokovnice, lovecké kulovnice a nově také tlumiče hluku výstřelu.
0: Zjistil náš kolega Jan Beneš. Děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Den v kraji.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je stále Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní den v kraji. Pruhované tričko, červený šátek kolem krku a silné kulaté brýle. A především humor postavený na klaunské tradici, který dodnes baví diváky. Takový byl Felix Holzmann, komik, který se narodil před 105 lety v Teplicích. Vytvořil desítky scének, ve kterých mu často nahazovali slavní umělci, včetně Karla Gotta nebo Ivy Janžurové.
1: Co hrajete v sobotu?
2: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: A, ano, a po zejtří?
2: Po pozejtří, my si teď neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
0: Jak se jmenuje film, který v kině hrají, se snaží přes 5 minut dozvědět od pokladní v podání Ivy Janžurové v nezapomenutelné scénce Včera, dnes a zítra. S Lubomírem Lipským se Holzmannovi zase nepodařilo vyluštit křížovku.
1: Tak to je dost nejasný tohleto, že jo? A jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
0: Většinu scének ale Holzmann vytvořil s Františkem Budínem, účetním u drah, jinak kouzelníkem a konferenciérem. Holzmann scénky vymýšlel a do posledního slůvka piloval. Budín mu pak s anglickým klidem přihrával.
4: Řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
1: Addis a kdo?
4: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
1: Jo, kde leží Addis Abeda.
0: Výstupy, které spolu vytvořili, patří do Zlatého fondu Československé televizní zábavy. Tím patrně nejznámějším je následující scénka z restaurace.
5: To pivo má ale divnou chuť.
1: Na hořky, jak pivo, no jo.
5: Dívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
1: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
0: K estrádním výstupům Holzmann tíhnul už od dětství, navazoval na klaunskou tradici, ale jeho projev byl civilnější. O poznání temnější byl jeho soukromý život. Jeho první žena v roce 1970 spáchala sebevraždu. 11 let po komikově smrti v roce 2013 se objevily spekulace, že ve 40. letech minulého století sloužil jako dělostřelec nacistického námořnictva. To loni potvrdili historici z Ústeckého muzea.
6: Já jsem se tady ptal, kdy se dozvěděla poprvé, že tatínek sloužil v německé armádě a řekla, že jí mohlo být tak 8.
0: Říká historik Martin Krsek a listuje Holzmannovou kartou.
6: Rozhodně nebyl vojákem snaživým, dokonce se v jeho kartě objevuje poznámka, že je tedy nicht geeignet, tedy nevhodný k povýšení.
0: Protože se jeho rodiče přihlásili k německé národnosti, musel jako občan Třetí říše v 19 letech narukovat, potvrzuje Václav Houfek, ředitel Ústeckého muzea.
7: Tomu rozkazu se tenkrát prakticky nešlo vyhnout jinak než nějakou sebevraždou, protože pokud byste ho odmítli splnit, tak by vás čekal stejně trest smrti a rodina by mohla skončit v koncentračním táboře.
0: Válečné angažmá se Holzmannovi podařilo utajit nejen před rodinou, ale především před veřejností. Na sklonku života se k námořnímu prostředí svým způsobem vrátil, když svými komickými výstupy bavil německé pasažéry na zaoceánských lodích. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dynamit nám ukončil dnešní den v kraji. Posloucháte Český rozhlas Sever, nám se blíží 18. hodina a po ní už oblíbené písničky na přání s kolegou Mírou Tartárkem. Já se těším na slyšenou opět zítra.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Důchodci budou moct ukončit penzijní spoření bez sankcí, novelu schválil Senát. Do Chřibské na Děčínsku začali dojíždět strážníci městské policie z Varnsdorfu. V Novém Boru se objevil kočičí mor. Zítra bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, s teplotou do 26 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy a Jana Moravcová. Důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou mít možnost jeho ukončení bez hrozby sankce. Příslušnou novelu schválil Senát. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se to týká asi 150 tisíc klientů.
2: Stát jim prostřednictvím penzijní společnosti na jejich žádost jednorázově vrátí státní příspěvek, o který při výstupu ze systému přišli. Požádat o to budou moci u penzijní společnosti, u které měli naposledy smlouvu, a to do 6 měsíců od účinnosti zákona.
0: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Do Chřibské na Děčínsku začali od července dojíždět strážníci městské policie z Varnsdorfu. Podle nezávislého starosty Jana Machače jezdí do města dvakrát až třikrát týdně, převážně v úřední dny. Strážníci na to mají vyhrazených 80 hodin měsíčně. Chřibská za jejich služby platí měsíčně přes 80 tisíc korun.
3: Město má i nadále v plánu zřízení vlastní městské policie. Ta by podle Machače vyšla zhruba na necelé 2 miliony korun. S jejím vznikem chce ale Chřibská počkat, až se jí zvýší příjmy z rozpočtového určení daní. Jeden strážník město momentálně vyjde na 500 korun za hodinu a do budoucna by chtěli jejich působení postupně rozšiřovat. Z Chřibské na Děčínsku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: U koček v Novém Boru na Českolipsku se potvrdil výskyt závažného onemocnění panleukopenie, tedy takzvaného kočičího moru. Jedná se o virovou infekci přenášenou výhradně mezi kočkami. Podle informací města se nemoc objevila na sídlišti Rumburských hrdinů. Lidé by měli zkontrolovat, jestli její zvířata mají platné očkování. V případě zdravotních potíží by měli ihned navštívit veterináře. Pozor by si měli dávat také ti, kteří přikrmují toulavé kočky. Virus se může udržet i ve sdílených miskách. Lidé by je měli důkladně čistit a dezinfikovat. Ústavní soud zrušil starší verdikt, který ponechal ve vazbě Tomáše Jiříkovského obviněného v bitcoinové kauze. Informoval o tom na svém webu. Soud nižší instance totiž podle něj porušil práva Jiříkovského. Pro něj se ale nic nemění ve vazbě, i dál zůstává. Za mřížemi je od loňského srpna, kdy ho zadržela policie. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30leté vězení.
1: Počasí.
0: Zítra bude na severu Čech jasno až polojasno, přechodně oblačno, výjimečně přehánky, nejvyšší denní teploty do 26 a na horách do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda motocyklu komplikuje provoz u oseku na Teplicku a problémy po střetu osobního vozu s motorkou čekejte v Liberci v Hrubýnově ulici. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestou a dál příjemný podvečer s námi s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik Marie Rotrová, Karel Černoch a pár slov, pár korků, pár gest. Na Českém rozhlasu Sever dohrála další z písniček, které rozhodně nestárnou. Pěkný večer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek a také už jsou tady večerní písničky na přání. Že posloucháte úplně poprvé a neznáte sem k nám kontakty, tak o písničku si můžete zavolat číslo telefonu do studia, to je 475 212 212, nebo si o písničku napište buď SMS-kou, tu pošlete na 90 011 04, první slovo zahrajte, potom udělejte mezeru na jeden znak a následuje text vašeho přání. A také tady mám e-mail, ta adresa sem k nám do studia, ta je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání a já už tady mám nachystanou tu první písničku na přání, k ní SMS-ku. Prosím pro Teresku, Laurinku a pro Šarlotku Gotovou, tady čtu, písničku od skupiny Lunatic, Máma. Děkuji a hezké dny následující. Tolik text, tak tady je písnička.

0: Lunatic má písničky na přádí až do 19 hodin a já už tady mám nachystaný první telefonát. Na úvod se podíváme do Loun, tam je u telefonu nachystaný pan Rudolf, kterého srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, pane Mirku.
0: Tak my jsme tam spolu nachystali písničku od Mirka Hofmana, tak jaká že to bude,
1: ano.
0: A komu že to budeme hrát, nebo koho potěšíme?
1: Byl jsem v Kantny, neby.
0: Mám to tam připravené.
1: A potěším hlavně sebe a pro vás.
0: Já děkuju.
1: A kolegům do rádia.
0: Děkujeme.
1: Kolegům do rádia, kolem toho běhají.
0: Tak já samozřejmě za ně moc děkuju. A písnička je nachystaná, tak ať máte krásný večer. Tady je ta vaše od Mirka Hofmana. A až se zase někdy podaří
1: taky.
0: A budete první jako dneska, vidíte to, jak to vyšlo.
1: Tak jo.
0: Tak mějte se fajn a naslyšenou.
1: Taky.

jsem podivný sen. Tóny nebeské harfy mě pozvedly z lůžka a unášely ke hvězdám. A byly to hvězdy, že tajil se dech. A ta z největších mě uvítala hned u diamantové brány. Pecikla. Pojď, tady jsou všichni, které jsi znal a na které tak rád vzpomínáš. A já uviděl plejádu hvězd, oce country hudby Jimmyho Rogerse, elegantního Marty Robince, uhlazeného Jima Reevese, usměvavého Ernsta Tubba, stvořitele bluegrassu Billa Monroea, mýtického Henka Williamse, a tam vedle Evy Olmerové na mě mával i Michal Tučný.

Pak mi Peci představila další hvězdy. Provedla mě dvoranou slávy se všemi zlatými kytarami, benži, skřipkami a platinovými deskami, které tu všude visely na stříbrných nítích. Pojď, zvala mě dál. Nejsou tu jen zpěváci a hudebníci, ale i herci. A já viděl další a další osobnosti, které jsem vždycky obdivoval.

Tex Ritter, Jirka Grossman, Roy Acuff, Johnny Horton, jeden vedle druhého se usmívají a laskavě mi kynou rukou.

Pak mi Peci podala velkou knihu se zlatou ořízkou a povídá: tady jsou jména těch, kteří sem přijdou v příštích 100 letech. Otevřel jsem knihu, co stránka to jedno jméno vyražené zlatým písmem. Johnny Cash, Dave Dudley, Paul Newman, Willie Nelson, Tom T. Hall, Don Williams, Gregory Peck, Chris Christopherson, Dolly Parton, Buck Owens, Flett, Scruggs, Bobek, Martinová, Hoffman. Hoffman? Nevěřícně jsem se k ní otočil. To i já. Schovývavě se usmála. To je Dustin, chlapče. Dustin Hoffman. A pak jsem se probudil.

0: Hoffman, byli jsem v Country Nevy, se jmenovala písnička, která nám právě dohrála. No a já už tady mám na telefonu nachystaného dalšího posluchače. Posluchačky pravděpodobně připravují večeři, tak já ve vysílání vítám Petra ze Stehelčevse, možná uslyšíme v dáli i jeho Alenku, tak já vás oba zdravím. Dobrý večer.
1: Zdravíme, Míro, tebe, rádio a posluchače, takže Petra Alena ze Stehelčevse a dáme si na rozproudění whisky, to je moje gusto.
0: Odschované, ano, za chviličku.
1: A komu? Takže bude to Hince Harimo, teda Harimo Hanice, Hanice do Úvalnou, Božence Šárce, no Marcelce a Radkovi, no Janina Tuzana a Maruše do Děčína, Jarmilku Nusle a všem, co si dáváme hrát a příjemný vysílání.
0: Já děkuju.
1: Zase se máme pec od víkendu, tak doufám, že už to nebudou 40, no. No to bude jenom do 30.
0: No, já myslím, že ano, že to tak bude určitě. Mimochodem, já jsem říkal, že posluchačky připravují večeři. Alenka připravuje večeři, nebo už? Že všechno
1: jo,
0: hotové.
1: Už jsme jo, se napopali.
0: Jo, takže proto voláte. Dobře.
1: Ano, tak, ano.
0: Za chviličku schovanky a whisky, to je moje gusto a ať se hezky poslouchá. Krásný večer a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkujem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: schovanky vyskytuje moje gusto, jsou tady písničky na přání. Další telefonát, ten je ze Šluknova. Ve vysílání vítám posluchače Jirku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro, já tě zdravím.
0: Já děkuju.
1: A chtěl bych tě poprosit pro manželku, pro Petra Baláku nádraží ve Šluknově a pro všechny osadníky zahrát
0: Směsku, jak jsme se, ano, už jsme dlouho nehráli, tak Josef Zíma, Směs Valčíku, ať se poslouchá dobře Jirkovi i paní, že ji také zdravím a samozřejmě přeju krásný večer s Českým rozhlasem Sever a ať to zase někdy vyjde to telefonování, budu se těšit, naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.

0: Josef Zima, směs Valčíků, jsou tady písničky na přání, posloucháte Český rozhlas Sever a po třech posluchačích je tady na telefonu nachystaná první posluchačka, tou je paní Marie z Nečemic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Merečko. Já mám přáníčko, já bych chtěla pro tvoji kamarádku z Lomu, Libušku Kučerovou, kterou se známe už to a teď nechci být to, abych nevěděla přesně, kdy je to tak 3 měsíce, 4 možná, že umřela. Je, tak bych jít do nebička, chtěla poslat písničku, což ona bude ráda.
0: Michal Tučný tam u nebeský bran jako vzpomínky
1: ano,
0: na ní,
1: ano,
0: samozřejmě.
1: A to jí přejeme. Manžel a všechny známí naše kamarádi a tady to všecko.
0: Paní Marie, jak se hezky vzpomíná a teď už ten Michal Tučný a zase někdy u nás.
1: Dobře,
0: naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Michal Tučný tam u Nebeských bran se jmenovala písnička, co právě dohrála. A já už tady mám na telefonu nachystanou další posluchačku. A tou je paní Libuše z Mnichovic, jestli se nepletu. Je to tak? Pamatuju si
1: ano,
0: to.
1: Ano, ano.
0: Já vás vítám. Dobrý večer. Tak vy jste
1: dobrý
0: říkala...
1: Dobrý večer, že... zdravím všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Ano, ano. Tak jakou písničku si tady zahrajeme? Jakou jste říkala, abych nachystal?
1: Do Yamaha. Narozeniny.
0: Mám to tam, ano, nesplet jsem to. Tak no? Koho dalšího, mimo toho, že určitě potěšíme vás, tak koho dalšího byste chtěla tou písničkou oslovit,
1: no,
0: potěšit?
1: Sestra ta je miluje, tak ty to pro ní, pro mě, pro vás.
0: Děkuju.
1: A pro všechny, který mají rádi Yamahu.
0: Dobře, tak jo, tak jdeme hrát. Tady je duo Yamaha, ano. A vám, ať se hezky poslouchá, a naslyšenou.
1: A děkuji, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Písnička, která nestárne z roku 1974, Václav Neckář a Léto mé. Stále jsou tady písničky na přání, za chviličku zkusím další telefonát a hned tady mám také další písemný vzkaz. Dobrý den, rád bych písničku od Emy Smetany a Richarda Millera, tahle jedna vteřina, posílám ji všem, co poslouchají Český rozhlas Sever a také vám do studia. S pozdravem Tomáš. Tomáši, děkujeme a jdeme hrát.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: A tady je také Český rozhlas Sever a písničky na přání. Další telefonát je z Měděnce. Ve vysílání vítám posluchače Mirka. Mirku, zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak další písnička, ta bude od skupiny Eagles. Hotel California si po nějaké době zahrajeme. Komu pustíme tu písničku? Pro koho to bude?
1: No, já bych hlavně to chtěl pro moji sestru do Nymburka. Jmenuje se Hanka.
0: Ano.
1: A pro její děti. No, hlavně pro všechny, kterým se ta písnička prostě líbí.
0: Taky pro vás samozřejmě. Tady jsou Eagles, ať se hezky poslouchá a naslyšenou.
1: Tak jo, děkuju.

Pomalu se nám blíží 19 hodin a pojďme tady přečíst ještě alespoň jeden e-mail. Dobrý den, zahrajte prosím písničku od skupiny Verona Na mě nečekej pro paní Květu z Vysoké a její kluky, pro Martu z Barandova, také pro paní Jarmilku z Nuslí a pro paní Boženku ze Žadce, také pro vás a pro všechny posluchače i pro vaše kolegy do rádia. Posluchačka Dominika z Ústí nad Labem, děkujeme. Jak jsem už naznačil, písničky na přání za chviličku končí, ale další tady budou zase zítra po 12. nebo i po 18. hodině. Tak mějte i dál samozřejmě krásný večer a zítra se i v poledne těším naslyšenou a teď už Verona a Na mě nečekej.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Obyvatelé Teplic mohou využít bezplatné konzultace v psychologické poradně. Ještě dnes se mohou lidé i instituce vyjádřit ke stavbě spalovny nebezpečných odpadů na Mostecku. Český tenis má dvě zástupkyně v semifinále Wimbledonské dvouhry. Po Muchové postoupila i Nosková. Zítra bude jasno až polojasno, přechodně oblačno s teplotou do 26 stupňů. Pěkný večer, zprávy a Jana Moravcová. Obyvatelé Teplic budou moci nově využít bezplatné konzultace v psychologické poradně pro mezilidské vztahy. Město podle webu na pilotní program do konce letošního roku přispěje zhruba 150 tisíc korun. Konzultace jsou určené dětem, dospívajícím i dospělým a zájemci se na ně mohou objednat bez doporučení lékaře nebo školy.
2: Lidé mohou psychologickou poradnu kontaktovat prostřednictvím online formuláře na webu města a domluvit si osobní nebo online konzultaci. Město službu podpoří do konce letošního roku. Poté vyhodnotí zájem lidí a rozhodne, jestli bude bezplatné konzultace financovat i nadále. Z Teplic Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Dnes je poslední den, kdy se mohou instituce a veřejnost vyjádřit k záměru výstavby spalovny nebezpečného odpadu u Litvínova. Se spalovnou poblíž skládky Celio nesouhlasí města Most a Litvínov a proti je i Ústecký kraj. Evropská unie proplatila všechny zemědělské dotace, které letos v květnu získaly firmy z holdingu Agrofert. Potvrdil to Státní zemědělský intervenční fond. Celkem šlo o 204 milionů korun. Nebylo přitom jasné, jestli Brusel peníze zpětně uhradí. Evropská komise totiž posuzovala, jestli premiér Andrej Babiš vložením Agrofertu do svěřenských fondů splnil pravidla pro přecházení zájmu, střetu zájmu. Zemědělský fond začal firmám z Agrofertu dotace znovu přidělovat letos na konci dubna na základě právních analýz. Bombový útok v Monaku má českou stopu. Jeden z mužů podezřelých z vraždy možné atentátnice Anastasie Berezovské se totiž narodil v roce 1986 v tehdejším Československu. Vyplývá to z pasu muže, který zveřejnil ukrajinský protikorupční portál Antikor. Podle něj jde o důstojníka ukrajinské vojenské rozvědky Jevhena Reuna. Berezovskou úřady podezírají z výroby bomby, která minulý týden v Monaku zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva a jeho blízké. Tělo atentátnice se pak v pondělí našlo u Kyjeva. Motiv bombového útoku zůstává neznámý. Sport. Český tenis má dvě hráčky v semifinále Wimbledonské dvouhry. Na Karolínu Muchovou navázala Linda Nosková, která porazila Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5. Noskovou těší, jak úspěšné Češky na turnaji jsou.
3: Vždycky, když se vidíme, já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe, takže se vidíme vlastně na tréninkových kurtech, tak se vždycky pogratulujeme a jako samozřejmě přeju strašněka, je to super holka, takže český finále bych si přála co nejvíc.
0: Muchová nastoupí zítra ve 14:30 proti Američance Goffové, Nosková pak bude hrát o postup do finále proti Ukrajince Kostukové.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně jasno nebo polojasno, přechodně i oblačno, teploty do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu motorky čekejte u Oseka na Teplicku a s uzavírkou počítejte v Podkrušnohorské ulici v Litvínově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V současnosti se často mluví o emigrantech, imigrantech, běžencích. Tak se musím zeptat, jestli ta slova expat, emigrant, uprchlík, běženec jsou vlastně synonyma a můžeme je používat rovnoceně a měnit v textu třeba, aby se nám jedno slovo neopakovalo.
2: To je moc dobrá otázka, protože když se podíváme do slovníků, tak nám z toho vyjde, že jsou to vlastně synonyma. Tam žádné stylové rozdíly nenajdeme.
1: Řekl jsem expat, tak to je možná slovo, které je méně známé.

0: Máme pro naše posluchače.
1: A ještě ani není v těch slovnicích, ano. Mm-hmm. To jsme převzali z angličtiny jako zkratku z expatriate. Mm-hmm. A používá se docela často, už i tady u nás. A význam slovníky nám jednoznačně řeknou, že je to emigrant, vystěhovalec, nebo někdy se tomu říká přestěhovalec.
2: A teď tedy ta slova emigrant, uprchlík a běženec, řekli jsme, že je můžeme měnit a používat, že mají stejný význam.
1: Mm-hmm. Ano, emigrant neboli vystěhovalec, to máme z latiny, uprchlík, tam je ten význam i ten původ jasný.
0: Od toho slovesa uprchnout.
1: Ano, a běženec, ten je docela zajímavý teda, protože význam je opět uprchlík, vystěhovalec, emigrant, ale zajímavé na tom slově je, že v našich slovnících najdeme, že to slovo jsme převzali z ruštiny. Mm-hmm. A v ruských slovnících najdeme, že ruština to slovo převzala od nás. A jak to je, to jsem nikde nezjistila teda.
2: No ale běženec, tam je asi jasný ten původ, prostě člověk, který běží z různých důvodů z jedné země, ze své země někam jinam, aby si buď zachránil holý život, nebo aby měl svobodu projevu, anebo aby měl z toho ekonomický profit.
1: A běžet máme i v češtině, i v ruštině, těžko říct, jak tedy ta cesta byla. No a když se podíváme do médií, tak zjistíme, že když je to ten běženec, uprchlík, emigrant, tak se tahle slova používají a jsou to lidé, kterým jde o život. No a když je to někdo z bohaté země, z toho globálního severu, kdo se pro lidi zřejmě z nepochopitelných příčin přestěhuje do nějaké chudší země, tak tam už se mu ku podivu emigrant neříká, no tak se mu říká expat. Takže vlastně jsou a nejsou to synonyma.
0: Takže to expat stojí trošku stranou od emigranta, uprchlíka a běžence.
1: Přesně.
3: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Část pravomocí v pomoci bydlení převezmou od obcí nově úřady práce. Novelu schválil Senát. Olomoucká radnice se odvolala proti rozhodnutí soudu ohledně veřejného osvětlení v centru města. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přehánkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
2: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
0: Zástupci města Olomouce se odvolali proti verdiktu krajského soudu, který nařídil samosprávě vrátit na Horní náměstí lampy typu Torn. Technické služby je před 12 lety nahradily navzdory nesouhlasu autorů rekonstrukce historického centra osvětlením jiného druhu. Vedení města to vysvětlilo nedostatečnou svítivostí lamp Torn. Důvody odvolání proti rozhodnutí krajského soudu popisuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: Město je přesvědčeno, že před vydáním takového rozhodnutí měly být podrobně posouzeny technické, bezpečnostní a provozní souvislosti navrhovaného řešení. Podle vedení města nebylo dostatečně prověřeno například to, zda je dnes vůbec možné původní typ lamp znovu vyrobit, instalovat a provozovat v souladu se současnými požadavky na veřejné osvětlení.
0: Správa Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko Luční boudy proto poslala na pastvu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Krávy se do těchto hřebenových partií vrací po 69 letech, připomíná pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachačová.
4: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu taky otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat. Sport.
0: České volejbalistky na úvod Ligy národů v Bělehradě prohrály. Němkám podlehly 1-3 na sety. Zítra nastoupí proti Nizozemkám. V dalších dnech vyzvou ještě Bulharky a Francouzky.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 190,5 směrem na Ostravu je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Srazila se tam dvě osobní auta a na místo teď míří policie. A na D8 překáží na 21. kilometru směrem na Ústí nad Labem porouchaný autobus. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Cestuje proto, aby o tom mohl vyprávět. Se žlutými trabanty projel svět. Pak usedl do auta, které i plave, a vydal se do Mongolska. Vypravěč a filmař Dan Přibáň. Vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech nakonec, který ten člověk jako potkává, jo, protože třeba Marek, ten náš motorkář, si udělal piloťák, lítá, jenomže vlastně, když jsme řešili jako vážně, že by se udělala nějaká letecká výprava, tak to vlastně člověk nepotkává ty lidi, jo? On prostě teleportem vidí nádherný krajiny, je to úžasný, ale nejsou tam ty lidi. A při tom putování po té zemi je to strašně moc různých jako mikropříběhů jeden za druhým, a když někdo na to auto zamává, protože to vypadá, jak jsme to ukradli z hračkářství, nebo prostě nám ty lidi nějak pomůžou. A je to strašně jako super, jo. A ty auta mají strašnou výhodu, to je jako pejsek, jo? Když máte roztomilýho psa, tak lidi mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný, jo? Ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit a je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikde nikdo není, ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousty lidí, díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky, jo? Kdy prostě oni viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali, takže vlastně jako ty příběhy s těma lidma jsou úplně nejlepší.
0: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Luazu.
1: Naopak, my jsme si mysleli, že my jsme se báli, ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vším všudy, ty kulatý očíčka to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu z toho vejfuku se kouří, tak jak, když děti malují auta, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch Luazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně nemá, že to krabička. No, funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten Luaz vypadá, že ho designovalo šestiletý dítě, který neumí kreslit, jo, jako, jo, protože to je fakt jenom jako kostka s okýnkem. Takže a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami jako nesčetněkrát, jo. Takže i ten Luaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho Luazu to fungovalo naštěstí taky.
0: Tak aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
1: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když já mi bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně vzpomínal. To byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říká, já jako můžu mít zařízení, který zaznamenává obraz a zvuk, to je úplně neuvěřitelný, jo? A to byl vlastně takový jako definující moment, jo? Stejně jako jsem vyrost na Verneovkách a těchto těch vlastně dobrodružných věcech, plus jsem vyrost na ABčku, na tom časopise vlastně pro děti, pro ty mladý techniky a přírodovědce, kde se řešily takovýhle dobrodružní věci, byly tam ty komiksy, takže vlastně u mě je to spíš o tom, že podle mě asi skoro každý, když je malej, tak má tyhle ty sny,

0: a pak toho nechá a já jsem akorát u toho zůstal, jo, to je, jo, takže, ale jako jo, jo, protože opravdu třeba to, že točíme ty filmy, začalo už někdy v roce 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru a my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizi, a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě Useče, prostě, a my jsme to pojmenovali Klok TV, a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV, a já mám třeba strašně radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV, jo? Takže to, co my jsme založili s tím kamarádem, tu naší fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
1: Tak tam to asi začalo.
0: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád, jo, mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování, hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v Abičku tehdy bylo strašně, jsem fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta na Vyákov a bylo to úplně, tyjo, to je boj. A nosili ty béžový oblečí, který mám.
1: No, neříkal jste si někdy, že jste měli spíše zvolit Land Rover, než
0: no, tak to
1: Trabant
0: celý vzniklo, že jo? Tak to celý vzniklo, protože my jsme v roce asi, to fakt před 20 lety, no, v roce 2006 s kamarádama řešili, že bychom jeli Land Roverem do Afriky a ten nápad pohořel na tom, že nemáme Land Rover. A já říkám, no tak vezmeme Trabanta.
1: No, lidi říkali, to skoro stejný.
0: A lidi říkali, že to nejde a tím to celý začalo vlastně. No.
1: Za malou chvíli budeme pokračovat dál naším v povídání. Samozřejmě naším hostem je Dan Přibáň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který Trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
1: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady my to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý. Ale třeba tahle poslední to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme tam začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě, a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl a nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a ty, a člověk by řekl jako výzvy, ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
0: To už přestávala být pomalu výzva toto.
1: No, ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to dělám? Jako?
0: No ano, a proč vlastně Luas? Proč Trabanty nahradili Luas auta, když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
1: 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Amerikou východ-západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsem přijel do Pacifiku, tak tam byla nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyjo, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A ty jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako takovou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No přišel příliv, že jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli, tam tak stála voda, my jsme vrtali díry do podlahy, aby to z toho vyteklo prostě a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme nějaký debaty, jako zapíš, že nechceme už nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jsme, tak to je jasný, to potřebujeme plovoucí auto. No a teď plovoucí auta jsou drahý z podstaty vůči Trabantu tehdejším toplem a Marek Sloboník, ten náš motorkář, a my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit, teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, když viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, že jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně
0: na
1: zápraží a připojovali jsme se tam na data, tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té hedvábné stezky na Ukrajině. A přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007. Seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
0: Takže jste měli fotky, takže,
1: no,
0: důkaz.
1: A je to strašně roztomilý, že opravdu, tak jsem říkal, no, to je znamení. No a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišlo jako dobrý nápad. Tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny. Jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin. Jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich Trabantů, budeme dělat něco s nějakým Luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě velké výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, z Perthu do Bangkoku a potom z celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů. A to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
0: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, mu říkáte žlutá žába a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli to tak, to byly v té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, je to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No jenomže pak jsme měli veliký problémy s technikou, s motorem, než jsme odjeli a ten test nikdy nedošlo. Takže my jsme prostě odjeli s tím, že to auto se udrží na hladině a to je všechno. A vlastně ten první skutečný test probíhal až v Mongolsku na takový jako poměrně veliký řece, kterou jsme teda, jako vybrali jsme to místo aspoň trochu s rozmyslem, za prvý tam podle mapy byl přívoz, který nakonec ty auta nebyl schopný uvíst, to bylo pár barelů a taková podlážka, ale hlavně nebylo nutné na ten druhý břeh jet, jo, vlastně byla, to byla jedna alternativa, bylo jet tudy, druhá alternativa bylo jet jinudy, vlastně nebylo to jako bezpodmínečně nutný, takže jsme jako neměli ten tlak, že se jako musíme za každou cenu dostat na druhou stranu, no, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to pravání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta, poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel já nevím, 12 000 km a tam s tím jel do řeky. Jo?
0: To jste docela odvážný.
1: No, to je nejdůležitější věcí v životě člověka je nutnost, jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
0: No jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
1: No já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec. Co to bude dělat, až pojedu dolů? Jo? A vlastně, jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak jo, a je to hezký a strašidelný najednou. A tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako, není to samozřejmě, vyjíždí velmi opatrně, pomalu a teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo? Že to ztratí ten kontext a najednou je z toho loď a teďka čím je člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. On ten, to je fakt pramice, jo. Ten okraj tý palu, nebo toho bortu není moc daleko od hladiny, nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, říkal, pojďme to udělat znova.
0: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jako to i k tomu, abyste nechali vozidlo,
1: no,
0: co nejvíce plavat?
1: No, my jsme v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady, ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, byť to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje, jsou velikánský pláně a i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo, tam nejsou vesnice, tam občas je řeka, jo, když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou a prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, anebo to přeplavem. Jo? Ale takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta, to je takový jako lítání, jo? Ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku, nebo několik ramen úzký řeky, znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, vplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní.
0: No, jo, a to,
1: jo, takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Během písničky jsem se ptala našeho dnešního hosta Dana Přibáně na takovou praktickou věc, jestli když Luas začíná plavat, vstupuje do vody, tak jestli mají na sobě nějaké záchranné vesty, plavací vesty.
1: Ne. A
0: jednoznačná odpověď byla ne. Ono to auto celkově jako je takové neúplně bezpečné. Ono představu nemá ani dveře.
1: Já si myslím, že termín neúplně bezpečné pasuje na Trabanta, jo. Ten Luas je jako prostě nebezpečný. Jo.
0: Doslova.
1: Jo, tam jako opravdu, tam nejenom, že nejsou dveře, ale vlastně tam není ani moc jako prostoru třeba těm dvou spolujezdcům, že tam řidič sedí uprostřed, což je taky jako, co jsme zjistili v historii automobilismu, to měli 3 sériově vyráběný auta, Luas, McLaren F1, což je supersport, a nějaký francouzský auto předválečný, tak ty dva, co sedí po bocích, těm už kouká rameno ven z toho auta, jo. Takže vlastně jako, i když tam normálně jako sedíte, tak už kus těla máte jako vystrčenou z toho auta jako standardně, jo. Takže stejně jako vedle těch dvou spolujezdců, oni mají, já jen 8-10 cm takový jako, to je fakt pramice. Jako představte si, že sedíte v pramici na tím sedátku, ta pramice má kolečka a jede 80 po D1, jo. To je jako, opravdu to je ono, jo. Takže to není bezpečný, za to je v tom strašlivý hluk, ten motor je vzduchem chlazený a ten horký vzduch proudí dovnitř do té kabiny. Takže čím je větší vedro, tím je vám větší vedro vevnitř.
0: Ano, musíte mít dokonce sluchátka během toho, tak, co jste uvnitř. A vypekl vás někdy Luas?
1: Nás?
0: Po cestě? Kouplou jste do něj někdy a řekl jste už nikdy?
1: No, já jsem si spíš říkal už nikdy, protože k jednomu člověku, který mu jsme dali převodovky a jeden ten motor jako do opravy, a to bylo vlastně největší, to auto, stejně jako ten Trabík, jo, on by vydržel daleko víc, kdyby ty díly se dali sehnat nový a bylo, jo, a bylo to vlastně jako úplně pintlich, on to už nejde s těma starýma součástkama udělat úplně dokonale, ale my jsme dali repasovat prostě díly jednomu člověku a on to udělal blbě. A my jsme opravdu celou dobu nejvíc trpěli s tím, to je takový motoristický závodníci to říkají, závody se vyhrávají v garáži. Jo, když je to dobře připravený, tak ta možnost toho úspěchu je mnohonásobně větší, než když není. A já jsem chtěl jako, tohohle člověka jsem chtěl zaškrtit a potom jsem teda jako to chtěl rozšlapat, jo, protože opravdu tam se furt objevovaly jako drobný problémy, ale co mě nejvíc iritovalo, jenom na tom jakoby autě, se kterým jsem jel já, jo. Prostě my jsme měli dvě a s tím druhým nebylo v podstatě nic a s tím naším bylo všechno. Jo, a my jsme ho skládali jako první a bylo to částečně i tím, jo, že vlastně už jsme u toho druhého víc věděli, plus jsme tam dávali právě třeba tyhle ty věci, jako co dělá ten člověk a jo, takže to bylo jakoby opravdu to největší peklo. A když jsme potom jako to řešíte po 350, tak to chcete jako rozkousat. Ono to nevadí, když jsou to jako různý nový věci a vy si s tím jako poradíte a opravíte to, říkáte si, jo, to jsme ale šikovný, jo. Ale když se to, vy to opravíte a on se to stane znovu, tak na první si neříkáte, že jste šikovný. A za druhý se to dělá po čtvrtý, tak už to jako nenávidíte. Jako.
0: Tak a když pak nějaký ten karambol přijde uprostřed pouště Gobi, tak si říkáte co?
1: A to se stalo na tom druhém autě konečně.
0: Aha, ne, jako, to nebylo ve kterém jste byli.
1: To bylo celou dobu v pořádku a pak se a uprostřed pouště Gobi se nám vlastně rozbilo řízení na tom jednom druhém autíku, kterým doteďka s ním nebyly problémy. S tím, že rozbitý řízení byla fakt novinka, jo, protože když se rozbije motor, to, co nám stalo, tak to auto můžete odtáhnout. I když nebrzdí, tak můžete pořád aspoň někam ho dostat, jo. Ale když má rozbitý řízení, tak ono má prostě kolečka v té poloze, ve které se rozbilo a může opisovat jaký zábavný, jako o spirálky a to je všechno. Takže my jsme potřebovali dostat náhradní díly do té Gobi a vlastně jenom díky tomu, že jsme měli satelitní telefon a díky tomu, že Česko má nečekaně silný napojení na Mongolsko, tak opravdu se nám povedlo kontaktovat Mongola z Prahy, který došel na Žižkov, tam vyzvedl ložiska, dal to dalšímu, ten letěl do Ulaanbaatru, ten dal dalšímu, ten letěl k jihu a ten třetí měl tetičku a ta znala někoho, kdo vozí turisty do těch dun, kde my jsme byli. Akorát to byla hodinu jízdy od nás. My jsme věděli, to byla taková veliká křižovatka, my jsme záměrně od toho turistického místa jako odjeli, aby jsme se dostali na to hezký a tam to byl jako takový jako spot, kde oni měli i jurtový městečko. No tak jsme tam asi 3 dny jezdili a bylo strašně vtipný, oni se ptali, jak nás poznají. A my jsme řekli, nebojte, nás uvidíte a poznáte nás. A opravdu třetí den přijel nějaký terénní auto, my nevíme, kdo to byl, odkud byl, prostě takhle z okýnka se vystrčila ruka a to držela ten balíček. A jim trvalo skutečně tomu mongolskému Pony Expressu 7 dní dostat díly ze Žižkova do pouště Gobi. Já vždycky říkám, že už chápu, proč tak rychle dostali z Mongolska až k Vídni, jo, protože zjevně tuhle tu super schopnost má jako pořád i v obráceně.
0: Dan Přibáň je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

tím souvisí. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe,

0: Alex a host, si povídám s vypravičem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, ten dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc. Jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploadujeme, ale ty objemy jsou tak astronomický, že bychom se museli dostat, já nevím, tady u nás na kole v Barrandově nebo někde, kde je jako fakt ta páteřní linka, kde je to extrémně rychlý, ale to není. Jo, takže my si opravdu vozíme harddisky, jo, ale a současně jak to probíhá, jo, aby jsme ty data někam zabrali, tak jsme zjistili, že Alza měla před odjezdem nějakou velkou slevu, nám to přišlo skoro jako chyba v systému na disky, tak jsme rychle nakoupili obrovský 20 terabajtový disky a takhle to jako my pitlikujeme, jo.
0: Jak takže, je uchováváte třeba během té cesty, abyste oni nepřišli?
1: Jsou je, kufřík takový ten jako na munici nebo na zbraně, jo, ne, ale není to ten úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jo, jak to tak jako vycvaknou, to odevřou, je to takový ten černý kufřík a v tom jsou ty stříbrný věci a ten displej, který počítá, tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, to nejsou jako, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém v tom autě je jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a my řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš harddisk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně, jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje se.
0: Takže přijedete z daty domů a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
1: hned
0: si děje pak?
1: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což mimochodem to je vždycky věc, kterou se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně a u toho našeho obzvlášť má ten střihač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vězení toho filmu. Takže stejně jako prostě střihač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo střihači seriálu Michal, Petra a Pepa, abych je tady však všechny tři jmenoval, má jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli a už se tím začíná probírat a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat. A já potom přijedu a vytváří se něco jako bodový scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá. A vlastně se to opravdu opracováváte jako sochařství. Máte ten blok kamene a vy z něj odebíráte ty věci, které tam nemají být, až vytvoříte tu krásnou sochu. Nebo doufejme, že krásnou. A takže ten stříhač jako opravdu sestavuje ty jednotlivý příběhy a já mu říkám, jo, to je dobrý, ale tady se stalo jako tohle, zkus to najít, nebo hele, tohle bych udělal spíš takhle a pak se řeší, když se z toho vytvoří taky kostičky, jak se to poskládá, jo, tam ne vždycky ty věci jsou chronologicky seřazený tak, jak se staly, protože někdy to prostě funguje líp. Stejně jako se zejména u toho filmu řeší vlastně ty hmoty v tom ději, že třeba tenhle film je dělaný jinak než ty předchozí, kdy my jsme napřed udělali jakoby film o Mongolsku, který měl asi hodinu a potom jsme udělali začátek a pak jsme řekli, jo, má to mít 2 hodiny a vyrobili jsme to mezi tím v takový jako nařachaný formě, kde má být vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, kraje jako písnička, reálně jsou 3 záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, že naši 2 Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou 2 záběry a ta písnička a ty 2 záběry, nebo půlka té písničky a 2 záběry je celý ten díl toho seriálu. Jo, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Posloucháte reprízu pořadu

0: Dan Přibáně, naším hostem, kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film další, dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky, ale co bude dál?
1: To my...
0: Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme, kam, že to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, kde jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo, a nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a za druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo? To je opravdu jako světový rekord v jízdě na této nesmyslnosti. No a Marek řekl, že už na tu tříkolku nevleze. Jo? Já vždycky říkám, že to je buď tím, že je to fakt špatný, anebo je fakt starý. On tvrdí, že je to ten první případ. No, takže teďka řešíme nový vozítko, novou motorku pro Marka. Teď bychom snad měli jako někdy na jaře proto jet, takže doufám, že to dopadne. Ale jako příští rok bychom rádi vyjeli a věříme tomu, že tentokrát to vyjde, jo? Protože ty auta jsou víceméně kompletní, už se v nich jako vyznáme a už v létě počítáme, třeba oni mají ty plachty na sobě úplně úžasný a ty kluci, co nám je šili ve Znojmě, tak by za náma měli přijet na základnu a už bychom je měli začít jako ladit, protože tam je potřeba něco opravit, něco předělat, takže počítáme, že v létě už jako ty auta svlíkneme z těch plachet konečně a pustíme se do toho.
0: Pustíte se do toho a příští rok někam vyrazíte.
1: Tak.
0: A já to vidím na Afriku.
1: My nemůžeme ani naznačovat.
0: Protože vy jste, jako když jste mluvil o Africe, tak úplně jste říkal, že je to trochu jiný kontinent, liší se od těch ostatních kontinentů, zkrátka
1: Afrika
0: výjimečná.
1: Je prostě výjimečná. Za prvý je to symbol, jo, prostě my, ta naše první cesta s těma trabíkama měla je do Afriky, my jsme se toho lekli, jeli jsme tu hedvábnou stezku a vždycky se někdo ptá, jako moje nejoblíbenější cesta, já říkám, že je to strašně nefér, jo, protože všechno mělo něco, ale jako když si musím vybrat, tak je to vždycky ta Afrika, protože jako už jenom ty zvířata, to skutečně nemá na světě obdoby, aby člověk jel a viděl tolik jako zvířat exotických. V džungli je slyší, jo. V těch pláních té Asie je vidí, ale většinou jsou ty zvířata jako tam jsou stáda velbloudů, ale ono to někomu patří, jo. Nejsou to. A tam prostě opravdu člověk, že vidí slona, jak jde přes silnici, to je prostě...
0: Já se budu těšit na další vyprávění z vaší další cesty. To byl Dan Přibán. Díky, že jste to byl.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident Petr Pavel ocenil jednotu spojenců na summitu NATO v turecké Ankaře. V Novém Boru se objevilo závažné kočičí onemocnění panleukopenie. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání. Dodal, že schůzky neodpovídaly obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta.
2: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
0: U koček v Novém Boru na Českolipsku se potvrdil výskyt závažného onemocnění panleukopenie. Jedná se o virovou infekci přenášenou výhradně mezi kočkami. Podle informací města se nemoc objevila na sídlišti Rumburských hrdinů. Lidé by měli zkontrolovat, jestli jejich zvířata mají platné očkování. V případě zdravotních potíží by měli ihned navštívit veterináře.
3: Pozor by si měli dávat také ti, kteří přikrmují toulavé kočky. Virus se může udržet i ve sdílených miskách. Lidé by je měli důkladně čistit a dezinfikovat. Panleukopenie se projevuje prudkým zvracením, apatií a třeba i vysokou horečkou. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Zámecký areál v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku dlouhodobě čelí vandalismu a krádežím. Správce památky v reakci na to omezil otevírací dobu zámeckého parku. Nově je přístupný do 18 hodin. Původně byl v létě otevřený o 2 hodiny déle. Pokračuje kastelán Martin Váňa.
4: Samozřejmě je to věc, které bychom velmi rádi předcházeli. A když ti lidi budou muset, kteří to tady ukradnou, překonat doopravdy zamčenou překážkou, tak pokud by to tady chtěl někdo znovu ukrást, tak je to v ten moment přitěžující okolnost a samozřejmě v ten moment už se bavíme o trestném činu. Sport.
0: Linda Nosková si na tenisovém Wimbledonu zahraje o postup do finále. Belgičanku Mertensovou porazila ve 2 setech a zítra se utká s Ukrajinkou Kostukovou. Semifinálový program odstartuje už ve 14 hodin a 30 minut Karolína Muchová proti Američance Goffové. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 306 ve směru na Ostravu jsou hlášené 4 srny v blízkosti dálnice, projíždějte proto opatrně. Dál na D1 taky směrem na Ostravu jsou na 210. kilometru kvůli odstavenému porouchanému autu neprůjezdné 2 jízdní pruhy. A v Benešově dejte pozor na nehodu v Nové Pražské ulici, srazila se tam 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Dnes uslyšíte příběh krásné a silné lásky. Na jejímž začátku byly děti, loutky a divadlo.
6: Pár, který vám představíme, se dal dohromady, když na nebi zářily tisícovky barevných světel, ale zažil i okamžik, kdy to jedno nejcennější vyhaslo.
5: Jemu je 84 let, ona je o 2 roky mladší. Milují se tak moc, že by oba chtěli žít jednou spolu i tam nahoře. Jejich života a lásky si cení Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: a cenná.
1: Jsou spolu už 62 let. Jeden druhému pomáhal, plnil přání, držel za ruku, když bylo potřeba, a miloval nezištně.
0: To je důvod, proč jsme tento příběh vybrali a poslali k ním domů naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Vítám vás.
3: Vy budete paní Dvořáčková.
4: Já jsem Dvořáčková.
3: Já jsem Patrik a vy jste?
4: Zdena.
3: Zdeno, dobrý den. Kytičku od nás.
4: Ježiš, děkuju moc. Nádherná. Kytiček sice tady uvidíte kolem dokola spoustu, ale děkuju.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den. Vítám vás v Hradci Králové u Dvořáčkových, abyste si taky zaspomínali na to, jaký to bývalo a jaký to je dneska.
3: Přesně, proto
5: jsem
3: jsme
5: na
3: tady.
5: Vás připravený teda, dokonale.
3: Dobrý den.
5: Ještě jednou vás zdravím.
3: A vaše křesní?
5: Jaroslav.
3: Jaroslav. Jaroslav a Zdena, krásně. Manželce jsme dali květinu, pro vás mám něco sladkého, jestli můžete, nebo si to můžete dát dohromady.
5: Ježišmarja.
3: Bombonieru, srdíčko k té lásce.
5: To je lásky.
3: No mezi vámi dvěma.
5: Jo, mezi námi.
4: To výborně, protože manžel je diabetik, takže já se budu mít dobře.
5: Ženská.
3: Zase vám to veme.
5: No jo, mazaná pořád, no. I po těch 62 letech.
3: A proto jste spolu?
5: Asi jo.
3: Nejen proto.
5: Ne, protože se máme rádi, ne.
0: Na začátku vztahu Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových byla láska k lidem, mládeži a životu. Tu lásku hledali a rozdávali v partě mladých, kteří hráli pro děti loutkové divadlo v kulturním domě na Střelnici v Hradci Králové.
1: Každé nedělní dopoledne nabídli dětem pohádku a potom se přesunuli o patro výš na taneční zábavu a užívali si studentského života.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No a byli jsme tak hodně podobní s věkem, takže dvojice lásek se často střídali a prostřídávali. Musím říct, že můj muž byl šéf, je do dneška teda v naší rodině a u mě, a tento divadlo jako ved a ještě s jedním takovým starším pánem.
3: Takže vy jste se zamilovala jako k šéfovi nahoru?
4: Ani ne, on byl možná mezi těma posledníma, který jsem si já vybrala, prostřídali jsme se teda různě.
3: Jak když nějaký kluk chtěl oslovit dívku, když se chtěli dát dohromady, jak se to tak jako dělalo, jak ji oslovil, jak to holka poznala, že kluk má zájem?
4: Chodilo se na čaje, chodilo se tancovat, pak se doprovázelo, pak se domluvilo asi rande, nebo takovýmhle způsobem.
3: A jak se domluvilo to, že třeba někdo toho druhého doprovodí?
5: Protože když jsme skončili hraní a to, tak začalo třeba odpolední čaje, nebo to, tak jsme šli těch 25 na slo tancovat a šli jsme s nima domů. Každý jsme si někoho vybrali, nebo tak. No a pak jsme s ním šli buď to víckrát, nebo už ne, a šli jsme zase s někým jiným. No.
3: Kdy tedy si uvědomujete, že jste se skutečně dali dohromady? Máte nějaké datum, nějakou příležitost, na kterou vzpomínáte, že od té chvíle jste začali chodit spolu a už jste se nerozešli?
5: Máme. Bylo to na mostě, byl ohňostroj, 9. května na výročí vítězství ve válce. No a my jsme se tam sešli s partou, no a pak jsme se teda rozešli každý s tím, koho jsme měli rádi, nebo oblíbenýho takhle. No já jsem oblíbený měl Zdeničku, tak jsem doprovázel až na Slezský, což je přes celý Hradec, no a tím jsme se vlastně 9. května seznámili. A bylo to 60. rok.
4: A při té cestě jsme se domluvili, že prostě jako by jsme to zkusili spolu chodit, a pak už jsme to nevázali vlastně na ten kroužek, už jsme si to domluvali jako sami dva, a no, tak to bylo. Tahle ta doba krásná toho trvala až do té doby, než jsme odmaturovali, a pak jsme se vlastně rozběhli do života, protože v té době fungovala doba umístěnek a já jsem byla, školu jsem měla učitelka mateřské školy a dostala

0: jsem samozřejmě umístění do pohraničí, že? Takže že se tahle ta parta rozpadla. No, ale v té době jsme už s manželem teda jakoby chodili a pak to pokračovalo.
1: Jo, problém byl teda v tom ale, že byla doba, která byla, a Zenina byla ve Vrchlabí jako učitelka a já jsem stavil stavby socialismu, plynovody po republice. Takže já jsem byl přes týden na montáži, Zdenina byla ve Vrchlabí, že jo, a v sobotu jsme se sešli v Hradci a začali jsme randit už hodně víc.
0: My jsme takový to randění odbyli v těch dvou letech, co, jak říká Jarda, já jsem byla v tom Vrchlabí a abych se dostala vůbec jako do Hradce, co jsem chtěla zpátky, a tak jeden jako z podmínek byla manželství. No, takže mě bylo 19 roku, když jsme zažádali o svatbu, abych já se tady dostala do Hradce. Já vím, že to zní blbě, ale prostě bylo to tak. No. Stejně bychom třeba ještě nějakou chvíli spolu chodili, ale takhle já jsem pak dostala místo tady. Konečně teda.
2: Trošku to vypadá, jako že Jarda měl být taková přestupní stanice na cestě do Hradce, ale nakonec se stal cílovou zastávkou.
1: No, ale nebylo to
0: možná,
1: ještě...
0: Možná, že jste na to trefil.
1: I pro mě to nebylo jednoduché, protože jsem byl na umístěnku na těch stavbách a okresní národní výbor v Pardubicích na svém zasedání rozhodl, že mě z plynostavu Pardubice pustí do Hradce, no a já už jsem mohl být potom se Zdeničkou.
2: Jak to fungovalo přes ten týden, kdy jste se neviděli? Mohli jste si volat, nebo jste jenom čekali, až toho druhého nejenom uvidíte, ale i uslyšíte až o tom víkendu?
1: Dovedete si představit, jaká byla fronta u ty telefonní budky na poště dvojce, když jsem si mohl zavolat do Vrchlabí. Já jsem bydlel na Maringoce nebo někde, tak nějaký telefon to nepodal fuval. Jsem psal na poštu do budky a tam to vytočit, když byla ve školce, to prostě byla jiná doba.
2: Kdy jste oznámili svým rodičům, že už tak jako berete se jako dvojice a že plánujete třeba společný život?
1: Který rok?
0: Rok nevím, ale dřív byla taková jako doba, že se požádalo o ruku a udělalo se zasnoubení, takže já úplně do dneška vidím, jak moje rodiče seděli v... Měli jsme takový jeden pokoj, kde se chodilo jenom jako občas na Vánoce.
2: Parádní pokoj se tomu říkalo.
0: Jo. A tam byla Jardova maminka s tatínkem, že jo, tam byli jako pozvaní, no a tam se to jako řeklo, tam se upekla jako ta svatba a takový. No, bylo to takový to požádání, my jsme se chechtali za dveřma, protože jsme čekali, se viděli poprvé, že jo, ty rodiče, a tak jsme byli hrozně zvědaví, jak to dopadne, ale oboje byli bezvadní, takže to dopadlo dobře.
2: Byl jste nervózní, Jardo?
1: No, asi hodně.
0: Musím říct, že jsme se nemuseli brát teda, jako jo, takže aby bylo nějaké řešení nebo takový dcerku nejstarší jsme měli za 2 roky potom po svatbě.

0: Dnes jsou spolu Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi už 62 let.
1: Když slavili 60. výročí, tedy svou diamantovou svatbu, nadělili jim jejich děti krásný hudební dárek v písničkách na přání Českého rozhlasu.
0: A protože Jaroslav je velký rozhlasový fanda a má doma dokonce 20 radiových přijímačů, nachystal nám i toto překvapení ze svého zvukového archivu.
2: Uzavřu to, že zmačknu tlačítko.
3: 60 let vzpomínek od té chvíle, kdy jste si vzájemně řekli své ano. Sdíleli jste spolu štěstí i těžké chvíle, ale vše jste společně zvládli. Děkujeme za všechno, co jste pro nás v celém životě udělali a gratulujeme k vašemu krásnému výročí. Přejeme co nejkrásnější oslavu vaší diamantové svatby a ať jsou všechny další dny alespoň stejně tak šťastné jako ten dnešní. Děti Katka a Tomáš s rodinami a všechna vnoučata a pravnoučata. Pro Zdeňku a Jaroslava Dvořáčkovi z Hradce Králové hrajeme k diamantové svatbě.
4: Máme oba slzu v oku.
5: No.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh je pohlazením po duši díky dvěma vřelým a citlivým lidem, kterými jsou Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi z Hradce Králové.
2: Sňatek měli 8. července roku 1961 v Hradci Králové. A byla to událost originální s mnoha podivuhodnými příběhy.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To bylo fakt úžasný. Obřad byl v obřadní síni na Urlichovém náměstí a to byl klub sovětského přátelství. Jo, a ten měl na vchodě obrovský nápis, takže když jsme tam cházeli a fotili nás, tak my jsme nad hlavou měli se Sovětským svazem na věčný časy. To prostě tak bylo. Já jsem byla soudružka nevěsta, manžel byl soudruh ženích. Vy se smějete, ale to tak bylo.
4: A máme tam ruský nápis, jo?
3: Jardovi rodiče byli poměrně pobožní a měli jedinýho syna a tak si strašně přáli, aby jsme měli svatbu v kostele, jenomže já bych bývala přišla o místo. Já jako učitelka jsem nesměla nic takového využít a kdybych to udělala možná nějak na černo a prasklo to, tak jsem byla bez práce, takže prostě bohužel se s tím museli smířit a měli jsme to se Sovětským svazem.
5: Co rodiče vaši na to tedy?
3: Byli smutní.
4: Byli smutní, ale neřešilo se
3: byli
4: to.
3: Takový skromný, a rodiče byli takový skromný, pracovitý lidi, děda byl truhlář a babička byla doma v domácnosti. A takže spíš jako tam rodiče moje byli takové jako aktivnější tím svým povoláním a takovým. Takže oni měli mě rádi, tak do toho nějak nemluvili a vzali to tak, že to tak musí být a hotovo. Ale smutný byli.
4: Sovětským svazem.
5: Pamatujete si ještě, co jste slibovali jeden druhému?
4: Asi věrnost, ne?
3: Já vůbec nevím, jestli tam ten soudruh mluvil o věrnosti.
4: Jo, spíš o budování socialismu. A potom jsme měli svatbu objednanou v tom Grandu, tak jsme jeli jako do toho Grandu, ty obřadní síně, a strejda měl tenkrát překrásnou bílou Felicí, tak nám ji půjčila, my jsme se jeli projet a nechali jsme svadebčany trpět na hostině na sucho.
3: Všichni naši hosté seděli nad prázdným talířem, protože se muselo čekat na nevěstu a na ženicha. Takže my jsme přijeli asi kolem 2 hodiny, tak nálada byla teda pod bodem mrazu. Taťka na mě hrozil už jako bude dveří, kde jsme. No, takže takhle byla naše svatba. Ale potom byla ta muzika. Jardův bratranec je muzikant, tak tam měl svoji kapelu, tak se hrálo, tancovalo a dobrý. Ještě uprostřed toho jakoby veselý, ono bylo takovýhle vedro. Přesně jako je dneska, bylo vedro. V tomhle tom veselí jsme se rozhodli, že když tam teda jsou ty příbuzní, mají takový krásný auta, takže že si jedno zase půjčíme. Sedli jsme a odjeli jsme na Opaťák, to je tady poblíž Hradce, pěkný rybník s krásnou vodou, a jeli jsme se vykoupat. A oni zase tam slavili naši svatbu a my jsme se osvěžili a vrátili jsme se.
5: Vy si ten život umíte užívat už od začátku?
3: Nevím.
4: Asi jo.
3: Snažili jsme se. Jsme totiž možná proto to manželství fungovalo, že jsme oba dva byli stejný nátory. Oba dva jsme měli rádi společnost, lidi, já do toho ještě děti, ale děda byl trpělivý v tom, že když já je tady pořád do dneška, všechny mám kolem sebe, takže že to toleruje. A aby jsme si tohleto všechno mohli jakoby dopřát a nemuseli jsme někde schánět, protože ta parta divadelní se rozpadla, že jo, jak jsem říkala, každý šel za svým. Tak když už jsme měli rodinu, tak jsme zase začali žít životem karavanistů.
4: To bylo 23. června 1966, když jsem udělal s tátou, protože to byl truhlář, tak jsme udělali takovou dřevěnou boudu na kolečkách a jeli jsme slavnostně do Sedmihorek, do kempu. A tam jsme byli poprvé s tou dřevěnou bedinkou takovou za autem jako karavanem, protože to bylo karavanu se ani nezdálo nikomu.
3: Dalo se v tom vyspat, to je vnitřku.
4: Dalo se v tom bedně vyspat a to. Takže jsme tím zahájili krásný život s karavanem a žili jsme s ním 45 let. Většinou v pátek ve 3 hodiny jsem přiběhl domů z práce, manželka už měla připravený karavan a jeli jsme s partou kamarádů hrát, zpívat a veselit se všelijak.
3: Začali jsme pořádat, že jsme zvali jiný kluby, které po republice byly na takové setkání od pátka do neděle.
4: A protože manželka se věnovala dětem, tak já jsem se věnoval tomu, že celý život mám rád na něco hrát, takže hraju na harmoniku, ale noty neumím, ale zpívat umím s tou harmonikou a byla parta, ještě druhý harmonikář s kytarou, s vozem bouchem. No a co jsme si přepili, přehráli, to si nedovedete ani představit, že jsme taky na Stříbrňáku ráno plavali z hospody domů jen tak, manželky nám odnesly strojení do kempu a my jsme připlavali, protože už se víc nedalo. Ale už bylo světlo, takže už jsme nezabloudili. A no prostě jsme měli nádherný život s tím karavanem. 45 let. No a teď už to nejde.
1: 45 let na cestách. Úžasný život plný poznávání, v lásky plném obětí. Myslím, že i na toulkách se lidé musí hodně vzájemně poznat.
2: Co kdybychom si manžele Zdenu a Jaroslava Dvořáčkovi vyzkoušeli? Co o sobě vědí? Jak si pamatují společně prožité chvíle? A jací jsou?
1: Patrik Rozehnal to zjistí vtipně položenými otázkami. Vyzpovídal oba zvlášť? A my vám teď jejich odpovědi dáme za sebe.
5: Jakou barvu na vás si myslíte, že vidí nejraději?
3: Modrou.
5: Proč si myslíte?
3: Protože má modrý oči.
5: Jakou barvu na své paní Jaroslavě vidíte nejraději?
4: Veselé barvy. Červenou, bílou.
5: Kde má tu nejroztomilejší pihu? Vyvalil oči.
4: To nevím. To už si nepamatuju. To nevím.
5: Co myslíte, že řekl?
3: Že asi neví. Že jo, já si myslím, že řekl, ale já myslím taky žádnou nemám asi.
5: Jak skončilo vaše první rande? Podali jste si ruce, řekl jste zase zítra, nebo dali jste si pusu. Co proběhlo?
4: Ve vší slušnosti a vzdálenosti.
3: Ale jestli mě dal pusu, to si už nepamatuju.
5: A jestli jste ji chtěla dostat, to si pamatujete?
3: No tak to určitě. Myslím, že ano.
5: Víte, čím chtěla být jako malá?
4: Myslím si, že od dětství má lásku k dětem. Všechno, co se týká dětí a jejich výchovy.
3: No já si myslím, že jsem si to snad přinesla už na svět, starat se o děti.
5: Kam jste ji poprvé pozval?
4: Myslím si, že na nebo z těch takových zajímavých pozvání, bylo to, že jsme na motocyklu jeli na Sutý břehy, já vzal kytaru sebou a tam jsem jí zpíval hledat miléro, šel jsem dál, mučil srdce mé, bol a žal, tebe budu mít věčně rád, milá Zdeničko.
5: Kam vás poprvé pozval?
3: No jako do nějaké restaurace nebo tak určitě ne.
5: Nějaký výlet někam?
3: No, víte co, on měl motorku a tak to já jsem měla docela ráda, tak jsme jezdívali většinou třeba na Seč nebo někde na výlety na motorce.
5: Co manžela nejvíc rozčiluje?
3: Myslím si, že já občas.
5: Co vás osobně nejvíc rozčiluje?
4: No já jsem hluchý, když na mě křičí.
5: Co děláte jako první ráno, když vstanete? Co je vůbec ta první věc, co prostě uděláte rituálně?
4: No jdu na záchod.
5: První, co uděláte, opravdu první?
3: Jdu na záchod.
5: Je to slyšet, jo?
3: No tak my to tady máme tak malý, že o sobě víte všecko.
5: Má nějakou závislost?
3: Ne. Je velký kutil a někdy teda se jeho kutilství nedá vydržet.
5: Máte nějakou závislost?
4: Ne, já jsem šťastný se vším, mě to je jedno. Což některé lidi rozčilují, ale já prostě mám pohodu.
5: Proč by se do vás znova zamiloval?
3: Asi by nebyla žádná jiná, si myslím, že by nenašla nějakou lepší, nebo proč, nebo si myslím, že mu takovýhle život, aspoň na to tak vypadá, spokojeně vyhovuje, takže by to možná si zvopáknul, že by si mě zas třeba i vybral.
5: Proč byste se do ní zamiloval znova?
4: Pro její dobrý srdíčko ke všem lidem. Ale i ke mně, protože málo která by to se mnou vydržela. Ono těch mých vrtochů všelijakých je dost.
1: Je slyšet, že se oba dobře znají, aby ne. Jsou svoji už 62 let.
2: A teď bychom rádi poprosili Jaroslava Dvořáčka, aby nám zahrál na harmoniku, jako kdysi.
4: Jak je ta písnička pana prezidenta Masaryka?

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Vyprávíme vám dnes příběh zlaté, přesněji řečeno diamantové lásky Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových.
2: Krátce po svatbě se oba vrátili natrvalo do Hradce Králové a začali bydlet v domě u rodičů Zdeny na Slezském předměstí. Začal jim krásný život.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Naši to vzali tak, že vy jste se vzali, nebo mě jako řekli, tadyhle máš svoji kuchyňku, tady máš od nás nádobí, mamka mě nakoupila nějakou mouku a nějaký takový věci a váš. Jo, tím prostě postavila mě k hotové věci, ne, že bych jako, i když jsme společně bydleli, tak že bych byla jako s ní v domácnosti. Ne, já jsem prostě začala mít svoji domácnost a docela jsme si to užívali v tom, měli jsme motorku, takže jak říkal Jarda, že jsme jezdili jako po vejletech až do té doby, než se nám jako narodila ta dcerka.
5: Dcerka byla plánovaná?
4: Chtěli jsme, vyšlo to.
5: Kolik dětí jste na svět přivedli?
4: Měli jsme 3 děti. A jako kdybyste to vzali geometrickou řadou po 6 letech. Takže první dcerka se nám narodila v roce 63, pak byl syn 69 a nejmladší dcera 75.
5: Jaké to bylo, když na svět přišla první dcera? Pro vás jako novopečenou maminku, pro Jardu jako tatínka, teď jste najednou byli ta opravdová rodina. Jaké to byly pocity ty vnitřní? Já to chci slyšet od vás, co si z toho pamatujete.
4: Já si to pamatuju úplně všecko, protože já mám někde tady v mozku a v srdci zakódovaný, že jsem přišla na tenhle ten svět proto, abych se věnovala dětem, což se mě teda jako podařilo, takže ano. Samozřejmě ano. První je to vaše a potom kolik generací jsem odchovala už těch, no nechci říct cizích, ale těch jináčích dětí, takže myslím si, že to vzal tak úplně normálně, táta byl vzornej, my jsme totiž měli velkou výhodu pro život v tom, že jsme měli moje rodiče v baráku. Oni byli strašně hodní.
5: Jaké to je ale pro otce nějaký nával emocí? Kdy přišel, když jste se dozvěděl, že přišla zpráva z porodnice, narodila se nám? Co vás zalilo? Jaké pocity jste prožíval? Jak to prožívá otec?
6: Tedy i teď mám rád okolo sebe jak svoje děti, tak kamarády, tak společný život někde. Prostě my žijeme, ne jenom my dva, ale ještě okolo nás. Od našich maličkých dětí, který jsem měl strašně rád, ohromně jsem si je užíval. Prostě mám rád děti jako babička.

0: Děti rostly, rodina prožívala obyčejné i veselé chvíle. To všechno do doby, než nejstarší dcera Ilona onemocněla. Bylo jí 39 let.
1: Nebylo jí dobře. Jako zdravotnice věděla, že není něco v pořádku, když ani léky na tišení bolesti nezabírali. Vyrazila za svým gynekologem, aby ji uspal, a operací zjistil, kde je problém.
2: No a pak si manžela zavolal a řekl, že se podíval a že měla obrovský nádor na vaječníkách, který při normální prohlídkou ten doktor nemohl vidět. Bylo to rozlezlý po celém těle, takže vzali, co mohli, a užila si svý, prochodila všechny možné chemoterapie a ozařování a prostě fakt bojovali doktoři, musím říct, všech na čest. A prostě tak to najednou přišlo, že odešla. Nebylo pomoci. Už to doktoři nedokázali. No. Prostě je to strašná nemoc, strašná. Strašná, zrádná v tom, že to hrozně dlouho netušíte, že ono to hrozně dlouho muselo růst, ale nedalo to o sobě vědět a pak už bylo pozdě. No. Takže ono je hrozný, ať odejde manžela nebo cokoliv, ale že prostě dáte všechno na světě, co máte, jen aby jí pomohli, a ono není nic, co by pomohlo. To je hrozné.
3: Já musím říct, že se postarali lékaři, co bylo dostupné, co bylo možné, ať už v Hradecké nemocnici nebo v pražských nemocnicích, udělali všecko, co udělat šlo. Moc jim za to děkuju a víc se nedalo. Prostě bohužel.
2: Víte, když zůstala doma 11letá a 15letá holčina zůstali jako po ní, tak ty nás drželi při životě. Sice tátu zlatýho, hodnýho měli, ale nebyl zvyklý být mámou, že jo? Takže my jsme je vlastně do toho života tak pomohli postavit, a tím vlastně jsme převzali úkol za tu naši dceru. No. Tím jsme my žili, jsme se museli držet, protože někdo tady musel být, nemohli ty děti tady zůstat sami. A se říká, že když přijde rodiče o dítě, že to je hrozný, tak to můžu potvrdit.
4: Ale ten okamžik, kdy přijde ta zpráva, že vaše dcera, vaše první dcera odchází. Co člověk v tu chvíli prožíval, jak to na vás dolehlo? Vyhrknou se slzy, promítne se celý ten život, hledáte toho druhého, abyste se mohli chytit, obejmout?
3: Smutek, strašný smutek a bezmocnost. Už jsem víc nemohl. Prostě udělalo se, co se dalo udělat, a dál bohužel život půjde dál. Musel jsem to přežít. Bylo to těžký.
2: Víte, To je to, co já říkám, že to zní asi, že nám to pomohlo, zní divně, ale kdyby jsme tady takhle seděli sami dva a prostě jsme se to rozvěděli a byli jsme jenom sami dva a pítvali to pořád, to nešlo. Tady byly ty dvě děti, a to vám pomůže. Práce a povinnost, a vidíte, že tady jste nutně potřeba, aspoň vy, když už není teda ten, kdo tady má být, to bych řekl aspoň mě, že mě to z toho pomalu dostávalo. Ten pocit, ty povinnosti, a víte, co mě nejvíc bolí, tak jako, že už tady není, a takový to už člověk prostě v sobě zapečetil, ale já, když se podívám na ty vlastně její vnoučata, že jo, moje pravnoučata, a na ty holky, jak úžasně žijou, tak to je to, co mě strašně bolí, že tohle ona měla s nima prožívat. To krásné, co prožívám já si to teď s nima strašně užívám, ale abych jí to přála. Ona to měla, tenhle ten život prostě žít, ale život není spravedlivý, to všichni víme. A proč zrovna to potkalo naši rodinu, nevím, protože myslím si, že když lidi něco provedou, tak mají být potrestaný, ale my si ničeho nejsme vědomi, ale tak to přišlo. To tak.
4: Změnilo se něco pro vás? Přilnuli jste vy dva víc k sobě? Upevnil se ten vztah třeba, nebo že jste viděli, že víc musíte k sobě nějak zafungovat, nebo kvalita toho vztahu změnila se?
2: Se ptáte. Já musím říct, že kdybych měla jinýho manžela, nebo bych byla sama, takže já bych to nezvládla. Já bych to musela řešit úplně nějak, jak nejhůř to šlo, ale on se se mnou až tak nemazlil, spíš byl na mě, prostě stekal se žebrečím a že tady musím být pro ty malé děti a byl na mě ne zlej, ale nepřipustil, nelítoval mě a nutil mě k tomu, tohle musíš a tohle to je potřeba a já vím, že bych spíš měla říct, že mě měl hladit a litovat, ale mě asi pomohlo to, jak se ke mně choval. Ono mu to taky asi dalo hrozně práce, ale máte pravdu, že nás to semklo strašně. Ale bez něj si to vůbec nedovedu představit.
3: Tak to je bohužel, nebo bohu dík, já nevím. Ale je to hezký, že jsme takhle spolu moc. Viď, babič.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jsme rádi, že nám dnes popisují svůj život Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi. Jsou milujícími manželi, kteří při sobě stáli v dobrém i zlém.
2: Za jejich lásku k dětem, bolest, kterou museli překonat, a odhodlání žít dál a milovat, jsme se jim rozhodli věnovat skromný dar.
1: Velký kávovar, který jim poslouží v čase odpoledním, a digitální rádio, které jistě nadchne Jaroslava. Je to pro ně až do této chvíle utajeno.
3: Jste skoro dojetý, Jaroslave?
4: No. Pane Jaroslave.
5: A rádio, podívej, že jo.
4: A rádio, 21. Hurá!
5: No teda,
4: počkej,
5: moc krát děkuji.
4: Počkej, já jsem si udělat radost, já to, ježiš, to je krásný rádio, no, digitální, no, další, no tak.
5: A to opravdu posílají Kostkovi, to ale opravdu nebylo potřeba. Ježiši, děkujeme moc krát, moc krát.
4: Jak to vědí, že my ve 3 hodiny pijeme kávu každý den?
3: Tak nějakým to asi zvědové řekli.
4: Asi jo, protože ve 3 hodiny my sedíme na verandě nebo tady.
5: Já to nebudu ani umět na tomhle, to je takový co mele kafičko. Asi, že jo, nebo...
3: Je to naprosto jednoduchý.
5: Jednoduchý. Kostkovi jedině musíte přijet na kafe. Jinak to nechci.
4: Není vlakem, ne autem. Zákaz používání auta.
5: No teda.
4: Protože to nemůžete se mnou do... My máme 7 schodů do sklepa. A tam zraje pivo a slivovice. Ježíš, to je krásný. Budu to umět pustit?
3: No, a vy už se těšíte na návod.
4: Mhm. A na to, až odjedete, já si to budu moct pustit.
3: No. Na tomhle se možná uslyšíte i se svou paní v pořadu. Užijte si tuhle výhru, ať vám dělá radost, a vzpomenete si třeba na tu naši návštěvu a na Petra s Carmen, kteří vám tohle posílají. A moc děkuji za ten příběh, který jste o sobě prozradili a byli jste možná inspirací pro ostatní. Děkujeme moc.
5: Zdravujeme moc. A až je uvidíme třeba živě někdy, tak je hrozně rádi k nám pozveme i s váma. Vemte je do auta, přijeďte.
2: Milá Zdeno, a milý Jaroslave, jste obdivuhodní.
1: Dovolte nám ale ještě zjistit, jaký máte pohled na lásku. Jak prožíváte společné chvíle a čeho si jeden na druhém ceníte? Jak se v lásce a klidu dožít diamantové svatby?
3: Jak vypadá taková láska mezi dvěma lidmi po 62 letech? Je to stejné jako na začátku, je to stejně vášnivé, je to usedlejší, je to moudřejší, je to klidnější?
5: Tak vášnivý to není, to musím říct rovnou. A řekla bych, že se o sebe víc bojíme. Bojíme se. Já se bojím, když jde do města, dlouho se nevrací, já se bojím, že brkne a zlomí si nohu v krčku, co by byl začátek konce, to víme. A bojím se, že bych třeba zůstala já sama. Toho se bojím úplně strašně a nejvíc. A jinak mě nevadí, když mu musím nějak, jak se říká, třeba posloužit nebo takový, to mě vůbec nevadí, aby mě to nějak bylo nepříjemný. Oba jsme staří, oba na nás už není takový pohled, tak jak bychom třeba chtěli, a to si uvědomuju a podle toho se chovám.
3: Jaká je ta láska tedy dáváte si pusu, objímáte se, jste spolu, usínáte spolu, zajímáte se jeden o druhého. Je to takové to milenecké nebo už ne?
4: Je to takové vážné a odpovědné. Je to odpovědnost toho vztahu, vážím si toho vztahu a bojím se toho, abych o něj nepřišel.
3: Kdyby jednou přišla ta chvíle, že každý z nás tam musí nahoru a pak si vás tam někdo nahoře postavil zase před sebe a před oltář a ptal se i tam, jestli i tam nahoře chcete být pospolu, třeba i na věky, jaká by byla vaše odpověď u takového obřadu, u takového oddávajícího tam nahoře? Zdeno.
5: S jiným bych být nechtěla.
3: Jaroslave.
4: Já, abych jsme tam zase šli spolu najednou.
5: Bych si přála taky, kdyby to tak šlo, když pěkně život končí a ví člověk, že ten konec přijde, tak aby jsme se vzali za ruku a šli spolu. To by bylo moje úplně největší přání a aby to se obešlo bez nějakého ležení v nějaký eldence nebo v nemocnici nebo bez nějakého marodění. Prostě přišlo to, bum, konec. Tak to je moje největší přání.
4: Takže na tom jsme se dohodli. Je to stejný ode mě. Zavřem a půjdem. Až nás pábu zavolá, dopijem a půjdem. A tak dále.
3: Čeho si na tom Jaroslavovi vyceníte partnersky?
5: Já si na něm cením to, že kdykoliv bych potřebovala nějakou i třeba horší věc, tak vím, že se na něj můžu obrátit a že co bude moc, mě pomůže. A já v něm prostě, já se vedle něj cítím jistá.
3: Jaroslave, na co jste hrdý?
4: To, že se uměla postavit do života a že tak velkou rodinu a moje Rozmary vždycky respektovala nebo je udělala tak nějak, aby to bylo pro oba přijatelné.
3: Když byste si měli promítnout celý ten svůj život a vlastně i tento pořad náš k tomu slouží, aby slyšeli váš příběh naši posluchači, ale i vy sami, jak byste ho zhodnotili? Jaké přívlastky byste mu dali? Co se vám na něm líbilo?
5: Já bych si ho strašně ráda znova zopákla, sice i s tou tragedií, která nás potkala, bych stejně takový život chtěla žít znova. Asi jo.
4: No a já si myslím, že jsme měli krásný život. Se vším. S manželstvím, s manželkou, tou její péči, úžasnou péči o mě, až je to dojímá.
5: S rodičema jsme úžasně vycházeli. No, myslím si, že takový ty obyčejný starosti, co lidi mezi sebou mají a třeba se hádají a dělají si na schvály a takový, to nás všechno minulo. My jsme nic takového neprožili a ani jsme potom netoužili a škoda, že si lidi ten krátký život tím letím kazejí.
4: Porozumění jeden pro druhého, že prostě se respektujeme, že se uznáváme, že se k sobě chováme slušně, velmi slušně.
3: A milujete jí pořád?
4: To víte, že jo.
3: Pořád ho milujete?
5: Velmi.
3: Za co byste mu poděkovala?
5: Já bych mu poděkovala za to, jaký je. A že se nezměnil ani stářím, aby začal být třeba morousovatej, že je pořád občas dělá blbiny jak kluk a za to, že se mě s ním takhle hezky a spokojeně žije. Za to bych mu poděkovala. A to myslím úplně vážně.

0: Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi už vědí, že láska i hoře překoná. Hory přenáší a sílu dává. Že milovat znamená žít pro druhého. A pak je lásky dost pro každého.
1: Na lásce je nejkrásnější to, že ji nikdo nedokáže vysvětlit. Ale přece ji každý tak nádherně chápe.
0: Proto nehledejte pravidla lásky, ale milujte. Láska je nejmocnější silou na světě, protože dokáže překonat všechny překážky.
1: To dobře ví Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc. Policie varuje před nepovolenou úpravou vozů. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna poslala do dalšího kola zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2500. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Dopoledne pak poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun.
2: Navýšení se bude týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
3: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
2: Na zvýšení příspěvku byla ve sněmovně shoda, část opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
4: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
2: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. Novelu teď posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Policisté varují příznivce tuningu před nepovolenou úpravou vozidel. Například při nedávném srazu těchto příznivců Chotíkově řešila policie 47 přestupků. Některé z nich se týkaly právě i úprav aut, říká policejní mluvčí Ondřej Hodan.
5: Při silniční kontrole tuningových, ale i jiných vozidel je pro nás naprosto klíčové to, v jakém stavu vozidlo odjelo ze stanice technické kontroly, kde se vše eviduje a fotí. No a pokud to vozidlo vypadá jinak, jsou tam nějaké úpravy, které jsou v rozporu s tou poslední kontrolou, jedná se o nevyhovující technický stav vozidla a to je samozřejmě přestupek.
0: Obyvatelé Teplic budou moci nově využít bezplatné konzultace v psychologické poradně pro mezilidské vztahy. Město podle webu na pilotní program do konce letošního roku přispěje částkou ve výši 151 tisíc korun. Konzultace jsou určené dětem, dospívajícím i dospělým a zájemci se na ně můžou objednat bez doporučení lékaře nebo školy. Sport. Ženská volejbalová reprezentace vstoupila do turnaje Ligy národů v Bělehradě prohrou s Německem 1-3 na sety. Vzdálela se jí tak šance na postup do play-off. Blokařka Ela Koulisiany popsala průběh utkání i velkou arénu, ve které bylo málo diváků.
6: Jo, je hezká, je super, je obrovská, ale není tady moc lidí, tak je trošku ticho. Začalo to super, my jsme pak asi trošičku polevili a Němky získali obrovský sebevědomí, začaly tlačit na servisu a měli pak tu hru mnohem lehčí.
0: Zítra odpoledne nastoupí volejbalistky proti Nizozemsku.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna dejte pozor na nehodu u Rohlenky. Na kilometru 207 narazilo osobní auto do dopravního značení. A na dálnici D1 z Ostravy do Přerova nepřehlédněte odstavený kamion za hranicemi. Na kilometru 303,5 blokuje odstavný pruh a vybočuje se. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho Léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík, a nebo vám v uších zní spíš to vančurovské Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplaty.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo Jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamená je tuto řádnost, měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl vposled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraji a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli

0: Kanovník Roch, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz v roubící druhý břeh.
1: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany, a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
2: Hej!
0: Vykřikl kanovník.
2: Hej, pane! Počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
3: Budiš.
1: Děl Antonín měně tělesné držení.
3: Čiňte si polibosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
0: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
2: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
3: Dobrá.
1: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
3: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v tých školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
4: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahu o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má lézt z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu. Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli Abého ideální. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací matraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před šestou, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem osmé se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem deváté se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem čtvrté pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku. Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili. Opalovali se, plavali, jezdili na kánojích a já se učil chodit po provaze.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení. Nakonec ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový skeč se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady Národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, tady Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Žuj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čoveče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele, okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistí, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedýchá? Cože vůbec nedýchá? Úplně přestá. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune. Tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No co to děláš, okoune? Máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už. Prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, A to uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda, když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
4: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
3: To není marný nápad, na druhé straně to není marný nápad.
4: No, prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
3: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že rozumějte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
4: Jo, takhle vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libí uchu drsného chlapa.
5: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsného chlapa nevidím.
4: To si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, nepleťte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
5: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
4: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit,
3: tak mluvte.
4: Ale no, bejt, no ne, ale přece jenom chci, bejt to na mý lodi, víte, jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
5: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážel vašeho prvního kormidelníka?
4: Cože?
5: Ano.
3: Kormidelníka? Ano. To jako vy...
5: No vy vidíte snad někoho jiného?
3: No nevidím, to nevidím.
5: Nevidíte dvojmo?
4: To jsem blázen.
5: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
3: Podívejte se, ale čistý, co? Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
6: No prosím, prosím.
3: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
6: Ano.
3: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
5: Já sama. Drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
3: No to nemáme.
4: Nemáme.
5: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka.
3: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
5: A vy mluvíte s dámou!
3: No.
5: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak. Takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
7: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
4: Jo, a za to tě takhle zřídila? Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
8: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
9: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal: jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána.
10: Kamaráde, uděláš mi skupinovou fotografii?
11: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu.
6: Napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky. Vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek. Nečichat, učit.
12: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena. A v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: Co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky.
0: Žraloci radši něco z masa, že salám, tlačenku, že?
1: S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že? Tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No, no to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne. Oni na nejvíš tak školnici.
1: Oh, víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary. A měli by jsme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva. A nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já si s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propos, váš manžel nejde na seznamovací večírek?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vlály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál a holky byly krásný a uměli se smát.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už je asi za válčas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem, nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková. Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku, žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šeřilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer. Dano, domů, Toníku, Slávku. Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence. Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Mama mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. No co? Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem. Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne. Oh, hele, jak vypadáš, kde se sválela? Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe. Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu. Moc si o sobě myslíš. Jednou jsi měl vyznamenání a děláš pána. Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi. Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk. Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně. Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt? Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla. Boule, to budu vypadat. Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě. Já jsem se praštila do hlavy, maminko. Paní Voříčková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy. Celé prázdniny se jí nic nestalo. Ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jednou jí nebylo špatně od žaludku. Až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi. Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl: he, nová móda praštěná dveřmi. A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomalej, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínal. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo. Pusť mě, ty. Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala. Ty padouchu, vykřikla náhle. A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu. Haha, já jsem padouch, smál se tak, až přestal držet dveře. Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila. Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci. Tak jsi padouch. Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce? A už tu máme vysvětlení.
Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje. Že se nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šššš.

A jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil. Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď? A kde byl vlastně Honza, zeptal se tatínek. Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka. Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy. Maminka zrovna měla podlahu, když ten SMBák zazvonil a já jsem šla otevřít. No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal? Zajímal se Honza. No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, SMBák ze Stodůlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne? Ne, povídám. A on, kde ho máte? Na výstavě králíků, povídám. On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco? A on, no, něco se stalo. Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla. Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce. A co ty na to? No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to. No co jsi řekla? Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic. No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál? Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte? Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma? No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazu nemůžou zatknout ani vraha na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza? A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9. leté školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle. Já jsem ho šla vyprovodit a najednou, to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež? A on povídá, předevčírem. Předevčírem? Předevčírem? Ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých 14 dnů před vysvědčením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat. A co on? Vyhrkl Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný. A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat? A on povídá, to by nemělo cenu. Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal, že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne. No a pak jsem přišla já, řekla Anička.
Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka, zeptal se Honza. Ale mladej poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

0: A co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě?
1: No, mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali.
0: Paní Voříšková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala?
1: Zde,
0: řekla zřetelně Anička. Čertík bertík? Maminka zatahala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křevílek? Zde, ochomůrka. Emílek? Maminka tahá Aničku za malíček. Tady, směje se Anička, mami, uvařím kašičku. Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se smíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá. Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka. Ne, ne, ne, ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu. Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Další noční linka je tady. Moc vás tentokrát zdravím z pardubického studia. Tady je Zdeněk Novák. No, snad se se mnou nestratíte, protože dnešní téma noční linky zní právě bloudění. I když dnes máme v autech navigace, bloudění třeba cestou na dovolenou není i s nimi vyloučené. A co teprve ta léta minulá, kdy jsme jezdili s papírovými autoatlasy. Pamatujete? Ztratili jste se s nimi někdy a museli se vracet? A byli jste někdy na cestách dokonale ztracení? Další kapitolou je, když se člověk ztratí v nějakém velkoměstě a navíc třeba v cizině. Stalo se vám to někdy a měli jste z toho například na krajíčku, že už ten věděli kudy kam, zavzpomínejte na svá bloudění, ať už z dob před navigacemi v mobilu, nebo z dob s navigacemi v mobilu a v automobilech. Své příběhy nám můžete telefonovat až do 1 hodiny noční, číslo k nám 731 800 900, nebo můžete psát na webu noční linky rozhlas.cz/linka a je to taky e-mailová adresa linka@rozhlas.cz. Tak se moc těším na vaše zablouděné vyprávění.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: první dnešní telefonující s datem 8. července. Tak kam zdravím z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, takže tady Jarda Okala, momentálně tady v Praze v taxíku.
0: Jo, Praha taxík, no tak jako vhodnějšího kandidáta pro první telefonát jsem si nemohl přát než pana Jardu z taxíku, protože tam se teda to asi, ta jízda taxíkem z pozice řidiče hodně změnila, vidíte, za posledních 10-20 let.
1: No, co pak na taxíku, ale na taxíku to bylo vždycky, jako to bylo bezproblémový, protože ty se tady podíval do plánu, no a tak se podle toho. Dneska je to teda tak jednoduchý, že to může dělat cvičená opice, protože navigace vám slova vás dovede, to každý zná, už teď to
0: nebudu
1: mluvit, ale spíš mám několik hororových bloudících příběhů z minula, a to z toho civilního života, ne ani tak z taxikářského.
0: Jo, výborně.
1: No, já dělám veterány a jednou jsem měl do Děčína kvůli nějaký motorce a ptal jsem se tam nějakého chlapíka na tu adresu a protože to už to bylo ve čtvrti, kde by měli ty lidi se nějak znát a on opravdu, on říká, no to mám všetruchý, hele, pojedeš ještě rovně a za Pospíšilovi s Mejnem se dáš doleva. No a to, jak má vědět, že to je Pospíšilový Smajn, že jo, no, to prostě, no, takže takovýhle, anebo jsme jeli někam a teď manželka mi dělala navigátora, jsme jeli na dovolenou do jižních Čech, když jsem poprvé na chalupu, tak jsem omylem běl do nějakého JZD, protože tam vedla krásná asfalt, byla hezčí než ta silnice, která pokračovala dál. Takže jsem jel po té hezčí a najednou tam byly okolo sezazený kombajny a jsem zjistil, že jsem nadvořil nějaký JZD. A vůbec nejhororovější bylo, to jsem byl s kamarádem ve východním Německu, já jsem tam jako rozjezdil, jsem tam měl dost přátel a tak dále, a Drážďany, Pirna, Budiši, to jsem znal dobře. Ale to byl zrovna ten Mustermeze Leipzig, jo, z velkový

0: zase jsme se vrátili na takový autobusový zastávce, tam stál policajt německý. Uniformně, tak jsem ještě říkal k tomu Jirkovi kamarádovi, říkám, počkej, toho se zeptám, ten to bude znát. Tak jsem k němu přišel, oslovil jsem ho, zeptal jsem se o německy, jestli neví, jak se dostaneme na výpadovku na Drážďany. A on se na mě tak podíval a normálně se z toho chvilku sesunul, ale jenom si to totálně ožralý.
1: Opilý policista byl, ano.
0: A to je asi tak všechno. Takže já bych ještě jednou pozdravil všechny posluchače.
1: Ano.
0: Můžu se všichni hezky. Zdravím vás všechny, kteří jste na příjmu. A budu poslouchat další příspěvky.
1: Výborně, děkuji. Tak my jsme zaslechli tři dobrou příspěvky. Noc. Dobrou noc od pana Jardy. On zmínil tu pozici, mluvil o manželce, tu pozici navigátora. To byla velmi důležitá funkce v době, kdy právě nebyly tyhle vymoženosti a kdy skutečně musel ten druhý, ten spolujezdec, samozřejmě to tam kontrolovat, tady odbočit, tady se otočit a podobně. No tak přidejte svůj příběh na téma bloudění, ať už s moderními navigacemi, nebo z doby, kdy jsme měli autoatlasy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když vás tak poslouchám, vzpomněla jsem si na rok 1976 a naši historku. Řekla mi při písnice od kapely Kex paní Michaela z Brna, kterou teď zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A jsem napnutý tedy, co to bude za příběh na téma bloudění.
1: Bylo to v 76. roce, kdy jsme se vraceli s takovým, měli jsme postavený na korbě Avie 30 obytný vůz a jezdívali jsme takto do tehdejší Jugoslávie a vraceli jsme se z Jugoslávie zpátky do Československé republiky. A přijeli jsme už do Maďarska. Mm-hmm. Bylo to město, které se nazývá Šombatej. Je to na hranicích
0: se Slovenskem.
1: Chorvatska a Maďarska.
0: Mm-hmm.
1: A my jsme potřebovali pokračovat na další město Nátkaniža. A protože tehdy samozřejmě nebyla žádná navigace, nic. Takže jsme prostě přijeli na náměstí v Šombatej, jeli jsme směrem na Nátkanižu a vrátili jsme se zpátky na náměstí do Šombatej. Zkoušeli jsme to znovu. Po druhé jsme se vrátili na náměstí zase dalším jezdem a když to bylo, tak po třetí jsme se rozhodli, že oslovíme místního občana, který jel na kole,
0: no.
1: Takže jsme se ho tázali, zdali tedy mluví rusky, protože tehdy samozřejmě v Maďarsku se mluvili rusky. Pán tvrdil, že teda gavariu pa rusky, ale my jsme ho vůbec nerozuměli. Takže nakonec ale jsme se nějak domluvili, že pan nás prostě vyvedl a opravdu jsme tedy trefili do Nátkaniže a pokračovali jsme dál směrem do Československé republiky. Ale bylo to velmi úsměvné, protože to bylo úplně neuvěřitelné.
0: Já vám úplně rozumím, protože názvy těch maďarských měst nám znějí úplně stejně všechny, vidíte.
1: Ano, máte.
0: Takový zvuk písmen.
1: A byl to i úsměvný, jak ten pán nás ujišťoval, že teda on opravdu mluví parusky, ale jsme ho vůbec nerozuměli.
0: No ale nakonec jste se tedy dostali. No tehdy vlastně, vidíte se, jak se říkalo, do Jugošky jezdilo výhradně přes Maďarsko, to se nemohlo jít přes Rakousko.
1: Jinak to nebylo možné, protože to bychom museli mít přes Maďarsko, přes Rakousko výjezdní doložku, takže jsme prostě jeli jsme přes hraniční přechod Rusovce.
0: Ano.
1: No a pokračovali jsme přes Maďarsko a teď ještě tady to naše auto jelo velmi pomalu, takže my jsme většinou jsme jezdívali v pátek večer, vyjeli jsme z Brna, přespali jsme uprostřed Maďarska a pak jsme pokračovali dále, protože my jsme jezdívali do Bašky na ostrově Krk, protože náš syn měl těžký exém a bylo nám to doporučeno, že tam je i ozdravovna pro děti, takže jsme tady tu cestu absolvovali mnohokrát a pak už jsme se v Šombatej nestratili.
0: Rozumím. No, když vzpomínáte na tuhle dobu a srovnáte to s dnešním ježděním, jestli tedy ještě jezdíte občas, neříkám, že takovou dálku, ale jezdíte, tak dnes je to pohodička, ne? Používáte navigaci?
1: Ano, no samozřejmě, teď už je to úplně, úplně jiná doba a když si představíte, že jsme manžel vlastně řídil nákladák, protože tehdy na to nemusel mít zvláštní řidičské oprávnění, protože když se ta nadstavba na té korbě udělala, tak to samozřejmě pak se to bralo jako osobní auto a bylo to docela tedy náročné, protože on seděl v kabině, já vlastně se synem jsem byla v té boudě, která byla postavena na tom podvozku a hrozné bylo, že když jsem se s ním potřeba nějak domluvit, třeba by nám zastavil, tak jsme tam měli takové klepadlo, kterým já jsem z té kabiny nádstavby bušila do té kabiny.
0: No to už by asi dneska z hlediska předpisů nešlo, ne? Takhle se převážet v boudě.
1: Ano, teď už by to vůbec nebylo možné, ale tehdy to prostě tak možné bylo a docela bylo úsměvné, že tehdy se třeba do Jugoslávie nesměli převážet pohonné hmoty. hodnoty. A my jsme tam měli takové tajné nádrže pod tím podvozkem, takže když tam procházeli pohraničníci nebo celníci, tak to vůbec neviděli, protože samozřejmě, kdyby jsme bývali v té Jugoslávii, vyžili jenom z devizového příslibu, tak bychom tam mohli být tak pouhé 3-4 dny a museli bychom se vrátit domů.
0: To, co byste tam dali za tankování, tak jste ušetřili a měli jste to na jiné věci. Rozumím. No výborně, tak děkuji za historku paní Michaele z Brna. Zdravím tam na jihovýchod, tedy z pozice Pardubic, odkud dnes vysíláme.
1: A mějte se krásně. Nevím, že vysíláte z Pardubic.
0: Dneska vysíláme z Pardubic a zítra taky budeme, toto bude Mirek Hruban. Aha. Tak východočesky jsme si to tady zabrali, tu noční linku pro tyhle dvě noci. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou, dobrou noc.
0: Za chvíli nahlédnu do e-mailu od vás a taky na náš web, co jste nám napsali, a pak zase dáme prostor někomu z vás po telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Na další minuty v noční lince strávíme v trošku, řekl bych, rychlejším tempu s Marcelou Holanovou.

0: Před časem, když jsem tu byl v Noční lince, tak jsme si povídali s jedním posluchačům a dostali jsme se pak k tématu bloudění na cestách, tak jsem slíbil, že tohle téma zařadíme, až tu zase budu, a je tu dneska. Bloudění na cestách v době před navigacemi a v době navigační. Tak, co jste nám napsali na webu rozhlas.cz/linka, pojďme se podívat do vašich příspěvků, tak napsal nám třeba pan Lukáš, když jsem slyšel dnešní téma, vzpomněl jsem si na jednu letní cestu na Lipno. Vyrazil jsem tam se svou starou Felicií s jediným cílem dát si v jedné hospůdce vyhlášené jahodové knedlíky. Jenže jsem minul správnou odbočku a místo k restauraci jsem dojel na úplně opačný břeh přehrady. Byl jsem sice trochu naštvaný, ale nakonec se ukázalo, že to stálo za to. Místní paní mi poradila správnou cestu a ještě doporučila malou hospůdku, kde byly jahodové knedlíky snad nejlepší, jaké jsem kdy jedl. Od té doby si říkám, že občas se vyplatí zabloudit. Člověk sice najede pár kilometrů navíc, ale může objevit něco, co by jinak nikdy nenašel, píše nám pan Lukáš Sklatov. Zdravíme na jich, děkujeme Lukáši za moc pěkný příspěvek, při kterém jsme jistě mnozí z nás dostali chuť na ty jahodové knedlíky. No tak kdo ví, třeba se objeví na našich talířích v dalších dnech. Pan František z Židlochovic nám píše, dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. Nikdy jsem nebloudil, když jsem jezdil podle automapy, ale jak jsem si koupil navigaci, tak jsem zažil pár situací, a to hlavně, když jsem narazil na objížďky. Stalo se mě někde u Benešova o půlnoci, kde mě navigace navedla do lesa, a to potom nastal horor. To bylo po 50 metrech odbočte doleva, po 100 metrech odbočte doprava, takhle jsem o půlnoci jezdil po lese, potom jsem nakonec zastavil, vylezl jsem z auta a poslouchal jsem, kde asi jezdí auta, no tak jsem se dostal z toho lesa ven, no horor, píše pan František. Tak děkujeme i za tenhle příspěvek. No, ona není navigace jako navigace a člověk si ji musí dobře naštelovat a třeba tam jako odškrtnout, některé to navigace mají, nespevněné cesty, to nesmí být zaškrtnuté, pak třeba přívozy, pokud nechce přívozy člověk jet, no a pak je dobré si navolit, jestli chcete v té dané zemi jet po placeném úseku nebo ne. Když odškrtnete třeba dálniční známku v Rakousku, že ji nemáte zaplacenou, tak vás to vede jinými cestami. Je to taky věda. Není to někdy úplně jednoduché ty navigace, ale na druhou stranu, když si vzpomenu na cestu třeba do Francie, kdy jsme jeli autem ještě v době autoatlasu, tak to teda bylo dobrodružo a skutečně musel být jako spolujezdec ten navigátor a všechno to pěkně hlídat. A jak jste na tom s blouděním vy? Nějaká historka, třeba při které se zasmějeme, dejte ji k dobru.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A do té doby si dáme folkovou klasiku. Stánky.

0: Opět se hlásí Brno, jsem tomu moc rád. Hned jsem to zaregistroval, když zavolala posluchačka Lída z toho přízvuku moc sympatického brněnského. Zdravíme vás, paní Lído.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny a já malinko odbočím, já jsem říkala panu moderátorovi, ale ono to souvisí.
0: S cestováním.
1: Cestováním. A jako někdy říkám, v 70. letech synovi bylo asi, já nevím, 5 let, já jsem byla taková ta trošku přepečlivá
0: matka.
1: Maminka, jo, takže babička jako moje maminka, když řekla, že vezme kluka do Prahy, že v Praze ještě nebyl a že její kamarádka bere taky vnouče a že teda pojedou do té Prahy. No tak po nějakém přemluvání, tak jsem chlapečka nachystala, jeli do Prahy, nějak, já nevím, to byl nějaký zájezd do té kolegyně, nebo autobusem, dojeli do Prahy. Omlouvám se Pražákům, jestli budu trochu nepřesná, už jsem v Praze nebyla dlouho. Někde u Paláce kultury, že zaparkovali, no a teď jakože se řekl nějaký program, kdo chce se účastnit, může, nemusí, ale kdyby se teda někdo ztratil nebo něco, takže se prostě sejdou v tolik a v tolik u toho Paláce kultury.
0: Dnes kongresové centrum, ano, rozumíme si.
1: Jo, takhle nějak. No, tak maminka s tou kamarádkou, s tím jejím vnukem nebo s vnoučkou se vydali a teď tehdy ten malý Vladimír jako měl šílenou zálibu v synových vojácích a někde to tam viděl, v nějaké prodejně, no a rozbil se dopředu, teď to viděl, ale tam zase budu v tomto nepřesná, prostě oni se minuli. Tam se dalo přijít ze dvou stran, každý šel jinou stranou, no a prostě najednou kluk pryč. A ještě teda předestřelám, že v tu dobu byla nějaká, prostě tam byla nějaká aféra, že se ztratilo dítě a pedofila a tak. No tak, co vás napadne, že? Chlapeček byl na to, jak dělaný, on byl takový holčičík, světlonkej, nádherný, modrookej, světlovlasy. No, máti začali hledat. Teď se začali všichni ti účastníci se zapojili, jako by se po klukovi slehla zem. Teď už jako volali policie se to zapojila, Matěj mě potom vykládala, říká, já jsem je viděla, jak oni se nalíží do popelnic a to. Takže ona jako první, říká, první byla šílená starost, druhá věc, co ti řeknu, jako jestli mám zavolat, nemám zavolat. Hledali, prostě hledali, teď se už blížila ta doba odjezdu, tak jako ti strážníci říkají, víte co, tak pojedeme tam, jako kdyby, jo, může se stát. Oni přijeli, kluk seděl v autobuse, seděl tam ještě s nějakou holčičkou a hráli nějaký pěsto nebo co. Moje máti, jako dovedu si představit ten šok. Teď ona jako říká, Ladíku, prosím tě, jak se tady odsnul? A on říká, babi, to je úplně jednoduchý, já jsem se ztratil, bylo tam moc lidí a já jsem prostě oslovil pána, on říká, no ale teď jsme ti říkali, on říká, no protože on šel s malou holčičkou a ten by mě neublížil. Jako logická úvaha docela.
0: No, to byl šikovný kluk.
1: Jo, tak
0: a jak vysvětlil, kam ho mají dovést?
1: No tak nějak si to zapamatoval, ten název, tak oni ho tam dovezli. No a teď jako celou cestu on byl teda výborně naladěný, že teda našel teda ty, jako to, co hledal, že by, no máti říká, teď už to nejde, no ale podíváme se potom a tak. No a máti byla tak vyčerpaná, že ona mlčela a ona říká, vrchol všeho, protože ten kluk se na mě obrátil a říká, moje máti nikdy nemluvila zprostě a už vůbec ne ve spojitosti s vnukem, jo. On říká, babi, tobě něco je a máti povídá, je pozdní hodina. Běž do prdele.
0: No, mělo to dobrý konec, to jsem rád, no, paní Lído, že jste no. Takhle dovyprávěla s tím jako grandiozním koncem, že to dobře dopadlo.
1: No, jako já jsem úžasla, když mi říká, víš, jak mě bylo, já, ten strach, to si, kdo to zažil, to si nikdo neumí představit toto. Jo?
0: Rozumím, to je to nejhorší, jako, když se ztratí dítě.
1: Řeknu,
0: no.
1: Co ti řeknu, jo? Jako to bylo naše vymodlené dítě, jo? Jako podařilo se až na nějaký... No prostě ona už, jako ona to viděla úplně černě, A teď mě baví a tobě něco je.
0: Rozumím.
1: Takže jako aspoň jsem to trošku tady taky oživila. No,
0: tak děkuji za brněnsko-pražskou historku a vůbec jste se neodchýlila, protože já jsem sice stanovil dnešní téma jako bloudění, ať už s navigací nebo ne, ale jako pod téma jsem vám navrhl ztracení se v nějakém velkom městě, třeba no. I v cizině nebo i v Česku.
1: No, já jsem to nechcela od začátku.
0: No, takže v pohodě, takhle ale... to taky může být. Můžete nám zavolat i, že jste se ztratili třeba v Paříži nebo v Berlíně, jak jste to řešili a co se s tím pojilo.
1: V obchodním domě, jo. Ale mně se tenkrát líbilo to, že si tak dovedl podam, že on byl jako introvertní, jo. Spíš jako, já říkám, ty jsi neměl strach, on říkal, mami, měl děvčátku, tak já jsem si říkal, že jako takový člověk by nikomu neublížil.
0: Ano, ano. Paní Lído, přeju vám dobrý večer a pak dobrou noc do Brna.
1: Dobrou noc.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď Olga Lounová.

0: Užívat svět, třeba i s blouděním, s navigací, bez navigace, nebo prostě pěkně pěšky ve městě. Tak jak jste na tom s blouděním vy? Někoho zdravím, zatím nevím koho. Dobrý večer.
1: Příjemný dobrý večer. Z Hradce Králové do Pardubic zdraví Magdalena.
0: Zdravím vás, paní Magdaleno. Myslím, že jsme se před pár týdny slyšeli v noční lince, tak jsem rád, že jsme ve spojení. Takže koukám, že máte co říct i k dnešnímu tématu.
1: Já mám špatnou orientační schopnost.
0: A v terénu nebo ve městě, nebo oboje?
1: Oboje.
0: Mhm.
1: Takže já zabloudím i ve vlastním městě. To se mi stalo nedávno. Měli jsme poradu, jsem členkou jedné strany a měli jsme poradu a přátelé mi vysvětlovali, kudy se na tu poradu dostanu.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem jako rodilá Hradečanda si spletla Malšovice s Moravským předměstím, takže když mě řekli, že za mostem zahnu doprava, doleva, kde, já už přesně si to nepamatuju, jak mi to říkali, tak jsem jako někam přijela. A říkám, jsem tady, ale nikde tady nevidím, měla být ta porada v hasičský nějaký...
0: Hasičárně prostě, no.
1: Hasičárně. A pak ze mě vytáhli, že jsem úplně někde jinde. Na hlavní. A takže jsem se nakonec na tu poradu dostavila. Ale když jsem si udělala řidičák, takhle bylo to, ono to bylo, už je to hrozně dávno, tak jsem si dopoledne udělala řidičák. A můj manžel byl služebně v Bratislavě a já jsem chtěla za ním jet.
0: Mm-hmm.
1: Založila jsem svoji malou dceru a jela jsem do Bratislavy a už někde za Brnem už nás stihla tma.
0: Mm-hmm.
1: A to bylo ještě kus za Bratislavu, já mám dojem, že to bylo ještě před Malackama, protože v té době byly na silnicích takový nějaký koberce, protože byla nějaká nemoc, já nevím.
0: Slintovka, kulhavka, jo, zase se to vrátilo před pár měsíci
1: a
0: taky.
1: Tam přede mnou zabrzdilo auto a já si v duchu říkám, tak policajti, co jsem asi provedla. A on mě dohodil, můj manžel s práteri. Takže bylo to štěstí, že jsem nevěla do tohoto, protože asi by mě to nenapadlo povalit. A největší úspěch, když jsem teda se mi podařilo bez zabloudění, dojet z Hradce do Gdaňska.
0: Do Dánska?
1: Ne, Gdaňsko v Polsku.
0: Jo, Gdaňsk, jo. No, a bylo to už v době navigací nebo ještě autoatlasů?
1: Ne. To bylo ještě možná za socialismu.
0: No jo, a to ještě nevedla asi ta hlavní dálnice, která dnes vede od Trutnova.
1: V tom 90. roce.
0: No, tak to jste kabrňák, paní Magdaleno. Děkujeme za vaše historky na téma bloudění.
1: Já vás moc zdravím.
0: Já vás taky. Mějte se krásně a dobrou noc.
1: A děkuju za ten český jazyk, který propagujete.
0: Myslíte rubriku Hezky česky vždycky po 19. Ano, vysíláme.
1: Na vědomuju, jak je ta čeština bohatá a jak je člověk ještě nevzdělaný.
0: No, co se týká češtiny, tak se má člověk vždycky co učit.
1: Ano,
0: to je pravda.
1: Ale je to krásná řeč.
0: Ano, a takhle si s ní tady povídáme v noční lince i v té s datem 8. července. Mimochodem červenec, všude je to July, jul a tak, my máme krásný červenec. Ať se daří, nashledanou.
1: Nashledanou vám tež.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda nás potěšil v noční lince. Teď je 3:15, tedy 23:45. A jestli se nepletu, tak jsme ve spojení s paní Ivetou, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a hlavně vás tam z těch rodných Pardubicích.
0: Rodné Pardubice, a kde jste teď? Odkud voláte?
1: Teď jsem trošku po Labi odplavala až do Poděbrad.
0: No tam je krásně, tam je krásně. A je to kousek.
1: Je to kousek a už jsem tady 55 let. Takže no,
0: a neměnila byste, vidíte.
1: Tak zvládní do lázní.
0: Výborně, tak paní Iveto, myslím, že z Pardubic do Poděbrad se nedá zabloudit dneska už.
1: No, jak kdo. Já jsem měla v Pardubicích babičku a ta byla schopná zabloudit kdekoliv. Když mě byly asi 4 roky, tak jsme byli u známých na chalupě a oni se mě vzali s jedou na ten týden do toho lesa, protože jsem byla pod černým kašlem. A děda chodil hodně na houby a vždycky říkal babičce, bože, prosím tě, jenom okolo chalupy. No tak babička samozřejmě, jenom že v té době rostly, ty houby opravdu rostly. A babička tady houba, tady hříbek a tady podborovák a tady liška a no a pak se přihnala bouřka a děda přišel domů a my nikde.
0: Na houbách tak se dobře bloudí, no, protože člověk si nevšímá, kterým směrem jde.
1: Tak nás začal hledat. No, nakonec nás našel pan Hajnej a zachránil nás. Tak to bylo jedno moje bloudění.
0: A můžu se zeptat, v kterých lesích to bylo? Někde tady u Pardubic?
1: Kolem na sever, někde u nás sever. Já mě byly 4 roky, takže to už nevím.
0: No, tam už mohou být rozlehlé ty lesy u nás sever. No.
1: Takže tam to bylo takový veselý. No a potom s mojí babičkou byla další příhoda, to já jsem měla dceru, stavěli jsme a babička s dědou přijeli a babička říká, děda vám pomůže a já vemu malou a já ji uspím. Ale od nás na náměstí to je prostě, jak se řekne, rovně za nocem. No tak to nazmrzlo na náměstí, no jsme nějak v rámci ty práce nějak nevnímala i čas a najednou říkám do prčic, kdy už by ta babička měla být zpátky a děda říká, no to jsem zvědav, kde ji budeme hledat.
0: A to bylo kde, v Pardubicích nebo v Poděbradech?
1: No, v těch Poděbradech.
0: V těch Poděbradech.
1: No tak my jsme skočili s manželem na kolo a chtěli se křižovat Poděbrady.
0: A hledali jste babičku.
1: Hledali jsme babičku s kočárem. Můžu vám říct, že jsme lítali po Poděbradech hodinu na těch kolech a nemohli jsme ji najít. A jak jsme se vrátili oba domů, já už ubrečená, protože to bylo více jak 3 hodiny. A jsem říkala, můžu být, já jdu pro policajty, to není možný, prostě. No a vzala jsem to kolo, že pojedu teda k těm policiím, na tu policii. A babička si to přihnala úplně z druhé strany, od Limburka prostě přicházela s kočárkem, se sousedkou v družném hovoru.
0: Takže se, ztratila se nebo zapovídala se?
1: Ztratila se, naštěstí potkala teda paní, která bydlela u nás v ulici a znala nás, tak ji dovedla.
0: Jo, jo.
1: Jo, a říkal, já jsem ti to říkal, aby ti to nikdy nedávala, že se ztratějí.
0: Teda, no tak to by člověk neřekl, že se dá v Poděbradech ztratit.
1: Dá, jak vidíte. No, jinak my jsme s manželem jezdili z orientační soutěže, takže mapa pro nás nebyla jaksi, jak to říká, prostý slovo. Ale měli jsme jiný problém. Já jako učitelka mateřské školy jsem s dětma cvičila vždycky zrcadlově. Takže když jsem řekla děti, zdvihneme pravou ruku, já musela zdvihnout levou. No a pak jsme jezdili soutěže a já jsem manželovi říkala, vlevo. Manžel zahnul doleva a já na něj ječala. Kam jedeš?
0: Jo. Říkám doleva. Chápu. No, to je jako zubař, že jo, pravý zub, levý zub, taky se to musí učit jinak.
1: Takže pak jsme nejezdili levá, pravá, pak jsme jezdili ke mně, k tobě.
0: Jo. No, paní Iveto, hlavně, že to všechno dobře dopadlo. A děkujeme za tyhle historky s babičkou, to je vděčné, no.
1: Dneska tady byla dcera s vnučkou. Vnučka si právě stěžovala na manžela, říká, ten má orientaci houpacího koně. Taky ten houpací kůň se houpe jenom nahoru dolů, ale náš můj tatem se ztratí všude. No. Na to zrovinka vzpomínali, jak jsme babičku hledali dost často.
0: Dobře, děkujeme, že jste se zapojila do dnešního tématu bloudění, ať už s navigací, anebo bez ní, a ať se daří v Poděbradech.
1: Mějte se hezky.
0: Vy taky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: potěšili nás Naďa Urbánková a Karel Černoch v téhle písnice s názvem Slečna sen. Koho zdravíme teď před půlnocí v noční lince? Tady je Zdeněk Novák z Pardubic.
1: Ano, tady je Marie z Dobříše.
0: Marie.
1: To asi nevíte, kde je. To je u Příbramy.
0: Ano,
1: já
0: ano.
1: Já bych jenom chtěla říci, že jsme, proč se to ozývá, no to je jedno, že jsme s bratrem jeli na výlet. Dostal k narozeninám tu navigaci, tak se to jelo vyzkoušet. A jeli jsme na zámek Švihov, což je v jižních Čechách, tak už před Šumavou. A jeli jsme, a teď se nám to moc nezdálo, jela jeho manželka a její kamarádka a já. A jeli jsme pořád. A ta kamarádka řekla, mně to připadá, že už jsme úplně na Šumavě. A můj bratr František, milovaný, řekl, já jsem tam dal tu vyhlídkovou jízdu. Takže aby to bylo co nejdelší, takže jsme jeli a pak už jsme byli úplně na Šumavě.
0: Počkejte, to je zajímavá funkce navigace, vyhlídková jízda, jo?
1: No tam snad, já nevím, asi byla, že si mohl jít nejkratší cestu.
0: A nejdelší cestu.
1: No, no tak, ale pozor, ale teď tam byla doručovatelka poštovní a ptali jsme se, jestli tam někde je nějaký Švihov.
0: Aha.
1: Ona povídá, no to je tady osada, asi 5 baráků. Tak to jsme říkali, tak tam my nejedeme, my jedeme na zámek Švihov. Tak jsme jeli zpátky, Šenkova pila.
0: Takže žádná vyhlídková cesta, prostě jen špatně zvolený Švihov, no to znám.
1: Ano, špatně,
0: člověk si musí dát
1: špatně.
0: Pozor, ano.
1: Kdybychom tam dali zámek Švihov, tak to bylo asi lepší, no.
0: Ano,
1: ale
0: ano.
1: Nakonec jsme tam dojeli, ale ta navigace se nám vůbec nelíbila. To je, znáte to, za 50 metrů odbočte doleva.
0: Já už to mám vypnuté, jo, že se jenom dívám, už si nenechám do toho mluvit, jenom vždycky zkontroluji.
1: A za 50 metrů to byla polní cesta do pole, takže rozumíte, takže oni už to pak taky asi nepoužívali. Hmm. Ale jenom když je takové krásné téma obloudění.
0: No krásně jste se do něj zapojila, musím říct, no. A vlastně upozornila na to úskalí, člověk si musí dát pozor, když tam napíše lhota, tak si zkontrolovat, ano. Jestli ta cesta vede do té správné lhoty a pak už se může spolehlivě nechat vést, no.
1: To není jenom Lhota, to jsou ještě i jiné vesnice,
0: no.
1: Které se nejmenují Lhota a musíte to opravdu asi upřesnit. Takže
0: tak?
1: Vám přeji krásnou dobrou noc, krásnou půlnoc. Já totiž jsem bydlela v Chrudimi dlouho. Takže mě jsou Pardubice taky hrozně milé, abych řekla pravdu.
0: Chrudim tam jsem často.
1: Byli jsme tam na zájezdu a měli jsme vedoucího, který se jmenoval pan Páv. A když jsme byli na tom zámku a tam byli krásní pánové.
0: V Pardubicích.
1: Párové, ano, teda Pávové. Tak to jsme udělali krásnou fotku.
0: Možná kdybych teď otevřel okno, jo, tady pod krovního studia v Pardubicích, tak je slyšíme tady řvát, no, je to tak.
1: No,
0: dobrou noc.
1: Tak se mějte hezky, dobrou noc.
0: Vy taky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No, za chvíli i tady v noční lince, prostě všude v okolí bude půlnoc, tak si na ní počkáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vladimír Mišík a Blue Effect.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Noční linka.
2: Právě byla půlnoc. 8. červenec se změnil v ten 9., což je 190. den roku 2026, a když to dopočítáme, tak zjistíme, že do konce roku zbývá 175 dní. Svátek mají Drahoslavy, tak milé dámy, všechno dobré a narozeniny, třeba hokejista Jiří Holík, nebo František Rinko Čech, nebo taky skokan na lyžích Roman Koudelka, tomu je 37, a americký herec Tom Hanks, 70. od dneška. A jinak před 20 roky vyhráli Italové mistrovství světa, ve finále zdolali Francii až na penalty. Tak to jen tak pro zajímavost, s čím má dočinění 9. červenec v historii, ale s čím má dočinění noční linka teď tedy s datem 9. To je téma bloudění. Ztratili jste se někdy s navigací, bez navigace, na 4 kolech, na 2 kolech, a nebo prostě obyčejně pěšky někde ve městě? Veselé, humorné historky ty přivítám především, už jsme jich tady měli hodně, takže pokračujeme v tom, máme na to další hodinku společně s příjemnými písničkami v podání Pavla Bobka, Petra Nováka, Rangers, Marty Kubišové. Připojte se, číslo k nám je 731 800 900, do noční linky dnes vysílané z Pardubic, a nebo je tu web noční linky rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář a tam to můžete napsat. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Slíbil jsem Petra Nováka, takže zase ještě jeden Novák tady v noční lince. Tady je.

0: Na regionálních stanicích Českého rozhlasu a taky na vlnách Českého rozhlasu Pohoda posloucháte Noční linku. Zdravíme do celého Česka. Zdravíme taky k Hradci Králové paní Marii. Doufám, že spojení se nestratilo a slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Výborně, tak paní Marie, i vy chcete přispět svou troškou do mlýna na téma bloudění. To jsem zvědavý, odkud to vezmete vy, z kterého konce.
1: No, z kterého konce. Je to někdy kolem 70. roku, kdy jsme jezdili každý první týden o prázdninách dvěma auty s dětma kolem 10 let. Cestovali jsme. Tehda se hodně jezdilo na Slovensko, ono nikam dál se pomalu nedostalo v té době. Mm-hmm. A jeli jsme na Slovensko a obyčejně, kam jsme dojeli, tam jsme mohli zastanovat, což taky teďka není možný. Mm-hmm. A několikrát ráno jsme se zbudili, že jsme stanovali někde za hřbitovem třeba. Mm-hmm. Nebo jsme dojeli na Slovensko a pořád si myslím, že tam někde kolem ty Královy hole, nebo prostě už nevím, kde to bylo. Vyjížděli jsme takhle k lesu a byl tam hajnej a taková cesta a on říkal, no jedete krásně, tam se dá krásně ve vnitřku parkovat. Tam je jedna cesta, to je takovej jako údolí a hory kolem. Tam se nemusíte ničeho bát, no jsou tam někdy zvířata takový, i medvěd se objeví. No ale jinak, aby se vám tam něco stalo, nebo někdo vás vykrat, nebo to se nestane. Tak jsme tam zajeli, postavili jsme dva stany a říkali jsme, no to musíme hlídat, kdyby náhodou nepřišel medvěd. A teď se díváme takhle do kopce tam nahoru a tam říkáme, tam jsou dva chlapy, co tam dělají. Samozřejmě, malí děti, říkáme, no co to je, do rána jsme s kolegyní neusnuli, říkáme, to musíme hlídat. Ráno, když se objevil znovu hajnej tam, tak mu to říkáme a on říká, já se velice omlouvám, to jsou, oni tady kácej stromy, já vám to neřek, to mě to mrzí. A víte co, tehda prostě kam jste dojeli, tam jsme mohli parkovat.
0: Takže vlastně bloudění a bylo povoleno, že jo? Nedalo se zabloudit.
1: Bylo povoleno. A jinak s tím blouděním stalo se mně taky, podle mapy jsem manžela vedla, že jo? A furt mu říkám,

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas donutí,

0: moc příjemná melodie v noční lince s datem 9. července. Teď už spojení s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobrý den, nový den.
0: Vlastně
1: zdravím,
0: ano.
1: Pár dopise, taky jsem tam jezdila služebně. No já mám takový příběh. 50 let jsem teda řídila různý auta, ale v roce 1974 jsem se vdala za Tunisana a tady Praze tu studoval, ale musel do 24 hodin opustit Československo, protože mu nepovolili postgraduál. S kamarádem přivezli, byli na brigádě ve Švédsku a přivezli Peugeota vojetýho. No a tady komouši mě řekli, buď darovat státu, nebo bez náhrady, anebo odjezd do ciziny.
0: Je to je paní Helena, není to paní Helena?
1: Jo, ano, paní
0: My
1: Helena.
0: Jsme se slyšeli, když jsme tu měli podobné téma, kde jste to nakousla, že jste jela autem až do Španělska, vidíte?
1: Ne, do Španělska, ne. Až do Tunisu.
0: Do Tunisu, ale až přes Španělsko, no a
1: Ne, přes Španělsko ne, já jsem jela přes západní Německo, Švýcarsko, do Francie.
0: A pak po vodě.
1: No, po vodě pak tam loď, no, to kdybych vezla dvě cihly, ještě jsem pas

0: vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnes tedy na téma bloudění, ztratila jsem se, navigace, nenavigace, však to znáte.

0: Noční linka, vysíláme z Pardubic, tady je Zdeněk Novák, zdravím pana Honzu od Mělníka, jsme ve spojení. Dobré brzké ráno.
1: Tady Honza z Vyši od Mělníka. Když mi bylo tenkrát 30 let, v 68. roce, tak Sparta klub dělal zájezdy vlakem do států Norsko, Dánsko, Švédsko a ještě to už si nepamatuju další. A dostávali jsme tam mapu na A4 papíře, z druhé strany popis, kady se má chodit do těch dobrých míst, tak jsem šel a v Kodani jsem náhodou chodil a pak jsem našel park Tivoli, říkám, no já jsem hravej takovej.
0: Jo, tam jsou kolotoče a tak.
1: Jo, tak no, a různý ty peníze, za peníze se tam hrálo a když jsem tam přišel asi ve 3 hodiny, ve 3 hodiny jsem tam byl a začal jsem tam prostě hrát. Dostali jsme na $1 peníze, no tak jsem si vyměnil tam nějaký ty žetony, kterýma se dalo hrát. No tak jsem hrál, no a najednou byla tma, no samozřejmě v Tivoli moc světla nebylo, na té mapě jsem nic pořádně nenašel a v 10 hodin odjížděl dál vlak z Kodaně skrz. Takže jsem musel honem hledat výstup z toho Tivoli parku. A on ten Tivoli park nemá jenom jeden východ.

0: východ. Uh-huh. No já jsem tam bloudil, no pak jsem teda podle ty papíry, jak to našel, našel jsem i ten, i našel jsem i nádraží, uh-huh. Ale to, když jsem došel na to nádraží, tak jsem měl takovou strašnou kliku, že jsem naskočil do posledního vagonu, tenkrát se v těch vagonech dalo na stupátkách jet a otevřít si dveře za jít. Dneska už to nejde, že jo.
1: A ten, vlak, ten vlak jel naskočil, kam? To jste jeli do Oslo?
0: Co?
1: To jste jeli dál do Oslo, pak jste jako
0: no,
1: na ně?
0: No, Oslo jsme jeli pak do Švédska, do Stockholmu.
1: Takže jste pokračovali v cestě prostě z té Kodaně.
0: Pokračovali jsme dál, ale já měl strašnou kliku, že jsem náhodou, protože já jsem neuměl skoro tenkrát, to mě bylo 30 let, jsem neuměl skoro slovo cizicky, jenom rusky, že jo. Tenkrát. No tak jsem měl strašnou kliku z kufry a to všechno ve vlaku.
1: Jasně, co byste dělal, no, musel byste pozdějším noci, vlakem, jak byste je hledal.
0: V noci v 10 hodin se odjíždělo, ráno se přijíždělo do dalšího, do města. Dalšího hlavního města, takhle jsme byli 5 dní, jsme takhle jezdili.
1: No, tak to teda jste si ušetřil velké
0: strašná,
1: komplikace. Mobily nebyly.
0: To byla strašná klika, v tom Tivoli parku jsem se opravdu ztratil.
1: Jak jsem se ztratil v Tivoli? Komentoval posluchač Honza od Mělníka, my mu děkujeme za to, že se zapojil do dnešní noční linky na téma bloudění. Tak ať se nestratíte, pane Honzo. Ať se daří. Dobrou.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak jestli pak to teď bude v noční lince obloudění někde ve městě, pěšky, anebo obloudění v autě s navigací, bez navigace. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, tady Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím, paní Jarmilo.
1: No, jelikož jsem bydlela na hájence, tak moje první bloudění bylo, když mi bylo 6 roku. Šla jsem totiž do lesa, tam hnedka za hájenku, protože tam byl křížek věnovaný druhý světový válce, na tomu vojákovi, a rostly tam dvě lípy. Takže tam rostly hřiby, dubáci a kuřát, pak vzadu kousek kuřátka. Takže naše mamka, když chtěla vyvařit polívku, tak hnedka řekla, hele, skočte mi pro hříbky, ať můžu dělat polívku.
0: Nebo pro kuřátka.
1: No, tak když byla houbovka, tak jsme šli ke křížku, že jo? No a když byly kuřátka, tak jsme šli tam kousek za hřiště vejít do toho mešičku pěkně. No a jednou jsme takhle šli na ty kuřátka a ono jich tam bylo tolik a my jsme šli s bráchou, ono mu byly 4 roky, jo. My jsme šli a šli, až jsme došli 4 kilometry do Nepomuku. No, ale ono to bylo docela strach, protože jsem nevěděla dokonce, kde jako šu.
0: No.
1: A pak jsme teda viděli cedulu Nepomuk, jo. Říkám, ty brďo, my jsme daleko. No musíme se teda vrátit, ale půjdeme po silnici. Tak jsme šli, bráška bečel, jo, ten byl tý mamko, teda mamko. Já se bojím, už se ztratím, my už nedojdem. To bylo jak normálně.
0: No pro něj to nebyly 4 kilometry, ale 40 s těma nožičkama malýma, že jo?
1: No. A teď jelo MBčko, ta stovka, jo, taková, béžová. A samozřejmě my jsme šli po kraji a já jsem teďka na něho. Prosím tě, breč. Ať si nás všimnou. A on se nás opravdu, on teda přijel a pak se vrátil. A přitom teda naši nám nakazovali, ne abyste sedali někomu do auta.
0: Cizímu, no.
1: Jenže my jsme byli tak zoufalí a on, když viděl, jak jsme ubulený, nebo hlavně brácha, tak prý, co jsme se nám stalo. Já říkám, no my jsme šli, mamka nás poslala do lesa na kuřátka a my jsme šli a pořád jsme necházeli a pak jsme najednou byli až tady. A odkaď jste prej, no říkám z Hladova, Ježišmarja, no to teda, pojďte, já vás tam dovezu.
0: Tak.
1: A já říkám, tak to ze mě spadlo a prostě jsme teda byli doma a mamka, kdy jste tak dlouho, prosím tě.
0: Nic netušila.
1: To bylo 11:30, ne, my jsme šli v 9. A potom další teda velký zabloudění bylo, když jsem byla v učení v Třešti, protože jsem byla na podnájmu u Procházku, tam byli staří takový manželé a měli obchod Koloniál kdysi a teďka z toho měli sklad, ale tam bylo věcí, ten starý, to já zbožňuju úplně, jo. Já když jsem něco potřebovala nebo tak on mi prostě pan Procházka vždycky vyšel stříc a půjčil mi třeba kárku a já jsem jezdila na kopřivy. Mě tam totiž říkali kopřivová víla, protože já jsem se nudila, že jo, tak jsem chodila taky na kopřivy, na maliny, po škole, po praxi, tam jsem vyplela před úřadem kus tak 20 metrů růží, jo, abych se nenudila, jo, pěkně, jako sama od sebe. No a teďka, když jsem teda, nasušila jsem 7 piplů, jo, a teďka jednou jsem prostě teda šla to, na špičák tam tím směrem a opravdu to bylo docela krušný, protože jsem šla i na dřevo, na takový sukvi, že jsem si topila, topení jsem si měla jako obstarat sama a no to, ty aktivity moje to bylo jedno, že jo. Akorát jsem měla zakázáno se vodit pánské návštěvy.
0: Tak a teď k tomu ztracení se, prosím.
1: No a teďka vám tady to řeknu, já jsem šla taky až docela daleko a tam jsou vlastně ty lesy hluboký a teďka jsem, už se šeřilo. Já jsem teda měla maliny, měla jsem nějaký dřevo, jo, ale to bylo tak prostě, že tam byly vidět jenom takový průseky, jakoby nahoře, když jsem se podívala, jakoby obdélníky nebo to. To jsem měla docela nahráno, protože jsem nevěděla, já jsem totiž nešla jenom rovno, já jsem šla kousek tam, napravo, nalevo, ne, po těch lesních cestách. A teďka teda jsem tam viděla bagr, nebo nějaký, jo, to, ne, bagr, to lesní těžební
0: techniku traktor, prostě, no, a pointa toho?
1: No, a pointa je to, že jsem si tam rozhodla, že tam budu přespím.
0: No.
1: Když je tam traktor, tak tam musí ráno někdo přijít. Mm-hmm. No, ale pak mě to nedalo, já říkám, ale tak to zkusím. Víc jsem šla furt nahoru, tak musím jít dolů. Logické myšlení, že jo. Tak jsem šla, ale měla jsem nahnáno Procházkovi, měli o mě strach. Pan Procházka mě šel naproti už hledat, jo. A teďka měl, on teda jako neměl, myslím, cukrovku, ale už mu bylo...
0: A jak to dopadlo, zpátky. Jak to dopadlo?
1: No, že si mě pak ze zim se mě dělali srandu v hospodě, když jsem šla náhodou třeba na kavčo nebo tak, ty známí. Že když jsem řekla tady tu příhodu, tak říkám, no ale pan Procházka mě naš... A i sušenku, prý, aha, on ti dal sušenku, no jo, ale maliny voněly po chalupě a já jsem měla takovou radost, ty suky a tohle, jo, no to bylo úplně neskutečné, takže jsem se teda zachránila jako napůl sama, no, vlastně svým myšlením bych řekla.
0: Dobře, děkujeme paní Jarmilo za příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě určitě jeden příběh na téma bloudění a navigace a podobné záležitosti stihneme. Dopřejeme si teď vaše patejdla a pak se s někým z vás zase spojíme. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu.
3: A kde si moja?

0: pokračujeme. Jestli se nepletu, tak teď se s dalším z posluchačů vydáme do Německa, který tam zažil velké bloudění. Tady je noční linka, kdo je tam? Dobrý večer.
1: Zdravím, tady je Ruda z Ústeckého kraje. Já bych se s vámi rád podělil o jeden zážitek, který jsme zažili, když jsme jeli s kapelou z koncertu z Německa. A my jsme zabloudili takovým šíleným způsobem, že jsme bloudili 4 hodiny, tam předělávali snad, já nevím, 4 ulice, prostě 4 nějaký, prostě, no úplně jsme zabloudili, 4krát jsme se ocitli na tý samý značce Umleitung.
0: Umleitung je objížďka německy.
1: To znamená objížďka, přesně tak. Nakonec jsme nepochopili, jakým způsobem záhadně jsme se odtamtud vymotali a nakonec to dopadlo tak, že jsme normálně složili jako dokumentární písničku, která se jmenuje Umleitung od projevu radosti. Tam jako zpíváme přesně, co se nám stalo a že nás vlastně ještě cestou nakonec pak zastavili jako i policajti a všem jsme málem ještě dostali pokutu, že jsme jeli v obci trošku rychleji. No my jsme byli rádi, že jsme odtamtud vymazali, že jsme se dostali do Čech a byla noc, nikde jsme se nikoho nemohli zeptat. Takže s tím jsem se rád chtěl podělit s vámi.
0: Jo, a ta písnička, ta byla v němčině nebo v češtině?
1: V češtině
0: se jménem Umleitung. To mě povězte, v které části Německa jste takhle bloudili. To bylo ještě za minulého režimu ve východním Německu někde?
1: Ne, bylo po revoluci, ano. Ale samozřejmě navigace ještě neexistovaly. Byli jsme podle mapy, jsme prostě nevěděli, byli jsme celý auto vzhůru, 5 lidí prostě, jo. Hledali jsme, koukali jsme, pozorovali jsme, no 4krát jsme se minimálně objevili u těch samých značky Umleitung prostě, takže to bylo takový legrativní, tak jsme se tomu zasmáli, jsme kvůli tomu složili písničku.
0: A to bylo teda někde u hranic nebo hodně hluboko v Německu?
1: To bylo hluboko, no.
0: No vidíte to, takže jste takhle hráli u sousedů, jo? Projevy radosti, no, říkáte?
1: Ano.
0: Projevy radosti Umleitung. No já to tady hledám, bohužel teda i nemáme v hudební databázi. Nevím, jestli to bylo někdy natočeno vůbec.
1: Bylo, jasně, CDčko se jmenuje Již a ještě ne.
0: No tak vidíte, hledám, ale bohužel, že bychom si to pustili, nemám to tady nikde, nevidím to tady, ale tak představivost bude pracovat. A to bylo jediné vaše bloudění v Německu, jinak...
1: To bylo zatím jediné naše bloudění, co jsem zažil nejošklivější, že jsme fakt byli úplně zoufalí, že jsme už prostě si říkali, no to není možný, kam se dostat. No a nakonec jsme se vymotali a nevíme do dneška nikdo jak. Prostě
0: ale vymotali. Výborně.
1: A to celkově asi 4,5 hodiny, no.
0: Ty jo, tak to bylo dlouhé. No pane Rudo, tak hlavně, že jste se zase našli a jezdíte dál?
1: Já jsem s kapelou skončil, rozděl jsem svoji kapelu, jinou, a takže to jsou zase jiný příběhy.
0: Jo, dobře. Tak třeba zase při nějakém dalším tématu. Ať se vám daří, hezky se vyspěte.
1: Přeju vám krásnou noc všem.
0: Vám taky.
1: Do celé republiky.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak a teď Karel Gott, ten taky hodně jezdil zpívat do Německa.

0: Jeli jsme z Ostravy do Těšína na trhy, je to už hrozně dávno, auto jsme museli nechat v Českém Těšíně, pěšky jsme šli přes most do Polského, zpátky jsme se zase vraceli přes most, ale naše auto nikde. Po dlouhém hledání jsem si vzpomněla, že jedním mostem se chodí tam a druhým zpátky, auto jsme našli a jeli zpátky na Ostravu, cedule ukazovaly doleva, třikrát jsme jezdili pořád dokola, až jsme se nakonec vymotali, zdravím všechny posluchače, Soňa z Jižní Moravy. No, tak děkujeme za tenhle příběh, paní Soňo. No a vlastně Soňa udělala tečku za dnešní noční linku, protože pár minut zbývá do jedné hodiny noční, musíme končit, ale noční linka to bude vlastně už zase dnes o 23. Zdeňka Nováka vystřídá, Miroslav Hruban budeme zase vysílat z Pardubic a Mirek si s vámi bude povídat o toulání přírodou a krásných místech a rozhledech.
1: Někdy

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: Zuzana Burjánová, nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
1: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád, Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
2: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zoščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
1: To já se přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži se psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích a těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mě připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek, taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
2: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kdo z nás to jméno řekne dřív.
3: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarovek, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
1: Prakticky už ne, my jsme...
3: To byly přílohy Mladého Hlasatele, že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
1: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
2: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
1: Třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
3: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
1: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5 minutovou povídku s poentou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
2: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
1: Tak tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stálé. Tak to nás nutilo
3: psát. No a ta povídka projeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
2: je taková drsnější, poemky. Řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočítáme.
3: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
1: Ano, člověk musí počítat s tím, že vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará, k tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujme, tak si ho přečtete po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil, májovky nahradil marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionírské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionír vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionírská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionírský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svou sem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržuázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou tlačili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji, s písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to byl zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu nenasytu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického tobrouka hubili. V noci pak podél tratižňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní ji naučím a tanců do nohou vložím. A to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě. které bychom...
1: Čítárně přímo snad ani ne. To bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani ne na chodbě, jako na přilehlé místnostce k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž... vzadu z podsaka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
5: No, dva tkalouny.
1: Dva tkalouny, to, to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
5: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
1: vlají.
5: Šle vlají dole a... případně upozorňovat lidi a říkali, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho může dostat od novin z čítárny na chodbu.
1: A sice Slávek vyšel.
5: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
1: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu. On seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů. Sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík, chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty kalouny byly viditelné na velikánskou vzdálenost. A teď já jsem se třeba s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. A teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, a on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkalouny a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkalouny nacpává na patřičné místo.
5: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukovina drzost, tak on naopak Jirkovi strašně děkoval, že ona to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
1: Já je nevzal samozřejmě.
5: Já nevzal, ale byla to nádherná příhoda, na tu moc rádi vzpomínám.
1: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Grossman, jako kotě si příst. Stejně jako o 2 roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a počase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No. Koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte oba, ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýkám, utopenému dešť nevadí, jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napověda, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská skala metropolitní opera v New Yorku i naše České národní divadlo, naše Zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já křepil v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napovídá misionář, abych vám dokázal, že je napovídá osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka a ze Soboty z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
3: Ty mlčíš, ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Říkám, zales a napovídej, my hrajeme.
4: To je správný, ale co hraje?
3: To, co on bude napovídat.
4: Co budeš napovídat, figuro?
2: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
4: Máš lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
2: Odkud to mám vzít?
3: Okay, má, spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
2: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdybychom začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vypískaný. To jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
4: To se byli ten slabý děj, co u vás byl vypískaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu bylo.
2: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nesmírně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les, doslova habr vedle habr.
4: Hele, už ho to vzalo.
3: On snad dojí stromy, nebo...
2: Co bych dojí stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezhvězdná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako... Jako v pytli. Tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moxna, tu je kamen.
4: Pardon, kdo říká?
2: Mlinář.
4: Mlinář. Kdo ho bude hrát?
3: Třeba já mám rád moučný. Co říká?
2: No, co jsem říkal?
3: Co jsi říkal?
2: No, říkal jsem, tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moxna, tu je kamen.
3: Tak jedem, paní kněžno.
2: Ale ne, tak jedem, paní kněžno. Tak jedem, to já říkám prakticky před každou větu, já už říkám neustále, to vás strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl mezi hercem a napovědem, že vám začíná text. Já mu říkám neustále, to vás strašně pletlo. Teď se vám začíná od toho tady pozor, pozor, tam vy až mluvíte. Tak jedem tady pozor, paní kněžno, tady je moc na dvě kameníky.
3: Pozor, pozor!
2: Ale jaký pak pozor, pozor? To přece není rozhlas v obci. To textu máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jeden tady pozor, paní, když to tady box na dvě kamení. Říct jednou pozornost, samozřejmě, ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se, jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete, je to.

0: tam lezu taky. Vy jste tam možná mohli s kalhotama. Ale jako kam ty už tam byli, jo?
1: Co by tam byly kalhoty, co by tam byly boty? Starejte se, osujte si. Taky rekomenduju, co máte na sobě. Minář, přítomen! Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemá. Dávejte pozor. Máte tam tu moxinu, máte tam to kamení. Ať už to neskazíte, říkejte se pro sebe. Kamení, moxa, moxa, kamení, kamení, moxa, moxa. Nic jiného tam nemá. Moxina, kamení. Dvě varianty držíte v hlavě. Dvě varianty. Moxina, kamení, kamení, moxa. Tak jdem tady pozor, paní kniže, tady moxina, tu je kamení.
2: Tady, pozor, paní kněžo, tady je moxin a tu jsou dvě varianty!
1: Kamení!
3: Pardon, dovolte mi dotaz. Hraju v tom taky.
2: Šimek Miloslav. V lomu 10.
1: Samozřejmě na vás dojde.
3: Děkuji, já teď zůstanu.
1: Mlinář, vy se zastavíte na hranici...
3: Pardon, ještě jsem se...
1: Mlinář, vy se zastavíte na hranici...
3: Pardon, ještě... Já jsem se chtěl zeptat, je celé kusy na Habrovém lese.
1: To jsem si na začátku říkal dvakrát.
3: A mohl bych zatím, abych byl aspoň trošku využitý, dělat v tom případě Habr.
4: Nevím, no tak... Dělejte Habr, ale tohle spíš desatera.
3: To nevíte.
1: Ale si já vím, jestli víte, jak je to na divadle, chlape Hergo.
3: No ne, že bych se klátil a že bych se řekl.
1: Dáte se a šumte se.
2: Prosím vás, ať čumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
1: Dělejte se, nekláďte se, mlátí tě o větvema.
3: Já se přesadím.
1: Tak se přesadím.
2: Já ho radši vytrhnu.
1: Smrk v Habrovým lese,
3: kde jsme asi něhajný pěstvě na Vánoce. A pak by mě hlavně míň bolely větve.
1: Dělejte větve, dělejte smrk, já se sám nebudu dohadovat každý figuře.
3: Třeba si pode mnou zajíček teď udělá pelíšek.
1: Aby si zajíc pod váma dělal pelíšek.
3: To by mě přivez věřátí poledá ústu.
1: Ale jaký pak útulek, žádný zajíc není ve scénáři, od každé asi měl vyběhnout.
3: Může se objevit, já vás chci jen informovat.
1: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Ty jsi nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu. Ale mlčte!
2: Já se to nelíbí, že mu chcete okopávat hlavičku!
1: Vy nejste schopni říct boxinu s kamením a vedry, když vám něco nelíbí. Vaše slova!
3: Člověče zlaté, vemte to rychle. Ze mě padají šišky.
1: Pánové, jestli si myslíte, že mě budete dráždit, tak mě dráždit nebudete. Říkám, připravte se, hrajem!
3: Připraven.
2: Příprava hotová.
3: Připraven.
2: Příprava hotová.
3: Připraven.
2: Příprava hotová. Příprava hotová.
3: Připraven.
2: Příprava hotová.
3: Připraven.
2: Příprava hotová.
5: Odjet.
1: Hrku, mě jste zblbli! Příprava hotová, ještě rozdávej ty peronky, to není nádrže. Ruce na pánové. Tady pozor, paní kniže, tady je kamení a tady je moxina.
2: Tady pozor, paní kniže, tady je kamení a tady je moxina.
6: Ach, jak mokro.
2: Máfio.
1: Ale to říká.
3: Kněžna, vy všechno hned máte jasný, kněžna. Kdo ji bude hrát, když jsme tady jenom dva?
1: Ale kdo ty role jsou tak jenom dvě.
2: A já jsem Lina.
1: On je Mlina.
2: Vytáhněte stavidla.
1: Co by se vás?
3: To je na mě půjde. Ženskou já rád nebudu, s tím nepočítejte. To radši hrou dřevo. Jsem smrk.
1: Tak to jsem tady zbytečně, jsem už ho sebral, můžu odejít. No prosím.
3: Leda, že byste to přepsal rychle na dva mlináře.
1: Jsme rovnou mohli hrát mlináře, hodíte od raupacha, nejsou velikonoc.
3: Dítě budu hrát, tomuhle otci ne, to bych si pomohl. A zda táto, kde jsem ti našel. Radši rauk kněžnu a hodte mi text, tady na kafíčku.
6: Ach, jak mokro.
1: a mé střevíce a šaty. Jinudy

0: možná?
1: Nebo pěstřice, že ty... To mi není možná, vole.
2: Žakorete ženskou notamene kněžnu.
3: Jsem naštvaná.
2: Ale jste naštvaná! Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete.
4: A je mu to nemecíče a šaty. Jinu není možná, vole.
2: Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidéru, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach, jak mokro. Mé skřevíce.
4: Pohled dolů.
2: A šaty.
5: Jo, asi takhle budu zvedat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice. Já jsem šaty viděl jdou sami a mám na zámkyni a ne jedny, plný skříně.
4: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá.
2: Stejně o to přijdete.
4: Jinudy není možná.
1: Tak jak mokré mestřovice a šaty, jinudy není možná.
4: Jen tudy.
1: Jen tudy.
4: Ne, mlinář.
1: Ne, mlinář.
4: Ale ne, mlinář.
1: Nedívej se na něj, Učku. Zůstane ti to.
4: Znova. Mokrá mestřevíce a šaty, jinudy není možná.
1: Jak mokrá mestřevíce a šaty, jinudy není možná.
4: Jen tudy.
1: Jen tudy.
4: Tudy.
1: Jen tudy, tudy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavěste prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Dítle, my si moc vážíme toho, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom ti mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
3: Ráno stávám zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy, cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
2: A jako do školy?
3: Ano, do školy.
2: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
3: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
2: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků. Jo,
3: ano.
2: Obložený.
3: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
2: A píšete asi kolik hodin denně?
3: Ne hodin, ale stránek, 15 stránek denně.
2: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval, který vám nejvíce přirostl k srdci?
3: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
2: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
3: To má co dělat s plechovou kavalerií.
2: Asi, ano.
3: Ano, ano. No, viděl, ale protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
2: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit?
4: To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte. Že...
3: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
4: Asi takhle by se to dalo říct, že...
3: A představte si, že se živím seriálem.
4: No, je to taky v pořádku.
3: Já jsem myslel, že je to trestu.
4: Ne, v pořádku. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnul.
2: Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města?
3: No, napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
2: Jste pověrčivý. Mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
3: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí. To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály delší 622 a 50 dílů a tak dále.
4: No, jestli to už nikoho nebaví. No.
2: Počítáte někdy do svého seriálu s obsazení dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
3: No, herce obsazuje režisér a autor...
2: Ale že to může autor ovlivnit, no.
3: Autor to může ovlivnit, ale...
2: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
3: To je dotaz pro docenta Plzáka.
2: Ne. To je na vás, stále na vás.
3: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou?
2: Ano.
3: Mužskou.
2: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
3: Ano.
2: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
3: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused, rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
5: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál... Třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si čet noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
6: Nepočká.
2: Počkejte, tak já vás začal poslouchat teďka. Já se prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabile tady hovoříte. Čeče, vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, že jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam chodí
5: pěš. Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychle.
2: Ale ne, víme, jak jste to myslel. Já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
5: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
2: Ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
5: Tak já půjdu ke klavíru.
2: No, nejlépe tu, ne, Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
5: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď co to ta hlava je, že třeba stříhali dohola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, a jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám.
2: Thank you.
5: hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné, rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě dělení, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama, ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlágr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? A to je přesný.

0: třeba takhle.
1: Páni a paní.
2: Pozor. To není objemné.
1: To tleskaj, protože tu písničku poznali. To je Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
0: Tak už se v tom neráchej. Tohleto je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
0: já jsem. Já tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
0: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tu též větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
0: pánkovci jo? Takový. Budete.
1: Tak nás to nauč, ať...
0: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: No něco je, ale... To něco je taky. Kůň bílý. Kůň bílý se to jmenuje v originále. Marie Rotrová to, myslím, zpívala před 15 lety taky. Ty hodně pamatuješ, jak je vidět.
1: Tak já si to přemoduluju. Kůň bílý. Já to hrál až doteď. V C-dur. A to je taková tónina jak u blbejch. Já udělám C, C7, F-dur. A jsem v F-dur. To byla takzvaná modulace bičem. A teď taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
0: Ono ani nebylo zatím do teďka.
1: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
0: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý, jsou tady hodně mladý, tak...
1: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli.
0: O zámce druhé formé vo batajon maršo, maršo. Zpívám francouzsky, jestli jste nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.